0: chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
1: Hit Radio. Hit Radio.

Pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz. Hit Radio. Hit Radio.

0: Rozležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
2: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
3: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
4: První probuzení na moři?
5: První selfie s delfínem.
6: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
7: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Nezaměstnanost v Česku nejspíš znovu klesla, pomoc měly sezónní práce. Úřad dnes zveřejní květnová čísla z trhu práce. Analytici očekávají pokles podílu nezaměstnaných na 4,8%. Za zlepšením mají stát hlavně sezónní pracovní nabídky ve stavebnictví nebo službách. Ve srovnání s loňskem je ale lidí bez práce stále víc. Na severu Čech se objevilo tornádo, napáchalo menší škody, slabý vítr zasáhl při pátečních bouřkách část Děčína, konkrétně Binov. Podle meteorologů vyvrátil jeden strom a poškodil okolí. Český hydrometeorologický ústav upozorňuje, že nejde o ojedinělý jev. Už minulý týden zaznamenali dvě slabší tornáda také na jihu Čech. Na Filipínách hrozí vlna tsunami, ostrov Mindanao totiž v noci zasáhly otřesy o síle 7,8 stupně. Policie hlásí nejméně jednoho mrtvého a několik zřícených budov. Úřady na Filipínách i v Indonésii varují před tsunami a vyzývají lidi k evakuaci do vyšších míst. Oblast patří do takzvaného ohnivého kruhu, kde jsou silná zemětřesení častá. A teď už pojďme k nám do regionu.
11: D8 nás ode dneška zbrzdí. Dálnice D8 mezi Novou Vsí na Mělnicku a Lovosicemi na Litoměřicku projde rozsáhlou modernizací technologií. Práce začnou právě dnes a potrvají přibližně 3 měsíce. Po celou dobu zůstane provoz zachován. Řidiči však musí počítat s jízdou ve zúžených jízdních pruzích. Pracovat se bude na zhruba 30-kilometrovém úseku mezi 18. a 48. kilometrem. Práce budou probíhat po etapách tak, aby byl zachován provoz v obou směrech. Na severu Čech bude dnes postupně většinou oblačno, ojediněle se objeví přehánky, teploty 22 až 26 stupňů.
12: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků? Sportareál Klíny.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Nedělej to, Jasmin, nezívej.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno, 6:02, s vámi vaše ranní trojice, Jasmin, David a já, ahoj.
2: Tudíž Michal.
1: Dobré ráno. Já bych začal písničkama, ať máme čas si teda všichni odzívnout, hromadně samozřejmě i vy u rádia, a pak pokračujeme. Volk domů, hezké ráno.
0: Hit Radio North Music.

0: Sundance. Tímhle jsme odstartovali pondělní snídaní šampionů na Hit Radio společně s vámi. 6 hodin, 5 minut, krásné ránko. A mě by zajímalo, takhle hnedka z kraje, kolik hodin jste spali na dnešek, co vy, kdo nás posloucháte? Kolik hodin jste schválně spali vy dva?
1: Já 6 a čtvrt, což je na mě dobrý výkon takhle v týdnu. Bylo by to 7 a čtvrt, ale mě se normálně dostal do hlavy song Farný a Miraje. A já jsem si to tak strašně zpívala v hlavě, že jsem nemohla hodinu zabrat, takže to mi hodinku opravdu ubralo.
0: Dobře. Co David, kolik hodin?
2: 7, jako každý den.
0: 7. Proč se na to ptám? Protože, Jasmin, ty seš teda mimo nějaký tabulky.
1: OK.
0: Jo. Ideální spánek. Vědci spočítali, že ideální, nejideálnější doba spánku je 6,4 až 7,8 hodin denně. Kam David spadá? Já teda ne, já jsem měl míň hodin, jo. A je to proto, že cokoliv je pod 6, nebo cokoliv nad 8 hodin, tak buňky stárnou mnohem rychleji. Takže docela to sedí. Když se na mě podíváš, je to tak? Můžem si to říct?
1: Je tam vidět deficit nějaký.
0: Já jsem si myslel, no. Tak by nás zajímalo, protože startuje minuta šampionů za malou chvíli. Abyste nám napsali, kolik hodin jste spali na dnešek vy. Schválně, pojďte nám napsat, jak se jmenujete, odkud jste a kolik hodin spánku jste na dnešek měli.
1: A jestli se vám i tak dobře spalo.
0: Číslo 777-937-777, bereme SMSky nebo zprávy přes WhatsApp, no a vy berete další muziku od nás, Huntrix, Golden, na Hit Radio v 6.07, hezké ráno.

0: Tantrix Golden, takhle vám hraje pondělní Hitrádio. 10 minut po 6. Michal Jasmin David s vámi. Vědci spočítali, že ideální doba spánku je 6,4 až 7,8 hodin denně. O tom jsme se tady bavili. A tak jsme se ptali vás, kolik hodin jste na dnešek na pondělí naspali. Začíná minuta šampionu teď.
1: Eva Ledeč nad Sázavou 7 hodin.
0: Wendy Písek dneska to protáhla, takže asi 8 hodin a spalo se super.
1: Lenka Rýmařov má ponoční, takže 0.
0: Šárka Mělník musí mít svých 7 až 8 hodin, jinak vrčí.
1: Tom Medlovice 7,5.
0: Pavel Ostrava 5 hodin spánku a vyspaný do Růžova.
1: Jana Jindřichův Hradec dneska spala 4 hodiny a 10 minut.
0: Kača Olomouc 3 hodiny 37 minut, no nic moc.
1: Martina zmrtvila brzy a tak spala 8 hodin, spalo se jí nádherně.
0: Květa Děčín spala od 7:30 večer do 4:30 ráno, takže 8 hodin a ty potvory buňky tedy stárnou rychleji.
1: Tomáš Brno 7,5 hoďky.
0: David, Hradecká Reálnice, spánek hodinu a čtvrt a cítí se hrozně.
1: Veronika Dobronice, spánek jenom 3 hodiny.
0: Lucie z Prahy, naspím vždy kolem 5 hodin, mám lehké spaní a dlouho mi trvá, než usnu. A Michale, neboj, vypadáš skvěle.
1: To jsi tam připsal,
0: ta zpráva
1: ne?
0: Nám vyšla úplně náhodou na konec minuty šampionu.
1: Já. Ale tak to, že má někdo tam, kdo to psal, že se vyspal do Růžova.
0: 5 hodin spánku,
1: jo,
0: Pavel z Ostravy.
1: Z Ostravy, to je hustý teda.
0: Tak někomu to asi stačí. No tak takhle, jsme rádi, že jste vstali a že tady jste s námi. No a myslím, že bychom mohli zahrát všem, kdo jste u rádia. Co? Od toho tady jsme. Písničky máme nachystaný, Viz Alanie Stars 6.11. Hezké ráno.

0: Tahle parta je aktuálně na Jelen Fest Tour, komplet detaily na jelenmusic.cz. Posloucháte Hit Radio 6:45, krásné ránko.
1: Pánové, mám hlavně pro vás skvělou zprávu v tuhle chvíli, jo.
0: Dobře,
1: posloucháme. Hlavně pokud jste single.
0: Ne.
1: Pokud jste single, tak možná za to nemůže váš vzhled, možná nejste ošklivý, možná dokonce nejste ani nudný. A možná, možná, nejste ani divný, jo. Možná jste jenom extrémně inteligentní, protože podle jedné psychologické teorie nový, ta tvrdí, že čím chytřejší muž je, tím těžší pro něj bývá najít si partnerku. Mm-hmm. A najednou to do sebe zapadává všechny ty věci, vidíte, co jste si neuměli jako vysvětlit všechny ty roky.
0: To jsou takový ty intoši, mi přijde, no. To si neumí najít partnerku. Tak David má partnerku už odehživa vlastně.
2: Dalo, je to tak.
1: Od narození. Od narození.
2: Musíš říct teďka.
0: No, jakoby, takhle, já to mám dost podobně, no. Jasmin, prostě řekni mi, kde tady ty, kde to jako vyhrabáváš tady ty statistiky. Mně se to třeba jako vůbec nelíbí.
1: No ne, tak jakože, teď vám by to mělo naopak vychotit, ne vám jako vám, ale obecně mužům, jo.
2: Nám to naopak křivdí, no, nám zadaným.
0: Nám zadaným to křivdí, no.
1: No tak spousta single mužů, věřím, stále existuje a poslouchá zrovna Hit Radio, tak určitě máte radost a víte, co s tím teď.
0: Takhle, vy, kdo jste u rádia, ať jste muž nebo žena, tak jste zadaný, jste naladěni na Hit Radio a to je správně a za to jsme moc rádi. Za chvíli aktuální doprava, ať víte, jak to v pondělí ráno jezdí a taky další písničky. Počkejte na to.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Čau, já jsem Honza. Už 12 let jezdím u Sambuláru a jsem tu fakt rád. Mám vlastní auto, vejplatu vždy včas. Jo, a taky každý rok zvedají plat. Takže jestli máš CE, neváhej a přidej se k nám. Mrkni na sambular.cz. Tak čau.
6: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
7: No včera bylo pozdě.
8: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za... A pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun.

0: zpětným přehráváním a nahráváním na rok zdarma. Ušetříte skoro 2500 a v klidu se rozhodnete, jestli si ji necháte nebo ne. CC Internet. Rychlý internet. Žádný závazek, žádné háčky, férové služby. CC Internet.cz. Internet, který má šťávu.
1: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
2: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
1: A co já?
2: Na e-shopu zkostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu zkostek.cz a stavte všichni, protože radost se má stavět společně. www.zkostek.cz.
3: For camping. Venku je nám krásně.
4: Tady chci bydlet.
3: Venku?
4: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
3: A kde bude ložnice?
4: Na louce pod hvězdami.
3: To je ale velká ložnice.
4: Největší na světě.
3: No jo. A co koupelna?
4: No, v potoce.
3: A sousedi?
4: Už se hlásí.
3: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
4: Jo, tady nám je krásně.
3: For camping. Venku je nám krásně.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.

0: nejrychlejší dopravní servis Áda Vidračák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, ze severních Čech nám hlásíte dopravní nehodu. V Liberci v Ampérově ulici se stala nehoda, dejte v místě pozor a moc to tam nehoňte. Šťastnou cestu.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio North Music.

0: Snídaně šampionů.
1: Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
2: Took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way,

0: Tohle je předělaný Mojo Lady na Hit Radio, teď ve verzi od Kaiga. For Life. Je přesně 6:30, ladíte Hit Radio, krásné ráno. David má pro nás opět ranní update.
1: Ranní update.
2: Dánský fotbalista Christian Eriksen ztratil vědomí během přípravného utkání s Ukrajinou. Šlo už o druhý podobný incident. Před 5 lety prodělal zástavu srdce na mistrovství Evropy. Podle dánského týmu je Eriksen při vědomí a jeho stav je stabilizovaný. Po víkendu bychom se měli prohlédnout na klíšťata. Až polovina pacientů s klíšťovou encefalitidou může mít podle studií dlouhodobé zdravotní potíže. Lékaři upozorňují hlavně na únavu, bolesti hlavy nebo poruchy spánku, které snižují kvalitu života. V Česku se ročně nakazí zhruba 700 lidí. Proč nás přitahují lidé, kteří nejsou náš typ? Mozek v tom hraje hlavní roli. Přitažlivost podle expertů nevzniká jen podle vzhledu, ale hlavně podle emocí a chemických reakcí v mozku. Klíčovou roli mají hormony, které se spouští při pocitu bezpečí, radosti nebo překvapení v kontaktu s druhým člověkem. Podle odborníků tak může i neatraktivní člověk zaujmout, pokud vyvolá silný zážitek.
0: No jasně, to řekni. Pojď si kopnout, my jdeme, jdeme naproti.
3: Ne, ale tak máme to tak my ženy s nějakými muži, já když se kouknu zpátky do minulosti, někdo vyvolal nějaký traumatíčko a hnedka se ti líbil, že jo?
0: No chápu, no. Já mám takhle známýho kamaráda, u kterého nikdo nechápe, jak je možný, že má doma vždycky misku, jo?
2: Taky znám takovýho, no.
0: Takže to asi funguje. Čkuješ na mě.

0: Eva Farda, Miraj, vzpomeneš si na Hit Rádiu a mě by zajímalo, jestli s tímhle songem máte taky ten stejný problém jako tady Jasmin. Ty jsi říkala, že jsi včera nemohla usnout.
1: Hodinu mi to hrálo v hlavě, opravdu.
0: No ale počkej, já to mám teda konkrétně s touhle pasáží, jo.
1: To se mi střídalo s tím začátkem, chci se nadechnout.
0: Furt a teďka Evička samozřejmě ještě, jo. A pak tam je to tvoje. Musím se nadechnout a to je konec. To, jak ti vleze do hlavy, tak končíme. Už musím. A teď. Musím se
1: nadechnout. Já zase neusnu, už ne, prosím. Je to dokonalý, ale už nemůžu.
0: Takhle bylo by dobrý, kdyby si teďka nespala si v práci, jenom připomínám. Posloucháte Hit Radio, krásné ránko, no a třeba je tohle i váš oblíbený song, který vám může pomoct vyhrát chytré hodinky pro vaše dítko, Garmin Bounce 2 v hodnotě 7 500 korun. To je hit, který se vyplatí, stačí, když půjdete k nám na web na hitradio.cz, tam do formuláře napíšete, jaký je ten váš nejoblíbenější song a pokud ho o víkendu ve vysílání uslyšíte a zavoláte sem k nám do studia na 800 937 937, tak tyhle parádní hodinky jsou vaše.
1: Garmin Bounce 2 fungují jako takovej bezpečný telefon na zápěstí, bez sociálních sítí, bez internetu, bez her, mají ale GPSku, mají volání zprávy, takže zůstáváte s dětma ve spojení, ať jsou kdekoliv a máte o nich hezký přehled.
0: No tak se stavte na webu hitradio.cz, tam najdete kompletní detaily, no a my vám budeme držet palce, abyste tyhle hodinky vyhráli. Za chvíli další parádní hity. Robin Schulz, Kiddo, All We Got, taky Avicii, Hey Brother a zvládneme i aktuální dopravu. Hezké ránko.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Už jen dnes u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
5: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
6: Aha.
5: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
6: A co SSB?
5: SSB? Co je SSB?
6: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
5: A to je nějaká nová investice?
6: To je stavební spoření od Buřinky.
5: Aha, a kde se to dá stáhnout?
6: No normálně v Georgii.
7: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
4: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
6: A tava!
7: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
8: No to, že jsi mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
9: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
10: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.

0: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty na trase z Teplic na Ústí nad Labem před nájezdem na dálnici D8 je silnice uzavřena pro nákladní vozidla nad 12 tun v souvislosti s výstavbou okružní křižovatky.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz
2: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Hey.

0: Dvígat. Všechno, co máme z hitu, to vám rádi pustíme. Robin Schulz, Kiddo. 6.50, krásné ráno. Stalo se vám někdy, že vás někdo obvinil z něčeho, co bylo fyzicky naprosto nemožný, ale stejně jste ten flaster dostali? Napadá vás něco? Vás dva tady? Asi ne, protože máte všechny končetiny. Máme tady příběh z Ameriky. Žena dostala pokutu za držení telefonu za volantem, přestože má amputovanou ruku. Policista ji zastavil a snažil se jí přesvědčit o tom, že v ruce, kterou nemá, držela mobilní telefon. A já si říkám, jestli třeba jako ten policista, spíš třeba, jak se říká tomu, když lidi vidějí věci, které neexistují.
1: Já myslím, když nemají mozek.
0: Mozek. Tak to je ta druhá varianta, to je ta druhá varianta, no. Ale připomíná mi to takový to, možná se to stalo někomu z vás, takový to, hele, úředník prostě má razítko, hele, seš tady o něčem přesvědčený, a i když to je evidentní naprosto, tak stejně prostě se svojí zatvrzelou hlavou si stojí za svým. Takže tohle je vlastně úplně ten krásný případ.
2: Prostě některý lidi budou obhajovat ten očividný omyl místo toho, aby řekl, jo, ty jo, máte pravdu.
0: Přesně, prostě, a nedají se. Nedají se. Coldplay, Little Sims, Burna Boy, další skvělá muzika pro vás. Za malou chvíli taky Gustavo Lima, balada, něco letního, to vás bude bavit. No a za malou chvíli přidá David i aktuální zprávy v 7. Hezké ráno.

0: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Zabrušany u Teplic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: XXL výprodej v online shop.cz.
3: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
5: Senkor.
6: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
7: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
8: Annaberg Cat. Největší folklorní festival v Krušných horách. Od 5. do 14. června v Annabergu Buchholz. Zábava pro celou rodinu.
9: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Češi mají zájem o elektromobily, prodej nových aut na elektrický pohon vzrostl do konce května o 17%. Největší podíl na trhu má Škoda Auto, hlavně díky modelu Enyaq a novému Elroku. Roste i zájem o hybridy, které už tvoří téměř třetinu všech nových aut. Podle odborníků zatím stojí mimo jiné dražší pohonné hmoty a nejistota na trhu. Vlaky čeká léto plné výluk, opravy omezí dopravu po celé zemi. Cestování po železnici v Česku v létě zkomplikuje řada staveb a oprav tratí. Největší omezení čekají cestující například na koridoru přes Českou Třebovou i v okolí Prahy. Některé úseky budou jezdit jen po jedné koleji, jinde dojde i k úplným výlukám. Správa železnic říká, že práce probíhají hlavně v době prázdnin, kdy je menší provoz. V Poledarech u Prahy došlo včera večer ke konfliktu mezi taxikářem a dvěma zákazníky. Během potyčky byl jeden z klientů postřelen a převezen do péče lékařů. Střelec zůstal na místě do příjezdu policie, která mu zbraň zabavila. Případ se vyšetřuje a bližší informace chce policie zveřejnit během dneška. A teď už se pojďme podívat do regionu.
12: V Lovosicích chtějí vědět, kde se ve městě necítíte bezpečně. Kam v Lovosicích chodíte nejraději a kterým místům se naopak vyhýbáte, tak to zajímá vedení města a proto spouští projekt Pocitové mapy. Nazbírané podněty od obyvatel poslouží jako klíčový podklad pro budoucí investice a úpravy ve městě. Na digitální mapě můžete označit lokality, kde se cítíte příjemně a kde naopak. Čas na vyplnění online dotazníků máte do konce června. Na Ústecku bude dnes zpočátku zmenšená oblačnost, během dne postupně většinou oblačno, teploty 22 až 26 stupňů.
13: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků, sportareál Klíny.
14: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
15: Ahoj, hezký ráno.
16: Krásný pondělní ráno.
17: Snídaně šampionů.
15: Pořád jste tady, no tak to nám dělá velkou radost. Samozřejmě vítáme i vás nově příchozí. Kdo jste třeba teď vstal anebo sednul do auta, hezké ráno.
16: Za chvíli se mrkneme na nešvar, co dělá skoro každý chlap doma. Já jsem si myslela, že ten můj to nikdy neudělá a včera se to stalo.
15: Jasmin si dneska na pondělní ráno dala ten úkol, že bude kopat do nás chlapů. Jsem zvědavý, co na nás opět nachystala. Tak chlapi a i ženy, nechoďte daleko od rádia. Za chvíli jsme zpátky, teď Samfeld a Jonas Blue, hezké ráno.
14: Hit Radio North News.

0: on the Dance Floor, Sam Feld, Jonas Blue, 7 hodin 5 minut, tohle je Hit Radio, hezké ráno.
1: Holky, vy to asi znáte, jo, ale já jsem pořád jenom slýchávala, že chlapi dělají takovou tu věc, kdy nechají nějaký prázdný obal od něčeho v lednice, třeba od mlíka, krabici, jo.
2: Ano.
1: Ano, děláte to, jo.
2: To dělají ženy taky, ale.
1: Tak já ne, musím říct, ale do včerejška to neudělal ani můj Kuba. A já jsem to fakt pořád slýchala všude kolem, tak jsem si říkala, no tak to ten můj je nějaký jako nadmuž asi, jo? To prostě, nadmuž. On i rád uklízí, to prostě neexistuje. No nic, včera jsem tady brala záskok, tak dovysílám, přijdu domů, jdu ještě nakoupit nějaký suroviny, že jdu udělat večeři. Teďka otevřu doma ledničku a vidím tam melon tak, a takovej ten ale jako zabalený, jak se prodává třeba 5 trojuhelníčků.
2: Jasně, nakrájený už, no.
1: No, tak ho tam vidím, tak si říkám, jest, na to mám chuť, tak to si dám ještě teďka během toho vaření. Šáhnu do té ledničky, vytáhnu to a tam jsou 3 bohlodaný kůrky a pak ještě 2 trojuhelníčky. A říkám, jakože jak je tohle možný, že tam prostě někdo, představ si, Michale, že si vezmeš jako meloun, bohlodáš ho. A vrátíš to do ledničky?
0: No tak v případě, že ten koš je dál než 12 kroků, tak tomu docela rozumím, jo. Ale tak to není asi jenom meloun, že jo, samozřejmě mlíko jsme říkali, nemůžeš dopít zbytek mlíka, abys prostě pak nemusela vyhazovat tu krabici, jo. Musíš nechat ten poslední útržek toaleťáku, abys ho nemusela vyměnit.
1: To je další věc, toaleťák.
0: Co dál? Poslední kus sušenky, která je v obalu? Hele, jíst to nebudeš, abys to nemusela vyhazovat, ten obal, že jo? A pak ještě teda jako echt věc, tak to je lžička, vidlička nebo nůž na dřezu, tak oni tam jenom odpočívají na další použití, jo?
1: Hele, tohle vůbec neberte na lehkou váhu, já jsem tady našla, že průzkumy ukazují, že drobný domácí zlozvyky, jako prázdný obaly v lednici, vedou k hádkám u 65% párů častěji než peníze. Psychologové tento fenomén nazývají neviditelná zátěž, protože to je ten pocit, že jeden v domácnosti neustále uklízí po tom druhém, tak to mám neviditelnou zátěž.
0: To je strašně zvláštní, jakoby je teda pravda, že to je neviditelný, protože já když tam nechám ten poslední kousek toho toaleťáku, tak on se prostě nějakým záhadným způsobem člověč tam objeví nová role, jo. Takže je
1: jako
0: to opravdu,
1: doma,
0: je to neviditelná zátěž, no. Nevím teda pro koho, ale neviditelný to je, prostě se to děje. Tak pojďte nám dát vědět, vy kdo nás posloucháte, zajímá nás, jaké má váš partner zlozvyky, co kde nechává a nechává to na vás. 777 937 777, číslo k nám.

0: Tohle jsou Imagine Natural na Hit Radio v 7 hodin 15 minut. Ve čtvrt na 8, chcete-li hezké ráno. Neviditelná zátěž, to je to, oč tu běží. To je to, co Jasmin otevřela.
1: Já jsem včera otevřela ledničku a našla jsem v ní...
0: Neviditelnou zátěž.
1: Ano, ohlodaný meloun. Jo, prostě přítel si dal meloun a pak to zelený jenom vrátil do lednice místo toho, aby to vyhodil do koše. Hlava mi to nebere, úplně mě to vytočilo, doteďka to nechápu, ale ptali jsme se, jestli i vám dělá partner něco takového.
0: No, protože těch věcí v domácnosti je samozřejmě víc, jo. Bavili jsme se o tom, že prostě nemůžete dopít zbytek mlíka, abyste nemuseli vyhazovat krabici. No a jak to má třeba doma Katka?
2: Ahoj, vám všem do studia, tady Katka. No, já jsem chtěla říct, že teda můj muž je na to úplný expert. Když to tak pojmenuju, 3 chipsy zůstanou v sáčku, 5 křupek tam zůstane, tabulka čokolády je o jedné řadě, nikdy ani to ne, sečitý 2 kostečky z té jedné řady, jo, a tak dále, to bych mohla tady jmenovat, co všechno se u nás nechává po jednom kousíčku. Mě z toho berou, jak se říká, mory, protože opravdu vy si myslíte, že tam máte na to chuť, tak není nic, si maximálně rozdraždíte. Další věc, čekám návštěvu, myslím si, jak máme chipsy v baru, jsem přesvědčená, zjistím, nebo ty křupky, protože to je velký pytlík a doď ho nevidíte. On to tak ještě poskládá, že to vypadá prostě jako strašně plné. Já to otevřu, tam 5 křupek, naše na cestě. No, takže prostě mohla bych vyprávět. Tak si mějte hezky a Jasmin, pevné nervy přeji.
0: To sedí. Mně se líbilo, jak Katka říkala, že na to má chuť a že jí to rozdráždí, tak třeba to její partner dělá schválně, že to je součástí předehry, že ti to dokáže opravdu dostat do varu. Přišlo od vás taky spoustu zpráv, píše třeba Anička z Havlíčkova Brodu. Náš byt funguje jako chytrá domácnost, jenom nevíme, kdo ji naprogramoval, protože přítel si myslí, že toaleťák, nádobí i prádlo mají automatické aktualizace.
1: Eva píše ahojky.
0: Dobře, pojďme.
1: Eva píše ahojky, tak můj muž dělá to, že opatrně otevře bonbonéru a vyžere pár bonbonů. Dneska to již kontroluji, ale dala jsem takový dárek neteři. Otevřela to ještě před námi a říkáte to, asi ti prodali vyžranou bombošku. Tak u nás takto.
0: To je geniální. Já si dovedu představit toho chlapa. Úplně se do toho dokážu vžít, jak to na té nějaká opravdu otevírá ten malý růžek, aby to nebylo poznat, jo. Taky píše Pavel. Čau, než nevyměněná prázdná rolička toaleťáku mě víc naštve, i když nikdo nedoplní na záchod nové roličky a už tam žádný náhradní toaleťák není.
1: To mi dělá taky můj Kuba, no. Ach jo, no tak a proč to děláte?
0: No, to se chci zeptat, jako co z toho plyne, proč to děláme, hlavně my chlapi teda.
1: No ty se neptej, ty seš chlap, tak ty mi odpověz.
0: Davide, proč to děláme?
3: Podle mě to lenost.
0: Lenost. Takhle jednoduchý to je, Davide, mi tě nemít.
3: Mimochodem, ty slupky, co nechal tvůj Kuba v lednici, se dává slepicí jíst. Tak jestli třeba, co?
1: Tamhle jsou dveře.
0: To
1: tamhle jsou dveře. Dobrý.

Radio, Rehab in my head, 7.20. Už za malou chvíli, v rychlé pětce, za nějakých 15 minut, budete moct. Tohle Hit Radio, Rehab in my head, 7.20. Už za malou chvíli, v rychlé pětce, za nějakých 15 minut, budete moct vyhrát

0: dovolenkou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
2: trenirkarna.cz.
3: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód radio a jede to. 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš.
2: trenirkarna.cz.
4: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
5: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví z Pomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online.

0: slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
1: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
2: Senkor.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
5: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
6: Jezdí ve vlastním stylu s novým Seat Arona. Kompaktní SUV s výrazným designem, vylepšenými full LED světlomety a interiérem, který tě pohltí. Do města i za dobrodružstvím. Seat Arona. Každá ulice je příležitost. Každá zatáčka, nový zážitek.
7: Autonord. Váš autorizovaný prodejce vozů Seat. www.autonord.cz.
8: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na D8 za sjezdem na Lovosice na 50. kilometru směrem od Prahy na Drážďany se srazilo osobní auto s nákladním. Částečně blokují provoz, kolona se netvoří.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio North Music.

0: 7.29, tohle je Indila na Hitrádiu, krásné ráno, s vámi Michal, Jasmin, David. A David má ranní update, Dave, je to tvoje.
1: Ranní update.
2: 8 bratrských dvojic na mistrovství světa, některé nastoupí proti sobě. Známým příkladem jsou bratři Williamsovi, každý z nich reprezentuje jiný stát. Připomínám, že světový šampionát ve fotbale startuje už ve čtvrtek. Alzheimerovu nemoc může odhalit pohled do očí. Vědci zjistili, že změny na sítnici oka mohou pomoci včas odhalit vážnou nemoc. Podle studie se klíčové projevy nemoci objevují na okraji sítnice ještě před poškozením mozku. Odborníci říkají, že by běžné oční vyšetření mohlo v budoucnu zachytit chorobu dříve. Pro nové vlasy by se nemuselo lítat do Turecka. Vědci na Tajvanu testovali nové sérum z tropické rostliny, které má podle studie zlepšit růst a hustotu vlasů už za necelé 2 měsíce. Do výzkumu se zapojilo 60 lidí v kontrolované studii, kde část dostávala placebo. Výsledky ukázaly zhruba 25% nárůst hustoty vlasů oproti kontrolní skupině.
0: To je super. Tak asi každý máme nějakého takového kamaráda nebo kolegu, kterýmu by se takovýhle sérum hodilo. Já teda musím říct, že mě moje kouty zatím nesérum. Až to bude naopak, tak to rozhodně ocením, takže děkujeme Davida za tuhle informaci.
3: Už aby začal.
0: Je tady rychlá pětka, 4 lístky na 12. ročník Vysočina Festu. Pokud byste je chtěli vyhrát, napište nám, chci soutěžit na 777 937 777. Teď Black Eyed Peas, hezké ráno.

0: I got a feeling, Black Eyed Peas na Hit Radio v 7.34 a my máme pocit, že celý tento týden budeme rozdávat vstupenky na už 12. ročník Vysočina Festu. Rychlá pětka. To jsou tři dny parádní muziky pod Širákem.
1: Uslyšíte třeba kapelu Lucie, taky Miraj, Činasky, staví se Divoký byl, Benny Kristo, MiG21 a spousta dalších od 2. do 4. července v Jihlavském amfiteátru.
0: No a kdo dost možná vyrazí, bude Leona. Leono, hezké ráno.
2: Dobré ráno.
0: Ahoj. Dobré ráno. Už jste byli někdy s rodinou na Vysočina Festu, nebo to bude premiéra?
2: Premiéra.
0: Premiéra. No tak pojďme to zkusit, jak se na to cítíš takhle při pondělku?
2: Nervy.
0: Tak jdem na to.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Jaké je chemické označení vody?
2: H2O.
0: Nemusel jsem poušit ani časem míru. Naprosto bez váhání.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Leo, kolik sekund má minuta?
2: 60.
0: Ano.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Jakou barvu má růženín?
2: Růžovou.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Těžká otázka. Kolik korun je v jedné 100 koruně?
2: 100.
0: No přesně tak. A pojďme na poslední, na pátou.
1: Ve kterém měsíci dětem začínají oficiálně prázdniny?
2: Červenci.
0: Ano! Ano! Oficiálně červené, srpen, jenom upřesníme samozřejmě, letos začínají prázdniny už na konce června, děti budou doma o něco déle, ale tvá odpověď je správná. Tak Leo, 4 lístky na 12. roční Vysočina Festu jsou tvé. Je tam Lucie, Miraj, Činasky, Divoký byl. Koho máš ráda z těchto kapel, co?
2: No všechny, nejvíc asi MiG-21.
0: Bomba,
1: tak ty si
0: bomba.
1: Užiješ.
0: MiG-21. Ale já bych ti, když máš teda ráda MIGy, že bychom si je zahráli, takhle co? Co ty na to?
4: No, že to ještě je teda sahat do playlistu, jo?
0: Tak co, snadné žít, že bych ti tam pustil?
2: Jo, to je hezký,
0: no
2: děkuju.
0: Tak jo, tak Leo, užijte si to, 4 lístky jsou tvoje a zase někde na Hit Radio se těšíme. Děkuju. Ahoj.
1: Ahoj.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.
5: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: moc fajn, prýmá pohodovka na pondělní ráno, Daša Austin, 7.42 na Hit Rádiu. Hezké ráno.
1: Nevěděla jsem, že to jméno vlastně existuje, jo. Ale dneska je den svatého Medarda, patrona meteorologů, a podle jedný z nejznámějších pranostik prej platí, Medardova kápě 40 dní kape. Jinými slovy, pokud dneska zaprší, tak se máme připravit na dalších 40 dní vlhka.
0: To je zajímavý. Mě by zajímalo, jestli znáte někdo nějakýho Medarda. Já jsem koukal tady na web, kde jsme, a podle toho je 38 medardů v České republice, což není moc.
1: To teda není moc.
0: Což není moc. Nejvíc medardů je v Praze. Nicméně k tomu pršení, jo, tak já jsem tady našel, že nejdelší souvislý déšť v Česku trval 22 dní. 22 dní v kuse pršelo. Dovedete se představit?
1: Absolutně ne.
2: To znamená, že tahle pranostika teda nikdy v historii Česka nevyšla.
0: To je pravda, to je pravda. Já jsem za to teda, nevím, jak ty, Davide, já jsem za to poměrně rád. Jako představa, že 40 dní teda bude kapat pršet, mě teda nebaví. Ale mě teda moc baví to, že vlastně tenkrát už ta meteorologie byla na úplně jiný úrovni než dneska, jo. To, když byli schopni předpovědět déšť na celých 22 dní, a když se meteorologů ptali, jak dlouho to bude trvat, tak meteorologové bez mrknutí oka odpověděli. Jiná doba, no.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
4: Teď můžeš mít Hit Radio Nord Music i v kapse. Máme nový instagramový profil. Hit Radio podtržítko Nord Music. Hit Radio podtržítko Nord Music. Koukneš do zákulisí rádia, uvidíš nás při práci a potkáš nejlepší partu posluchačů. Skrz náš instagramový profil tě navíc dostaneme i na nejlepší akce a koncerty na severu Čech. Tak si nás najdi, dej follow a buď připravený na ty nejlepší soutěže. Hit Radio podtržítko Nord Music, protože nejlepší věci se nedějí jenom ve vysílání, ale taky na našem novém Instagramu. Hit Radio podtržítko Nord Music.
5: Největší hudební festival severozápadních Čech je opět tady. Jak se jmenuje? No přece Klášterecké hudební prameny s Jaroslavem Svěceným. Přátelé, Jarda Svěcený pozval superhosty. Stavte se v Klášterci za muzikou.
6: Zámek Klášterec nad Ohří.
7: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás, v nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech a s dopravou zdarma, když sedací soupravu, tak tu nejlepší. nejlepší@nabytek.cz
8: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky.
9: Bauhaus, když se to má podařit.
10: Mistrovství světa ve fotbale 2026 je tady. Mimořádná příloha již dnes zdarma ve vašem deníku. Podrobný program šampionátu, unikátní příběhy českých hvězd a exkluzivní rozhovor s Miroslavem Koupkem. Těšte se na 36 stran plných fotbalu dnes v regionálním deníku.
11: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
12: Senkor.
13: Hledáte důvod k radosti? Máme pro vás hned dva. Guess a Valentino se slevou 50%. Mid-season sale na vás čeká v Travel Free už od 29. května. Kabelky, peněženky a doplňky pořídíte s Clubcard o polovinu výhodněji. Travel Free. Vyplatí se zastavit.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Chcete, aby se vaše dítě o prázdninách dobře bavilo? Příměstské golfové tábory pod vedením zkušeného profesionálního trenéra jsou tu. 5 dní golfu a mnoha dalších doplňkových aktivit, včetně závěrečného golfového turnaje a sportovních her v golfovém areálu Terasy v Ústí nad Labem. Tábor je pro všechny mladé golfisty, golfistky, ale i pro ty, kteří chtějí s golfem začít. Podrobnosti na golfterasy.cz. www.golfterasy.cz.

0: Nejrychlejší dopravní servis a David Dračák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní na Jablonecku v Železném Brodě na náměstí 3. května. U křižovatky s ulicí Smetanovo zátiší počítejte s omezením kvůli pracím na silnici.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: Jaké boty a kabelky na léto? Na e-obuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože e-obuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na e-obuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. E-obuv ví.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: A teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
5: Annaberg Cat. Největší folklorní festival v Krušných horách. Od 5. do 14. června v Annabergu Buchholz. Zábava pro celou rodinu.
6: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Ochlazení dorazí od úterý, teploty spadnou pod 20 stupňů. Začátek týdne přinese slunečno a teploty kolem 25, už v úterý ale přijde studená fronta. Očekává se déšť, místy i bouřky, hlavně na východě země. Oblačné a chladnější počasí potrvá minimálně do čtvrtka, teploty se budou často držet pod 20 stupni, tedy mírně pod červnovým průměrem. V plzeňské zóně napadl ošetřovatelku 80-kilový klokan, ženu srazil na zem a kopal do ní. Záchranáři ji převezli do nemocnice s hlubokými tržními ranami, byla při vědomí. Zoo případ zatím nekomentovala, na místě nezasahovala policie. Útoky klokanů jsou vzácné, obvykle nastávají při obraně teritoria nebo pocitu ohrožení. Mnichovské letiště zastavilo provoz kvůli podezření na kouř na věži. Personál musel budovu opustit a odlety i přílety byly zastaveny. Letadla byla odkláněna na jiná letiště, příčina události zatím není jasná. Podle úřadů nebyl zaznamenán otevřený oheň, situaci vyšetřují hasiči. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: D8 nás ode dneška zbrzdí. Dálnice D8 mezi Novou Vsí na Mělnicku a Lovosicemi na Litoměřicku projde rozsáhlou modernizací technologií. Práce začnou právě dnes a potrvají přibližně 3 měsíce. Po celou dobu zůstane provoz zachován. Řidič však musí počítat s jízdou ve zúžených jízdních pruzích. Pracovat se bude na zhruba 30-kilometrovém úseku mezi 18. a 48. kilometrem. Práce budou probíhat po etapách tak, aby byl zachován provoz v obou směrech. Na severu Čech bude dnes postupně většinou oblačno, ojediněle se objeví přehánky, teploty 22 až 26
10: stupňů. Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků? Sportareál Klíny.
11: Dobré ráno, šampione.
12: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
13: jsme tady pro tebe.
12: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
14: Hezké pondělí.
15: Krásný ráno vám všem.
16: Snídaně šampionů.
14: Utíká to, sviští to, snad i vám utíká to pondělní ráno. Hity nachystaný. One Direction, One Way or Another, taky Nico Santos. Chvíli po 8, tak jdeme na to, hezké ráno.
17: Hit Radio North Music.

0: 8.07, takhle vám hraje pondělní Hitrádio, tohle je snídaně šampionů. Díky, že posloucháte Nico Santos, Human Being. Dnes je prosím vás den nejlepších přátel, což jsou za mě teda lidi, kteří jsou na vaší straně vždycky a všude, jo? Že nás vlastně kryjou od školky a ve škole, před rodiči, v práci, před učiteli, partnery. No a myslím si, že kdybychom jim třeba o pomoc zavolali teďka hnedka, že by nám zareagovali, jo? Což třeba u mě asi úplně nehrozí.
1: Jak to?
0: No takhle, aby ti někdo reagoval, tak musíš někoho takového nejdřív mít. Jo, co vy, máte, nebo takhle, mám dva nejlepší kamarády, ale věřím, že kdybych ten teďka třeba napsal nebo zavolal, tak jeden by to možná zvednul, ale rozhodně by ani jeden neodpověděl na SMSku. Jak to máte vy?
1: Celkem podobně jako ty, popravdě.
0: No. A my to máme, podle mě chlapi to tak mají všeobecně, jo? Že my o sobě víme, my si jako ani pořádně nenapíšem tohle, pak jednou za měsíc třeba si náhodou si zavoláš, když něco potřebuješ, jo. A vlastně je to tam konstantní, jo, to vy ženy, vy musíte být pořád v kontaktu, ne?
2: Jako asi to tak spíš je, no.
0: Ty máš nějakou takovou kamarádku?
2: Mám Kačí nejlepší kámošku, mám, no.
0: Jasně. Tak mě napadlo, takhle, my jsme tady z té hry venku, jo, s Davidem, protože nám by asi nezareagovali, tak mě napadlo, že bys mohla ty tvojí kamarádce napsat. Že bychom si ji otestovali, jestli to je opravdu tak dobrá kámoška, jak si myslíš?
1: Jako se tváří.
0: Jako se tváří. Mohli bychom to myslet třeba, že jsem tvůj šéf.
3: Jo, tak jo.
0: Třeba, že jsem tvůj šéf. A že...
1: To neuvěří.
0: Že jsi v sobotu někde měla být a já se to potřebuji ověřit. Tak jestli by tě byla schopná krýt, tak co jí napíšeš?
2: Tak počkej, otvírám Instagram, my si píšem tam.
0: No.
2: Dobře, tak hele, píšu random. Kačí help, kdyby ti volal můj šéf, tak mu plus řekni, že jsem byla v sobotu s tebou. Za něco mě tady hrotil, že jsem měla být v sobotu na akci od rádia, je úplně nerudnej.
0: Aha.
2: Počkej, nerudnej. Ale já na to zapomněla a vymluvila se, že jsme byli spolu a vymýšleli věci na tvoji svatbu. Ona se zanedlouho vdává.
0: Píš, taky to pošleš, jo? Dobře.
2: Sláno.
0: Dobře, tak myslíš si, že se to zobrazí a že něco odpoví, jo?
2: Jako je v práci, ale většinu času tráví v autě v té práci, takže si myslím, že by jako mohla mít přístup k telefonu, že by zrovna nebyla u klienta.
0: Dobře.
2: A snad to bude dobrý.
0: Dobře, tak dáme písničky a vrátíme se k tomu a já doufám teda, že se chytne. B.O.B. Airplanes na Hitrádiu. Hezké ráno.

0: čtvrt na devět, tohle jsou hity pro vaše lepší ráno. Ella Henderson, Rudimental Alibi. Dnes je den nejlepších přátel a my se ptáme, podržel by vás váš nejlepší kámoš v jakýkoliv situaci? Postavil by se za vás, kdybyste fakt potřebovali? My třeba tady s Davidem jsme se shodli na tom, že to máme tak, že i kdybychom našim nejlepším kamarádům, klukům napsali, že umíráme, tak si SMSky všimnou nejdřív tak za týden. Je tak, jo. Ale Jasmin, jakožto žena, říkala, že má nejlepší kamarádku Káťu, Kateřinu, která by se za ní postavila. Tak jsme jí zkusili napsat, nebo Jasmín jí zkusila napsat zprávu.
1: Já jsem jí napsala zprávu, že kdyby jí náhodou volal můj šéf, tak aby mu řekla, že byla v sobotu se mnou, že jsem jakože zapomněla dorazit na nějakou akci do Hitrádia a že hledám výmluvu, tak jestli mě podrží. A ona nejdřív napsala jo, vykřičník, neboj, got you, jakože podržím tě, srdíčko a smajlíka, ale pak jí to asi nedalo. A po chviličce napsala hele, a ten šéf je trošku debil, ne? Vůbec ten fakt, že by volal a ujišťoval se, kde jsi byla, to je teda magořinec.
0: No tak já si jdu zahrát na tvýho šéfa, Jasmin, já doufám, že to vezme.
1: Já
0: no?
1: Taky teda.
0: Tak jdeme na to. Tak, vytočíme. Hele, už se zvoní. Dobré ráno, tady Martin Petrka, Hit Radio, u telefonu Stažena Kateřina.
2: Ano, dobrý den.
0: Dobré ráno, dobrý den. Mě to je, já se omlouvám, tak trochu trapné, já bych si potřeboval jenom ověřit jednu věc ohledně Jasmin. Ona měla o víkendu přijít na akci Hit Radio, nedorazila a tvrdí mi, že byla s vámi celý den, tak jestli byste mi to mohla potvrdit, my tady řešíme nějaký personální záležitosti, tak jestli byste byla tak hodná, jestli teda opravdu byla s váma.
2: Prosím vás, ona mi jde za svědka, my jsme byli spolu a řešili jsme svatební záležitosti.
0: Jasně, takže za svědka vám jde, takže a kdo se vdává, vy máte svatbu?
2: Mám svatbu, no.
0: Jasně, jasně, a kolik máte pozvaných lidí na tu svatbu?
2: 30.
0: A nebylo by možné třeba, že bych se na tu svatbu přišel podívat taky, ať mám Jasmin pod kontrolou?
2: Jako až takhle, jo.
0: No, no. Jestli by říkám, my tady teďka řešíme nějaký personální záležitosti a já tak trošku ty Jasmin nevěřím, tak jestli by to nebylo možné třeba, že bych za váma dorazil taky, že můžu být třeba někde bokem, nebudu jíst žádný catering, nic, jenom že bych se tam přišel podívat.
2: Jako takhle, je to jako veřejně přístupný, je to na radnici a jako teoreticky tam můžete nakouknout, ale jako je to v rodinném kruhu.
0: Dobře, tak já se když tak postavím někde do boku a já vám musím říct, že vy jste opravdu skvělá kamarádka Jasmin, nejlepší. Dneska je totiž Mezinárodní den přátel a Jasmin je tady se mnou. Dobré ráno, Michal Knejm, Hit Radio.
1: Kati, ty jsi prošla testem.
0: To je naprosto neuvěřitelný. Tady ne Martin Petrka, ale Michal Knejm. Ahoj Kati, dobré ráno.
1: Já se omlouvám, že jsem to takhle na tebe nahrála, ale opravdu je den nejlepších přátel a nás zajímalo, jestli nás nejlepší přátelé potopí, anebo ne.
0: Ale jako teda, jestli platí to, že můžu v sobotu na tu svatbu přijít, tak
1: ne,
0: rád přijdu.
1: To tam pak nepřijdu já, neplatí.
0: Tak Káťo... Káťo, jsi naprosto neuvěřitelná. Tak přejeme za Hit Radio, ať se svatba vydaří. Máš skvělou kamarádku Jasmin a děkujeme. Test zvládnut.
2: Test zvládnu. Super, no díky.
0: Tak krásné ráno, měj se hezky. Ahoj.
1: Ahoj.
0: To je neskutečné. Zvládla to naprosto bravurně a my teda tady s Davidem, jestli můžu mluvit za Davida, tak trošku závidíme, protože nám by se tohle rozhodně nestalo.
1: Já se ještě jednou omlouvám. Počkejte, bliká mi tady telefon právě od Kačí. Miluju, sežrala jsem to i s navijákem.
0: No a takhle, stále tady je ta otázka, jestli tam teda můžu v sobotu přijít. Tak jo, tak jestli máte nějakýho nejlepšího kámoše, jakože určitě máte, vzpomeňte si na něj, připomínáme, dnes je den nejlepších přátel. Za chvíli další muzika Miley Cyrus Činasky, taky aktuální doprava. Hezké ránko.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
4: 178 tisíc korun dolů. Volkswagen Caddy teď skladem v Autonord. Víc asi vědět nepotřebujete. Snad jen, že je to limitovaná nabídka. Auto Nord. 5 měst na sever od Prahy. Jsme na začátku vašich cest. www.autonord.cz.
5: Já z tebe snad vykvetu.
6: To je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
5: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
7: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
8: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzla a my jsme u toho.
7: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
9: Vidíš to?
10: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
9: No a víš, co vidím já?
10: Co?
9: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok...
10: Zpívají, slunce, pohoda.
9: No a víš, co vidím já?
10: Co?
9: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve...

0: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také. Bauhaus, když se to
1: má podařit. Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
5: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
6: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
7: Senkor.

0: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně v severních Čechách, dejte pozor na překážku v provozu. Na trase z Ústí nad Labem na Děčín u Malšovic blokuje provoz dopravní nehoda, zdržíte se nárazově.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.

0: 8.32, tohle jsou Činasky každý ráno a Činasky se po pauze vrací na pódia. I o tom bude ranní update Davida, pojďme na to.
1: Ranní update.
2: Skupina Činasky se opravdu po pauze vrací na pódium. Už 13. června odstartuje ve Valašském Meziříčí své historicky nejdelší letní turné. Nazvala ho prostě Open Air Léto 2026 a navštíví 18 míst po celé republice. Po víkendu bychom se měli prohlédnout na klíšťata. Až polovina pacientů s klíšťovou encefalitidou může mít podle studií dlouhodobé zdravotní potíže. Lékaři upozorňují hlavně na únavu, bolesti hlavy nebo poruchy spánku, které snižují kvalitu života. V Česku se ročně nakazí zhruba 700 lidí. Odborníci varují před umělou inteligencí, upozorňují, že by lidé neměli nechat AI přemýšlet za sebe. Hrozí totiž, že pokud mozek nebudeme aktivně používat, může časem zakrnět.
0: Nekoukej se na mě.
3: Ne, já jsem chtěla říct, že jsem si z toho důvodu stáhla do mobilu takovou aplikaci na trénování pozornosti a paměti. Bohužel mi to vydrželo jenom zhruba týden, protože mám málo místa v mobilu a tak jsem zbytečný aplikace smazala a tuhle jsem tam zařadila.
2: Já myslím, že protože jsi zapomněla, kam jsi si uložila.
0: Ale já jsem třeba v pohodě, jo? Mě tohle nemůže ohrozit, jo? Co nemáš, nemůže zakrnět. Jinak ty jsi říkal, Davide, že jsme se tady o tom bavili, že vlastně lidi používají AI i na počítání základních příkladů, jo?
2: Já jsem se nedávno přistihl, že v kanclu jsem měl právě nějaký jednoduchý příklad. Říkám si, než bych se trápil, dám to do AI a měl jsem to za 30 vteřin. No.
0: Fakt? Takže příklad 2x2.
2: Tak to bych ještě snad dokupy dál.
0: No to počkej, 4. No snad. 3x6.
2: 3x6 je 18.
0: 9x9.
2: 81.
0: No tak dobrý, prošel. A teďka 1053x826. A dělej.

0: jsou hity ke všemu, co děláte, Linkin Park, Hit Radio v 8.40. Hezké ráno. Dnes, v pondělí, dojde k neobvyklé byrokratické situaci. Náš pan prezident Petr Pavel osobně dorazí na zasedání vlády, aby tam pořešili zahraniční cesty, jejich koordinaci. Takže v překladu, ten nejvyšší nadřízený se jde sednout přímo na pondělní poradu k řadovým manažerům a přiznejme si, že právě tohle známe asi úplně všichni, jo? Když víme, že má šéf dorazit. Takhle, když to víme, že má dorazit, tak to je dobrý, jo? Ale když dorazí na ohlášení, ježišmarja, a najednou se uklízejí ty stoly a vypínáme ty internetové záložky a najednou všichni vypadáme, že víme, co děláme v té práci.
1: Jo? Že si zasloužíme to naše místo. No jak by to vypadalo tady, kdyby přišel nejvyšší majitel naší budovy? Bychom museli schovat ty cheeseburgery tady, protože tady se nesmí jíst.
0: Tady se nikdy nejí. No, jak by to vypadalo? Ono, já nevím, jestli všimla, Jasmin, my jsme v rádiu a dost pravděpodobně nás teďka naši šéfové poslouchají na cestě, jo? Takže tímto zdravíme. Rozhodně tady není žádný nápoj, žádná tekutina. Rozhodně tady není nedojedený McDonald's, jo?
1: Jsou rozsvěcená světla, kamery zapnuty, vše je, jak má být.
0: Přesně, milujeme tuhle práci. Moc děkujeme za tuhle práci. Já jsem si to vždycky přál, prostě vysílat takhle ráno a opravdu teda strašně moc děkujeme.
1: Je to bomba, děkujem.
0: Je to skvělý, co? Jasmin, hele, kdyby to šlo, abych vysílal moje od rána od 6 až 18. Clean Bandit, Anne-Marie, Rockabye, za chvíli další muzika pro vás a staví se i Tommy Cash s jeho kafičkem Espresso Macchiato. Hezké ráno, Hit Radio.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
3: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky. Vaše jistota za volantem. Více na ter.cz.
4: Šediny? Zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
5: Milovníci kávy pozor! Café Bascucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Bascucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
6: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky.
7: Bauhaus, když se to má podařit.
8: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Už jen dnes u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Skonto nábytek.
9: Mistrovství světa ve fotbale 2026 je tady. Mimořádná příloha již dnes zdarma ve vašem deníku. Podrobný program šampionátu, unikátní příběhy českých hvězd a exkluzivní rozhovor s Miroslavem Koupkem. Těšte se na 36 stran plných fotbalu dnes v regionálním deníku.
10: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
11: Slyším Datart nákupy?
10: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
11: To je mazec.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Firma Havelka uhelné staly, dobrý den.
13: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
12: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
13: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
12: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
13: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z Uhlotérií platí do konce června i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
14: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
15: Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny.
16: Navíc vám rádi spočítáme auto na úvěr nebo měsíční paušál s kompletní péčí. Přijďte si pro modely Volkswagen Love do Autonord.

0: Tohle je Tommy Cash a Hit Radio 851. Espresso macchiato. Kdy jste se naposledy stěhovali? Co? Stěhování. To je taková zvláštní životní disciplína, do které se nikomu moc nechce a vždycky si říkáte, že příště třeba, když se budete stěhovat, takže to uděláte třeba chytřej a stejně se něco pokazí.
1: Třeba taková Verča z České Lípy, ta se před 12 lety stěhovala do nového bytu, všechno v krabicích, všude, jeden velký chaos, jenom si potřebovala prej rychle opláchnout pár věcí v umyvadle, pustila vodu, umyla, co potřebovala a odešla. Jenže netušila, že sifon je úplně prasklej a než se vrátila, tak vytopila rovnou 4 patra pod sebou. Takže vlastně ještě dřív, než se pořádně zabydlela, tak teda platila vodu a opravy sousedům.
0: Možná si říkáte, co to je za historku, kde jsme na to přišli. Tak takovouhle historku nám do naší soutěže poslala Berča. A my se vás ptáme, jestli si myslíte, že máte třeba lepší stěhovací historku, tak se stavte u nás na webu na hitradio.cz, podělte se o ní s námi a když se s námi o ní podělí, ta bude opravdu epesní, tak hrajete o LED televizi Samsung v hodnotě, a teď pozor, držte se, 23 tisíc korun. Nová telka Samsung, OLED telka Samsung za 23 tisíc a my v pátek, už tento pátek, tady ve snídaní šampionu, vyberem autora té nejlepší stěhovací historky a televize za 23 táců může být vaše. Tak komplet detaily na webu hitradio.cz a teď od nás další skvělá muzika, do 9 než se rozloučíme Leony, taky One Republic na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Na závěr pondělní snídaně šampionů a my vám chceme moc poděkovat, že jste se stavili a doufáme, že zítra den budete samozřejmě i po deváté.
1: I po deváté a i zítra od 6 do 9, kdy se samozřejmě ve snídaní šampionů zase slyšíme.
0: Tak ať se vám daří, mějte hezký pondělí, ať vás čeká cokoliv, i kdyby to dneska mělo být něco nepříjemného, tak pamatujte, každé pondělí musí někdy skončit.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
0: Tak se mějte hezky a budeme se na vás těšit opět zítra ráno v 6.
1: Ahoj, ahoj.
0: Ahoj.
3: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor si dejte na Lounsku, na výjezdu z průmyslové zóny Triangle. Na Staňkovice se srazila dvě osobní auta. Počítejte tam se zdržením. A ještě jde osmička na 38. kilometru směrem od Prahy na Lovosice. Stojí tam porouchané nákladní auto. Vaše dopravní info volejte na 800 900
2: 952. Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz
4: XXL výprodej v online shop CZ.
5: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
7: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
3: 9 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Druhý červnový týden začne v duchu letních teplot až kolem 25, už zítra se ale začne ochlazovat. Dorazí taky větší oblačnost a srážky i občasné bouřky. Tohle počasí pak vydrží až do víkendu. Ve druhé polovině týdne by se mělo zase mírně oteplit. Jednání vlády Andreje Babiše se dneska zúčastní i prezident Petr Pavel. Hlava státu se chce zúčastnit avizovaného projednávání koordinace účasti ústavních činitelů na vrcholných setkáních mezinárodních organizací. Babiš ale dříve řekl, že rozhodnutí o složení delegace na červencový summit NATO se posouvá o 2 týdny. Při pátečních bouřkách se v Děčíně v Binově objevilo slabé tornádo, vyvrátilo jeden strom a způsobilo menší škody. Uvedl to Český hydrometeorologický ústav. Tornádo se v Děčíně sformovalo po 15. hodině, kdy byly podmínky pro jeho vznik příznivé. Podle mezinárodní Fujitovy stupnice mělo děčínské tornádo intenzitu 0,5 stupně. Nejsilnější tornáda mají kolem 5 stupňů. No a Serena Williams krátce před svým comebackem k tenisu na turnaji v londýnském Queen's Clubu nevyloučila, že se vrátí i ke dvouře, ne však v nejbližší době. Americká hvězda bude na travnatém turnaji hrát 4 s Kanaďankou Bokovou.
8: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků? Sportareál Klíny.
3: Na severu Čech bude dnes přes den jasno až polojasno, odpoledne a večer už se bude od západu zatahovat, teploty 25 až 28, na horách do 23 stupňů Celsia. Takový nás čeká to dnešní počasí, užijte si ho, od zítřka se nám to zkazí, ale teď už zase pojedeme v tom pozitivním duchu, protože se nám vrátila naše dvojka, nebo vlastně jenom jednička se vrátila. A teď už je z toho zase naše dvojka, ale zde.
1: Jo, jsme tady,
3: přátelé.
1: Dane, pojď, ukaž se. Pojď.
9: Já nevím, co mám dělat.
1: Ty jsi to úplně celý paf.
9: Jsem zapomněl. Co se tady dělá v tom rádiu?
3: Ty jsi vyjukanej.
9: Mám mluvit, nebo co mám? Já nevím.
1: Doufám, že to dneska zvládneme, nebojte se, jdeme na to.
9: Jdeme na to.
7: Hit Radio Nord Music.
1: Je tady 9. hodina, přesně tak, že mám krásný start do nového pracovního týdne. Máme tady pondělí 8. června, je to možný 8. června a nejsem tady konečně sama, nebo takhle. Byla jsem tady s Haničkou Hejlovou, která tě, Dane, dobře zastoupila,
9: to jsem
1: ale
9: rád.
1: Samozřejmě
9: to jsem rád.
1: Byl mi smutno, stýskalo se mi, chyběl se mi.
9: Ale jsem zpátky a za malou chvíli to všechno probereme, buďte u toho i vy.

0: Diamond, Sweet Caroline, na Hit Radio North Music s váma zase vaše LSD. Lucka s Danem, vrátil se mi Dan, přátelé, po více jak týdenní dovolené v Chorvatsku. Rozkoukává, takhle, je trošku přinasranej, no. Pochopitelně. Rozkoukává se.
1: Ne, to si řekla špatně, já jsem nadšený, já jsem tady rád, akorát ještě jedu v tom módu dovolenkování, protože ještě včera jsem se koupal v moři. Ale pojďme si ještě udělat atmosféru, říkal jsi Chorvatsko? Tak,
0: jo.
1: Bylo tam krásně. Co budu povídat?
0: Tak my vás tam taky vezmeme, přátelé. Mnozí se tam možná někteří chystají z vás.
1: Mm-hmm.
0: Tak ať se trošku naladíte na ty letní prázdniny s dětičkama.
1: Ať se naladíte, zásadní zpráva je ta, ano, opravdu jsou v Chorvatsku žraloci v moři. Viděl jsem je. Ale k tomu se dostaneme. Pojďme od začátku. Za prvé, je tam hodně teplo v Chorvatsku. Sami Chorvati říkali, že nezažili teplejší květen. Já už tam byl na konci května a říkali, takhle teplo tady dlouho nebylo. Takže teplo je. Moře. Tam už je to trošku slabší, bylo studený, 3 cm bylo studený.
0: Taková rosnička naše, pojď.
1: Ale dalo se to. Každý den jsem se koupal v moři, výborně. Co ceny? To se každý ptá.
0: Ano.
1: Straší v Chorvatsku draho.
0: Pivo. Co? Kolik stojí pivo?
1: 5 euro. Kolem 5 euro, což je přes 100 korun na naše. Ano, zdražilo se trošičku, ale káva třeba euro 20, jo. Takže, hele, je to stejně jako u nás. Každý, všude se zdražuje, není to jenom Chorvatsko, ale žádná
0: tragédie. Ještě se podívat na Mácháč tady, že jo. No, do starých splavů nebo do Rox, to je to samý. No.
1: Tam to má, tam dáte za pivo ještě víc jak v Chorvatsku.
0: Takže.
1: Jo. Akorát se to nedá pít, to pivo jich, jako Oujusko, Karlovačko, těšil jsem se na český pivo. No a jinak jako super Chorvati, přívětiví, měli nás rádi, říkali, že jako Češi, že mají rádi, protože jsme takový klidní. Že Slováci jsou divocí, Chorvati taky a Čechy mají rádi, že neděláme bordel.
0: Takže jste to tam trošku vyvrátili.
1: My jsme jim to zbořili. A teď k těm žralokům, přátelé. Ano, skutečně jsme jednou, protože jsem byl na katamaránu, byli jsme na lodi, plavili jsme se mezi ostrovy, tak jsme jednou vyplouvali z zátoky ráno a dva jsme tam viděli. Sice měli asi 50 cm, byli strašně maličký, ale byla vidět ta ploutev, ten trojúhelník nad tou vodou a říkám si, fakt jsou tady. Ale asi nebyli nebezpeční.
0: No takhle, ona tam někde byla schovaná matka s otcem. Kousíček.
1: Zároveň čekali, kdo se bude koupat.
0: Děti poslali tak jenom jako, aby to šli prozkoumat. No já se strašně bojím tady těch věcí, čím dál víc.
1: No, ale jinak, hele, ne.
0: Ale jo, já mám kamarádku, co byla v Chorvatsku, dokonce jela na tom, co to je, paddleboard, a měla tam pejska a pejsek velmi znervózněl, byl na tom jakoby špatně, šli to vidět, že a nechce do vody a normálně tam plaval kolem něch žralok.
1: No, vidíš to, takže je to pravda.
0: Takže dávejte na sebe pozor.
1: Opravdu,
0: přátelé.
1: Jsou tam žralci, ale taky delfíni a ty to krásně vynahradili, protože se potkali celý stádo, no stádo, hejno. Tak.
0: Hejno, stádo.
1: A byli
0: bylo tam stádo volů, takhle, no, bylo tam stádo volů na katamaránu.
1: Ty byli na lodi.
0: Na katamaránu.
1: Ty byli na lodi a
0: viděli hejno delfínu.
1: Stádo, hejno delfínu bylo. Ne, takže pokud se chystáte do Chorvatska, doporučuji, protože právě teď u nás má být zima. A tam jsem koukal celý 14 dní, 27, 28, 29 stupňů Celsia. Možná se chystáte, pokud ano, doporučuju.
0: Pokud ano, přejeme vám samozřejmě krásnou dovolenou, ať už jdete kamkoliv, nejenom do Chorvatska. No a protože Daniček je kolegiální a je hrozně báječný, tak myslel i na mě a přinesl mi dárek.
1: Řekni, jaký?
0: Je to náramek na nohušku z takových těch mušliček.
1: Ano.
0: A je to fakt hezký, jako takový mušličkový náramek. Já přemýšlím, co bych ti za to dala já? Chceš taky mušli? Já přivezu.
1: Odkud?
0: Já pojedu taky někam, neboj.
1: Dobře, tak
0: jo. Až jak nějakou českou, co by na to?
1: Děkuji, děkuji. Taková česká mušlička. Děkuji.
0: Není na to, zůstat doma, ne?

0: Alex Warren, Ordinary na Hit Radio Music s váma, vaše LSD, Lucka s Danem. Startujeme pondělí a jsme tady konečně zase spolu.
1: A jsme rádi, že startujete s námi, protože tohle je start, jak má být. Lucie, prosím tě, teď se zkus zhluboka nadechnout. Nosem, prosím tě, nosem.
0: To dělám.
1: No, někdo se nadechuje pusou, takže nosem.
0: Já jsem se naučila na józe.
1: Dobře. Tak jak to je, poloha kámen?
0: Poloha mléka a vody, štípání bambusu. Přicházíš s nabídkou koledního sexu?
1: Ne, to ne. Chci se zeptat, jestli něco cítíš. Ještě jednou zkus to.
0: Cítím.
1: Cítíš tu mořovinu? Cítíš mořovinu?
0: Nevím, co je mořovina.
1: Ty nevíš, co to je mořovina?
0: Nevím, co je mořovina.
1: Mořovina je vůně moře. Já jsem se koupal každý den moři v Chorvatsku, jsem o tom mluvil, byl jsem na Dovče, na lodi. A my, když tam jedeme s kamarády, tak vždycky říkáme, ty už to cítíme, tu mořovinu, a jsme tady. Jako,
0: takže... Jo, jakože cítíš takový to let, takový to, no, jo.
1: Takový prostě, to specifickou vůni moře, jo. A to je pro nás mořovina.
0: A vy tomu říkáte mořovina.
1: My tomu říkáme mořovina. Je tady no. Občas na severu je cítí močovina.
0: To je skoro to samý. Nadechni se zhluboka. Cítíš to? Krásná močovina.
1: Ne, škoda. Mě mrzí strašně, že rádio nedokáže přinášet i vůni, protože bych všem vám, posluchači, nabídnul taky vůni té mořoviny.
0: Ještě jde z tebe cítit. Máš takovou tu i energii, jsi opálený.
1: Tak takhle možná, no.
0: Rozumíš, co jde z tebe cítit to Chorvatsko ještě? No nic, vrát se zpátky do reality, močovina a jedeme.
1: Musím se ale, že sám vrátit do hrobu.
2: Každý má svoji srdcovku. Hit, který ho naučil milovat hudbu.

0: každý všední den od 12 se na tebe těší srdcovky Hit Rádia. 5 megahitů v řadě pro tvoji lepší náladu a jeden podle tvého výběru. Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář. Každý pracovní den od 12.
1: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
2: trenirkarna.cz.
3: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
2: trenirkarna.cz.
4: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
5: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
6: Bauhaus, když se to má podařit.
7: První probuzení na moři?
8: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži.
9: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
10: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví z Pomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to? Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: nestárnoucí a nesmrtelná klasika. Forever Young na Hitrádu Not Music, Alphaville, David Guetta, Ava Max, s vámi taky dopolední show LSD, Lucka Schlegr, Dan Rakacký a pozor, máme pro vás oběd zdarma.
1: Přesně tak, celý červen soutěžíme o 2000 korun do Michael's Bistro vždycky v pondělí a v pátek, protože v pondělí se vám s námi startuje lépe pracovní den, takže my vám dáme obídeček, společně se napapáme a zase krásně takhle zakončíme ten pracovní týden, tak proto nás tady máte. Jo, no, mimochodem, a stačí jediný, musíte odhalit náš tajný oběd, který my si myslíme, jo?
0: My vám budeme říkat nápovědy, to znamená indicie, budou tři a na vás bude přijít na to, jaký je ten tajný oběd.
1: Jak paklíč, pevnosti bojard.
0: No já to zkoušel právě, jsem se do toho jako takhle vložil. A vy svoje tipy píšete na náš WhatsApp 37 39 958 a mezi 11 a 12 vybereme jednoho z vás, který to uhádne a který získá oběd za 2000.
1: Do Michael's Bistro.
0: Ano.
1: No, přátelé, pojďme na první nápovědu. Nezapomeňte, že každou hodinu máte jednu, takže nás musíte poslouchat od 9 do 12. Jdeme na první nápovědu. Tohle jídlo milují děti i dospělí.
0: Tak hned vím, co to není.
1: Je to taková obecná nápověda, víme, co to není, viď?
0: Mléková polívka.
1: Není to hrachovka, prosím vás. Není to ani koprová omáčka.
0: Počkej, to já mám rád?
1: No, ale děti ne.
0: Aha, dobře.
1: Jo? Musí to být jídlo, co milují opravdu děti, i dospělí. Jdete do restaurace a je velká pravděpodobnost, že si to s těma dětma taky dáte. Tohle to jídlo. A jenom upozorňuju, jsou to jídla, všechna jídla, které na světě existují. Nejsou to jídla od Michael's Bistro, ano, které hádáme. Jsou to všechna jídla, která existují. A první nápověda, tohle je jídlo, co milují děti i dospělí. No a to je zatím všechno. Takže pokud už tušíte, co by to mohlo být a chcete se napapat z Michael's Bistra za 2000 korun, pište na 37 39 958.
0: Já bych chtěl dodat ještě, že ta poukázka, kterou vyhrajete, neplatí pouze do Ústí nad Labem, ale i do Teplic, do Mostu a tam si můžete dát, co všechno Michael's Bistro nabízí.
1: Nabízí samé dobroty, takové ty zdravoučké, jo? Oni to nedělají na tom přepáleném. To je takový to rychlý občerstvení, ale extrémně zdravý.
0: Zdravé.
1: Výborný suroviny, čerstvý ryby, trhaný hovězí, tacos, burrito, takový ty bowly beef. Takže samozřejmě takováhle široká nabídka na vás čeká, přátelé.
0: První indicie, tohle jídlo milují děti i dospělí. Pokud tušíte nebo víte, pište WhatsApp 37 39 958.

0: Imagine Dragons, Hit Radio Nord Music, s váma LSD, Lucka s Danem, hezký start do nového pracovního týdne, svítí nám sluníčko, tady pustí nad labem bez mráčku, modrá obloha a my v dobré náladě a věříme, že i vy, ať už jste kdekoliv, že jí máte s námi krásný den.
1: Milí přátelé, je tu pondělní chvilka poezie. Co mi do toho prskáš?
0: Pardon.
1: Tak,
0: pojď.
1: Mohu. Zloději, zloději, ve dne v noci chodí. Co uvidí, to hned uklidí. Konec básně.
0: To je z Jirkova?
1: Ne, to
0: se speciální báseň z Ústeckého kraje.
1: Tato báseň
0: to v Praze neznají, rozumíš?
1: No, já vím, no, tato báseň se týkala našeho Instagramu, už víte, že nám ho prostě šlohli, hekři jsou všude, máme nový Instagram a my vás tam, přátelé, potřebujeme, protože bez vás to není ono. Takže potřebujeme, abyste k nám přišli, dali follow, like, koukali na náš obsah, protože je toho tam spousta, třeba zákulisní historky, různé věci, videa.
0: Zprávy z regionu, koncerty, taky. Soutěže.
1: No, soutěžíme tam, ano.
0: Všechno, co se prostě tady u nás v Ústeckém kraji děje. A najdete nás na Instagramu Hitradio _ Nord Music. Nord H.
1: No, tak to asi každý ví.
0: Třeba moje maminka ne.
1: Jo, tak,
0: pozor,
1: tak ne.
0: Hele, pozor, moje maminka
1: pro
0: pořád
1: maminku
0: ještě kouká na YouTube.
1: Jo, tak jo.
0: A pozor, tchýně to vytůněla, jo. Maminka má YouTube, to je dobrý, no. Ale tchýně to vytůněla. Vy mi pořád píšete na ten WhatsApp. Jo, takže já to říkám, i, víš co, my se tomu teď smějeme, ale já se obávám, že si myslím, že držím ten, že jdu s tou dobou, ale myslím si, že za 20 let tam budu stejně jako moji rodiče nebo naši rodiče, že se nám taky ty děti budou smát. Takže já to ještě klidně zopakuju. Hit Radio _ Nord H.
1: Music.
0: Music,
1: já promiň, já ti do toho hodil vidle. Tak ještě jednou.
0: Hit Radio _ Nord H. Music.
1: To je náš nový Instagram a budeme rádi, když tam budete s námi. Děkujeme. Hit Radio. Hit Radio. Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. 90. non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia.cz a nově také v DABu. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Zabrušany u Teplic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Vstupenky na představení s těmito hvězdami: Simona Stašová, Michal Dlouhý, Jiří Hána, Hynek Čermák, Aleš Háma, Tereza Kosková, Alena Mihulová, Jitka Smutná, Petra Špalková a další. Přijďte do Klášterce.
2: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří. Dům plný pohody.
3: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
4: Nákupy v online shop CZ.
5: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: Umíte otevřít dveře od bytu? Pokud ano, pokračujte v testu dál. Umíte je zavřít? Pokud ano, pokračujte v testu dál. Máte místo, kam rádi chodíte? Gratulujeme! Právě jste složili procházkový test. Jeden z předpokladů stát se hostitelem pro děti z dětského domova.
7: My z dětského domova nepotřebujeme nic speciálního. Někdy stačí najít někoho, s kým půjdeme na procházku. A díky hostitelský péči je tohle možný. I málo má moc. spoluživot.cz.
8: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
9: Senkor.
10: Zpráva dne. Televize na rok zdarma pro všechny.
11: No jo, ale jen na rok.
12: No a rok se budeme dívat a pak se uvidí.
10: Chytrá televize se 100 kanály s zpětným přehráváním a nahráváním na rok zdarma. Ušetříte skoro 2500 a v klidu se rozhodnete, jestli si ji necháte nebo ne. CC Internet. Rychlý internet. Žádný závazek, žádné háčky, férové služby.
9: cc.internet.cz. Internet, který má šťávu.
13: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
14: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
15: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
16: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
15: A co já?
16: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni, protože radost se má stavět společně. www.skostek.cz.
17: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
18: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
19: A tava!
20: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
18: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
20: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
21: Jezdí ve vlastním stylu s novým Seat Arona. Kompaktní SUV s výrazným designem, vylepšenými full LED světlomety a interiér, který tě pohltí. Do města i za dobrodružstvím. Seat Arona. Každá ulice je příležitost. Každá zatáčka, nový zážitek.
22: Autonord. Váš autorizovaný prodejce vozů Seat. www.autonord.cz.
23: Hit Radio Nord Music.
24: Zlepši si náladu.
23: Zlepši si náladu.

0: vámi je Trádu Rock Music, je tady 10. hodina. Robert, počasí, zprávy, doprava.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor si dejte na Lounsku, na výjezdu z průmyslové zóny Triangle na Staňkovice se srazila 2 osobní auta a ještě na příjezdu do Lovosic směrem z Terezína bude probíhat sečení trávy. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
4: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr. Koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
5: Senkor.
6: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekuríra.cz. One by Allegro.
3: On air.
2: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
1: 10 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Do venkovské zvyklosti Čechů se mění stále častěji, vyrážíme na sice kratší, ale častější dovolené i několikrát za rok. Přibývá tak kratších pobytů u moře. V současnosti patří k nejoblíbenějším týdenní zájezdy, které přečely klasické dvoutýdenní. Cílem je snaha dopřát si relax v zahraničí vícekrát ročně. Ceny ropy na začátku týdne zase prudce rostou, je to reakce na obnovené izraelské útoky na Libanon a na izraelské údery na vojenské cíle v Iránu. V pátek přitom ceny klesly v naději na zmírnění napětí v konfliktu. V jeho důsledku ropa od března zdražila o více než 50%. Vánoční strom už začala schánět radnice v Bílině. V hledáčku je ideálně smrk, musí být minimálně 8 metrů vysoký, hustý, bez suchých větví nebo hnědého jehličí. Prostě má to být fešák. Podmínkou je také dobrá přístupnost k němu pro jeřáb a nákladní auto. No a tenista Jakub Menčík se po semifinálové účasti na French Open posunul v žebříčku na 17. místo. Nejlepší pozici z Čechů aktuálně drží Jiří Lehečka na 12. místě, mezi ženami je českou jedničkou 10. Karolína Muchová. Linda Nosková následuje na 13. místě, deblový trůn dál drží Kateřina Siňaková.
7: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků, sportareál.
1: Na severu Čech bude dnes přes den jasno až polojasno, odpoledne a večer bude o západu oblačnosti přibývat. Teploty 25 až 28, na horách to bude do 23 stupňů Celsia.
8: Jasno.
1: Lucko, proč se tlemíš?
8: Já nevím, co tady, co se stalo.
1: Proč se tady tlemíš jako kráva?
9: Mě rozsekal ten vánoční strom.
1: No proč? Chání ho chtěl, no.
8: Ale
1: pak nebudou.
9: Panáčku je ideálně smrk.
1: No.
9: Musí být minimálně 8 metrů vysoký, hustý, bez suchých větví.
1: A co je na tom divnýho? No.
9: Ne nic, je to hezký, takhle si z 8. června, že už bývně schánějí vánoční strom.
1: No, tak
9: mám takový
1: nebudeš...
9: trošku pocit, kdyby ta byla potřeba nějak změnit,
8: co?
9: Zastínit, já, má určité kauzy. To
1: vím, kam míříš.
9: Chtějí to zamaskovat tak, jako určité kauzy.
1: Kašli na stranu, jdeme dál.
8: Pojďme dál, protože musíme rozjet další hodinu dopolední show LSD. Luzka Šlégr na Rakacký, pojďme na to.
3: Hit Radio Nord Music.
9: Jedeme dál, hledáme tajný oběd o voucher v hodnotě 2000 korun do Michael's Bistro. A máme tady pro vás další nápovědu na tajné jídlo.
8: Poslouchejte, když ho rozkrojíš, většinou se táhne.
9: Pokud víte, pište na 3 7 3 9 9 9 5 8.
8: No a tady už jsou Pharrell Williams, Happy, Hit Radio Nord Music.

0: pořád sílu, pořád je to skvělý a pořád to milujeme. Måneskin na Hit Rádiu Nord Music s vámi. Lucie s Danem, dopolední show LSD a pozor, pozor, pozor, něco se děje.
1: Ty jste říkala, tohle milujeme, ale jsou tací, co už se nemilují,
0: bohužel,
1: přátelé.
0: Bohužel.
1: Je tady velká bulvární rozchodová kauza. Já to nemám ráda, ty rozchody, rozvody.
0: Tak to řekni.
1: No jo, tenista Macháč se rozešel se slovenskou zpěvačkou Emou Drobnou.
0: Mimochodem, Emu Drobnou hrajeme tuto píseň. Nechápu, že by z tohle se někdo rozešel.
1: Je krásná.
0: Já bych si ji vzal za ženu hned.
1: Přirozená.
0: Víš?
1: Talentovaná.
0: No teda. A jo, takže Ema Drobná je sama teď.
1: Jo, roka půl dlouhá romance skončila v autu, Dane.
0: Počkej, jo takhle. V autě jsem myslel jako...
1: Ne, v autě se možná rozešli, nevím. Každopádně tohle už je v autu. Podle bulvárních médií hrál Machač zápasy i na jiných kurtech. Jsem ti chtěla říct.
0: No prostě pinkal na jiných hřištích.
1: Jako, já si myslím, že vždycky ten věkový rozdíl hraje nějakou roli.
0: Mm-hmm.
1: Obzvlášť, když žena je starší. Tomášovi Machačovi je 25 let a Emě Drobný je 33. A já už si myslím, že my, jak jsme jako od vás, na, pardon, vůči všem mužům na této planetě, ale jsme trošičku napřed, my ženy. Tak já si prostě myslím, že ona už potřeba vyzrálejšího chlapa.
0: No, tak to není ale. Já mám jinou teorii. Říkala si Tomášovi 25, Emě krásných 33, krásných, no ale...
1: No krásných.
0: Prostě, ale tak pro něj to je prostě stará raketa. Potřeba novou.
2: Život plne dál. Nechci promarnit ho v jistotách. Než bych na břehu stál.

0: jede to jako dobře namazaný stroj. Sigma, Nobody to Love, s vámi Hitrádo Nord Music, dopolední show LSD, Lucka Schläger, Dan Rakacký, díky, že jste s námi. Za 9 minut bude 10:30.
1: No já jsem strašně ráda, Danečku, že jste se mi vrátil z té dovolený, že jsi v pořádku, že se ti nic nepřihodilo. Já už se po tobě tak stejskal, no protože jsi mi fakt chyběl.
0: Nekecím.
1: Jako prostě proč 10 dní?
0: Hele, jako upřímně, prostě... mě to taky chybělo.
1: Ale nekecej, byl jsi u moře,
0: ne.
1: Na katamaránu, jako co dobrý, tobě by tam chybělo?
0: Všechno super, to je takový zpestření, taková legrácka, ale tohle to, jak jsi prostě každý den tady v rádiu mluví s posluchači, tak mě to prostě chybělo a chyběli mi posluchači, chyběla jsi mi ty, chyběli mi kolegové.
1: No a mě se tak strašně stejskalo, Dane, že já jsem ti to chtěla, já jsem přemýšlela, si to jako by řeknu.
0: Chyběla jsi mi ty, chyběli mi kolegové.
1: Nebo si to nechám pro sebe, nebo jenom mezi námi.

0: líbila ta borbička. Pak říkám, Danečku! A on co? Já říkám, panečku!
1: Dodo.
0: Panečku, no. Ale jsem ráda, že jsi zpátky, protože mám zachráněný manželství, že už se nedostanu do těchto těch zbytečných situací.
2: Prosím tě, kdy se tady rozkopnou dveře a přijde manželka Schneger si to tady se mnou vyřídit?
3: Zapomeň na studený krabičky z lednice a tahání obědu do práce. Nech se od Hitrádia Nord Music pozvat na jídlo. A je jedno, jestli si dáš tacos, hovězí nebo burrito. Dopolední show s Luckou Schläger a Danem Rakackým, to platí za tebe. A to vždycky v pondělí a pátek, chvíli před pravým polednem. Celý červen tě zve na oběd Hitrádio Nord Music. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
4: Senkor. Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky. Bauhaus,
5: když se to má podařit. Annaberg Cat. Největší folklorní festival v Krušných horách. Od 5. do 14. června v Annabergu Buchholz. Zábava pro celou rodinu.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
8: Maminko!
7: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na
9: Firma na zážitky
7: CZ.

0: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
1: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
2: www.projektantbudoucnosti.cz.
3: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny.
4: Oblíbené SUV na vás čeká v Autonord v Terezíně již za méně než 670 tisíc nebo 6 200 korun měsíčně. Autonord.cz.
5: Ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: XXL výprodej v online shop CZ.
7: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
6: www.onlineshop.cz.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Tohle byla Christina Perry, Jar of Hearts. Řekl bych na Hitrádu Nord Music, dopolední show LSD, Lucie s Danem, taková píseň klid před bouří, protože teď přijde bouře.
1: Přesně tak. Tepličák Vláďa Tuláček to zase hodil, přátelé. O víkendu v Mostě překonal dva světové rekordy a my už máme Vláďu Tuláčka na telefonu. Vláďo, ahoj.
0: Ahoj.
2: Ahoj, já vás zdravím do rádia, zdravím posluchače.
1: Tak nám, Vláďiku, řekni na tom benďáku, co se tam o víkendu dělo?
2: Tak probíhalo tam vlastně charitativní vlastně akce na podporu Vítečka, a to vždycky dělá každý rok Mostečáci a snaží se vybrat prostě nějaký prašu na podporu těch handicapovaných dětí, což se jim povedlo, byla to superová akce, sportovní událost velká a já jsem přispěl, moje maličkost přispěla vlastně překonání dvou světových rekordů.
0: Mm-hmm. Jaké rekordy to byly? Povídej.
2: Tak první takový ten lepší rekord, nebo lepší, co stojí za zmínku, jeho pivním sudem do výšky, který držel vlastně Haftorius Bjørnsen, který je nejsilnější muž planety, tak se mi povedlo sesadit vlastně skoro půl metru.
1: Hezký.
2: A výška je 8 metrů 55, stávající nový rekord.
0: Ten sud je plný nebo prázdný?
2: Ten sud jsme vypili, že jsme házeli prázdným, ale samozřejmě váha byla oficiálně, byli tam i lidi z Guinnessovky, z agentury Dobrý den, a takže všechno proběhlo podle regulí, všechno se přeměřilo, převážilo a všechno je tak, jak má být.
1: Vládě, já jsem se chtěla zeptat, já jsem viděla nějaký ty videa z tvýho hodu a ty když házeš do té výšky, ty musíš vlastně jako přehodit, jako když skáčou skokani o tyči třeba, jo, že musí přeskočit tu plaňku, tak ty vlastně podobným stylem jakoby hážeš z té země. Prosím tě, tam třeba stály ty lidi, mně přišlo, že byl docela jako poblíž, jak ty máš jako tu jistotu, že tě to neulítne a že prostě fakt jako to trefuješ přímo krásně, ledně přes tu tyčku, jo, protože si říkám, ty trefit to 2 metry vedle, tak to tam na někoho hapá.
2: No tak samozřejmě, tak ten sud hlavně lítá do výšky, takže tam jsme to měli všechno jsme to měli jako bezpečně ošéfovaný, aby opravdu ten člověk, co stojí vedle té plošiny, aby tam nešel vlastně do té trajektorie toho pokusu, a přece jenom už to nějaký pátý dělám 20 let a už tak nějak vím, kam to letí, no.
0: Jasný.
1: Vláďo, co člověk za takový světový rekord získá?
2: Tak hlavně je to takový, jakoby, co se týče, je to prestiž a odebrou se vám další dveře na nějaký takový ty větší akce, takže teďka díky tomu jsem dostal vlastně pozvánku na World Classic, to je Arnold Classic v Americe do Ohio, do Columbusu, kde se vlastně pokusím překonat znova tento rekord a bude se to odehrávat tuším někdy v listopadu a tam už je to docela o velkých penězích, takže tohle byla takový předveře, dejme tomu.
1: Takže tohle bylo na garáž a na barák teprve... Pro prachy na barák se teprve pojedeš.
2: Na barák bude později.
0: Vláďo, my to trošku zakecali, ty jsi říkal dva rekordy, ten první víme, hod pivním sudem. Jaký byl ten druhý rekord?
2: Ten druhý tam nebyl úplně tak prestižní, ale přece jenom se to hodnotí taky jako světový rekord, a byl to hod kettlebellem. Takže ty lidi, jestli jste někdy viděli kettlebell ve fitnessu, je to vlastně taková malinká bulinka a vážila 26 kg a stávající rekord byl 5 m10. Držel to nějaký německý strongman více jak 20 let a mě se to povedlo překonat o 10 cm na 5 m20.
0: Tak je hustý, ale všechny rekordy jsme se ukradli na sever Čech.
1: Jsem chtěla říct, že jsi takový sběratel světových rekordů. Prosím tě, chystáš ještě nějaký, co ti chybí? Je nějaký ještě rekord, který by si chtěl?
2: Jsou tam ještě letos naplánovaný dva, to jsou všechno vlastně nějaký ty strongman disciplíny a ten jeden bude zase pivním sudem, ale ten sud už bude těžší, už bude 15 kg a výška je 7 m70. Mm-hmm. A ten druhý mám naplánovaný, to je takový sáček písku a ten má 25 kg, hází se oboru přes laťku a stávající rekord je 5 m90. Takže to jsou ještě takový ty dva cíle, který bych chtěl letos dolat.
1: A co tě čeká v nejbližších dnech?
2: Nejlepší dnech mě čeká odlet ve středu na mistrovství Evropy do Francie, kde se zase vracím k tomu svýmu srdečnímu sportu, a to jsou skotské hry. Mm-hmm. Takže teď už mě zase čeká ten můj standardní život skotského válečníka.
0: Vláďo, mám pro tebe ještě jeden tip na rekord, kdyby jsi jako neviděl už co, tak třeba hod ženou do postele.
2: To se dá říct, že trénuji skoro každý den.
1: Proto je tak dobré, Vláďa.
0: Za vším lidem ženu. Vláďo, my ti přejeme, ať se všechno podaří. Díky za to, že jsi nám to všechno osvětlil. Přejeme krásný den.
1: A hodně štěstí hlavně na mistrovství Evropy, ať se dobře zadaří.
0: A těšíme se zase na tebe někdy tady u nás na Hit Radio Nord Music. Ahoj.
2: Hezký den, naslyšenou.

0: Rupa Leeds, Sebastian, Hit Radio Nord Music, s váma LSD, Lucka s Danem, krásné, ještě dneska slunečné počasí, díky, že jste s námi.
1: Přátelé, pokud vám kručí břiše, pozorně poslouchejte, protože stále tady na Hit Radio Nord Music pokračujeme v pátrání po dnešním tajném obědu, hrajeme o poukázku na oběd za 2000 korun do Michael's Bistra a je tady poslední třetí nápověda.
0: Přesně tak. Nejčastěji ho provází hranolky a tatarka.
1: Tak teď už to je snad jasný, ne?
0: Tajné jídlo. Nejčastěji ho provází hranolky a tatarka. Tak co už víte, co je dneska naším tajným obědem? Pokud ano, 3 7 3 9 9 5 8 a příští hodinu už tady máme výherce, kdo dostanou 2000 korun. Michael's Bistro.
1: Jenom dodám jednu věc, že máme tady už spoustu správných odpovědí. Vy, co jste je napsali, už psát nemusíte, už jste ve hře, ale vy, co ještě ne, tak náš WhatsApp 3 7 3 9 9 5 8.
2: Dopravní hlídka Hit Radio Nord Music. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích severních Čech? No přece ty, tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostanej za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 777-999-958. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio Nord Music. Tvůj parťák na silnicích severních Čech. Hit Radio.
3: Každé stěhování má svůj příběh. Někdo ztratí klíče, někdo nervy a někdo tchýně ve starém bytě. Pošlete nám přes web hitradio.cz svůj nejstěhovací zážitek a vyhrajte ve snídani šampionů OLED TV Samsung za 23 000 korun. A to není vše?
4: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
5: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
6: Chcete, aby se vaše dítě o prázdninách dobře bavilo? Příměstské golfové tábory pod vedením zkušeného profesionálního trenéra jsou tu. 5 dní golfu a mnoha dalších doplňkových aktivit, včetně závěrečného golfového turnaje a sportovních her v golfovém areálu terasy v Ústí nad Labem. Tábor je pro všechny mladé golfisty, golfistky, ale i pro ty, kteří chtějí s golfem začít. Podrobnosti na golfterasy.cz.
7: www.golfterasy.cz.
8: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
9: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
10: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
9: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
10: Co si vezmu na sebe?
9: Zalando.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl. To se vyplatí.
15: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt @ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
7: 178 tisíc korun dolů. Volkswagen Caddy teď skladem v Autonord. Víc asi vědět nepotřebujete. Snad jen, že je to limitovaná nabídka. Autonord. 5 měst na sever od Prahy. Jsme na začátku vašich cest. www.autonord.cz.
16: Hit Radio Nord Music.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: za námi Linkin Park, s vámi Hit Radio Nord Music, 11 hodin, je tu Robert, pojďme na silnice.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na Litoměřicku, v Lovosicích, v Terezínské ulici se srazila dvě osobní auta, částečně tam brání provozu. A ještě jde osmička mezi 51. a 52. kilometrem ve směru na Německo, budou v pravém jízdním pruhu probíhat údržbové práce. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart. Senkor.
4: Yamaha Experience. Nikdy nemusíte vlastnit. Stačí si vybrat a odjet. Ať milujete město, zatáčky nebo nekonečné dálky, u nás si vybere každý. Prémiová půjčovna motocyklu Yamaha. Více informací naleznete na www.yamaha-unl.cz. Yamaha Experience. Nejen jízda, zážitek.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Nord Music.
1: 11 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Spolu se zavedením EET má klesnout i DPH u nealkoholických nápojů v restauracích. Snížená sazba 12% se nebude týkat nealka, které si zákazník vezme s sebou. Stejně tak nebudou moci úlevu uplatnit stánkaři. Opozice to považuje za zmatek. Ministryně financí kritiku odmítá. Lidé v Chomutově stále řeší narušenou statiku bytového domu v Čelakovského ulici. Ani po 9 měsících, kdy museli opustit své domovy, se situace nezměnila. Stále se hledá příčina problému. Město tvrdí, že za vším jsou špatně založené základy. Společenství vlastníků zase ukazuje na pohyb svahu, který patří městu. Silnice mezi vesnicemi Radičeves a Milčeves na Žatecku bude přes 3 měsíce neprůjezdná. A to z důvodu rekonstrukce mostku přes Radičeveskou strouhu. Uzavírka je v plánu od 22. června až do 1. října letošního roku. V rámci rekonstrukce bude stávající most odstraněn a bude zhotoven nový. No a ve čtvrtek nám startuje fotbalové mistrovství světa. Čeští fanoušci si ho nechtějí nechat ujít a plánují český nároďák v Severní Americe podpořit. Mezi českými fanoušky je největší zájem o Mexiko, kde v pátek hraje česká fotbalová reprezentace první zápas ve skupině s Koreou.
7: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků, sportareál Klíny.
1: Na severu Čech bude dnes přes den jasno až polojasno, odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti, teploty 25 až 28, na horách do 23 stupňů Celsia.
8: To byl náš Robert, zprávy počasí, 11. hodina, samozřejmě pokračuje vaše LSD.
5: Hit Radio Nord Music.
0: A tuhle hodinu nadělíme oběd za 2000 korun od Michael's Bistro.
8: Mňam, mňam, mňam, mňam, mňam, mňam.
0: Buďte u toho. Mňam.

0: Kušner. Daylight na Hitrádu Nord Music. Díky, že jste s námi, s vámi taky Lucie Šlégr, Dan Rakacký, to znamená vaše dopolední show LSD.
1: Zhulená svatba, to trošku navazuje na to.
0: Jsi hezky navázala.
1: LSD a zhulená svatba. Tady byla tady, přátelé, ale tak by se dala nazvat jedna svatba, která se odehrála o víkendu na Děčínsku. Dobře, slyšíte?
0: Jo, jo.
1: Veselka probíhala prostě normálně krásný svatební den a najednou tam prostě dojede ta záchranka, úplně to vidím, jak tam přijdou ty záchranáři. A představte si, že 11 lidí skončilo v péči lékařů, z toho 9 v nemocnici, protože
0: se stalo?
1: Zkombinovali alkohol s kanabinoidy. Bohala jsem si, že to neřeknu. To jsou nový výrazy pro mě. Kanabinoidy. Já to neznám, rozumíš?
0: No to je něco na způsob marihuany a tak dále. THC, to známe, je to prostě droga. Můžou být rostlinný, to známe, to se kouří. Málo se ví, že jsou i endokanabinoidy. Ty si tělo naše dělá samo.
1: Co?
0: Taky to máme v sobě.
1: Moje určitě ne.
0: Ale tvoje určitě taky. A je to kvůli tomu, že když jsi úplně ve stresu a potřebuješ uklidnit, tak ti to uklidní, jo? A asi ne moc teda. To není jako, aby to bylo, nebylo přímo jako cigarety. No a pak jsou ještě syntetické. To asi víme, že jo, všichni. Takže oni se všichni takhle prostě sjeli
1: prostě
0: na té svatbě.
1: Prostě se tam zhulili.
0: Zhulili.
1: Zhulili se na svatbě v Děčíně.
0: Zahulíme, uvidíme.
1: Zahulíme, uvidíme. Devět jí skončil v nemocnici.
0: Ale takhle.
1: Víš co, to je hezky v tom obleku. Zase no. Přijdeš, když přijdeš v obleku do nemocnice,
0: tak hezky v té nemocnici, že bylo to...
1: Lakýrky, teď.
0: Nepíše se, zdali tam byla nevěsta i ženík, to nevíme.
1: To nevíme, to nevíme.
0: Nevíme teda, ale já mám k tomu jeden point tady, jako asi teď bude jako trošku zlé, jo, ale v tomhletom případě bych je všechny nechal ten výjezd zaplatit i to ošetření, protože oni vlastně dobrovolně se takhle jako uvedli do toho stavu.
1: Tak to bys musel všechny, co?
0: A zaměstnali uvedou. Všechny ty lidi tam, kteří no. Museli přijet, tak jo.
1: Tak nečekali, že to budou mít asi takovýhle následky, tak to by... Tak se to někdy...
0: To se tak prostě někdy stane.
1: To se tak někdy stane, že se zhulíš, že se totálně zhulíš na svojí svatbě. Já si to nevím představit. Hlavně tam vidím ty babičky, dědečky, rozumíš, jak tam sedějí. Ty to vůbec nechápou, jako... No, zajímavý každopádně.
0: Ale už ty svatby prostě nejsou, co bývávaly, jako.
1: To byla maximálně zelená, viď? Jsi se prostě zrušil.
0: Ale takhle, teď mě napadla jedna věc. Já vím, co zatím bylo teda asi. Zatím celým, co se stalo. Oni si předtím pustili samotáře.
2: A všichni tady lžou.
3: Já spíš myslím, že tady lidi málo hulej.
2: Myslíš, že to je tím?
3: Kdyby víc hulili, tak by se nemohli tolik lhát. Možná by se i přestali opouštět. Hulení tady prostě nemá zatím vybudovanou tradici.
0: Tak oni budovali.
1: Tak hlavně šťastný a dlouhej, spokojený život a už nehulte.

0: sice už skončila s koncertováním, ale krásný písně po ní zbyly. Nelly Furtado teď na Hit Radio Nord Music, kdy posloucháte dopolední show LSD, Lucka Schlegr, Dan Rakacký, máme 11.22, to je magický čas, 1.1.2.2. A teď to přijde.
1: A teď to právě přijde, ten magický čas nám připomíná to, že jdeme do finále z naší červnové soutěže Tajný oběd, hledáme jídlo. Teď to právě přijde, ten magický čas nám připomíná to, že jdeme do finále z naší červnové soutěže Tajný oběd, hledáme jídlo, na které myslíme.

0: vám řekneme najednou všechny tři nápovědy.
1: Tak, rekapitulace.
0: Rekapitulace, jasně. Takže indicie číslo jedna. Tohle jídlo milují děti i dospělí. Lucie druhá.
1: Když ho rozkrojíš, většinou se táhne.
0: A třetí indicie. Nejčastěji ho doprovází hranolky a tatarka.
1: Tak co je náš tajný oběd? Ještě chviličku. Máte na to napsat na 3 7 3 9 9 5 8.
0: A už za chvíli to rozlousteme.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: Dneska je den nejlepších přátel a já jsem se rozhodla vyzkoušet tu svoji nejlepší kámošku, jestli mě podrží, když jí řeknu, že jsem měla být v sobotu na akci Hit Rádia, nedorazila jsem a teďka po mně dupe šéf.
4: No a já jsem se zahrál na šéfa a zkusili jsme její kamarádce zavolat. Dobré ráno, tady Martin Petrka, Hit Rádio, u telefonu Stažena Kateřina.
5: No, dobrý den.
4: Dobré ráno, dobrý den. Mě to je, já se omlouvám, tak trochu trapné. Já bych si potřeboval jenom ověřit jednu věc ohledně Jasmin. Ona měla o víkendu přijít na akci Hit Rádia, nedorazila a tvrdíme, že byla s vámi celý den, tak jestli byste mi to mohla potvrdit. My tady řešíme nějaký personální záležitosti, tak jestli byste byla tak hodná, jestli teda opravdu byla s váma. Jasně, takže za svědka vám jde, takže vy máte svatbu.
5: Svatbu, no.
4: Nebylo by možný třeba, že bych se na tu svatbu přišel podívat taky, ať mám Jasmin pod kontrolou?
5: Jako až takhle, jo.
4: Já tak trošku ty Jasmin nevěřím, tak jestli by to...
5: Jako takhle, teoreticky tam můžete nakouknout, ale jako je to v rodinném kruhu.
4: Vy jste opravdu skvělá kamarádka Jasmin, nejlepší. Dneska je totiž Mezinárodní den přátel a Jasmin je tady se mnou. Dobré ráno, Michal Knej v Hit Radio.
1: Kati, ty jsi prošla testem.
2: Jsi snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
6: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy. A neb kyberbezpečnost pro každého.
7: Váš bankovní účet byl zablokován, rychle klikněte sem. I takový může být podvodný e-mail, který díky AI vypadá naprosto důvěryhodně. Jak ho poznat dřív, než přijdete o úspory? To nám řekne zástupce policie České republiky Ondřej Penc.
8: Tak ano, útočníci sází hlavně na strach a časový tlak. Ale žádná banka po vás nikdy nebude chtít hesla, PIN kódy nebo údaje ke kartě přes e-mail. Než na něco kliknete, zkontrolujte hlavně adresu odesílatele. Liší-li se od oficiálního webu, e-mail okamžitě smažte. A pokud jste už údaje zadali, ihned kontaktujte svou banku a policii.
7: Děkujeme a celý návod na ochranu vašich úspor najdete na bezpečnostnazelenou.cz.
9: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
10: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoladovnajanek.cz.
11: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás, v nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech a s dopravou zdarma, když sedací soupravu, tak tu nejlepší. nejlepší@nabitek.cz.
12: Zpráva dne. Televize na rok zdarma pro všechny.
13: No jo, ale jen na rok.
14: No a rok se budeme dívat a pak se uvidí.
12: Chytrá televize se 100 kanály s zpětným přehráváním a nahráváním na rok zdarma. Ušetříte skoro 2 500 a v klidu se rozhodnete, jestli si ji necháte nebo ne. CC Internet. Rychlý internet. Žádný závazek, žádné háčky, férové služby. CC Internet.cz. Internet, který má šťávu.
15: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
16: Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny.
17: Navíc vám rádi spočítáme auto na úvěr nebo měsíční paušál s kompletní péčí. Přijďte si pro modely Volkswagen Love do Autonord.
18: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
19: Jsou dny dobré.

0: Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
2: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
1: A co já?
2: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni, protože radost se má stavět společně. www.skostek.cz
0: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
3: Hit Radio.

0: je ale nářez.
1: Jo,
0: s vámi hit rádio Nord Music, dopolední show LSD, Lucka Šlek, Dan Rakacký a teď velký okamžik, protože nadělíme někomu z vás oběd za 2000 korun. Zdarma, samozřejmě od Michael's Bistro. No pojďme rozhlasnout.
1: Přesně tak, hledali jsme tajné jídlo celé dopoledne, měli jsme 3 nápovědy. Tohle jídlo milují děti i dospělí, když ho rozkrojíš, většinou se táhne a nejčastěji ho doprovází hranolky a tatarka. A náš počítač ze správných odpovědí vybral Danielu Mihalčíkovou, která by s náma právě teď měla být na telefonu. Danuško, slyšíme
2: Dobrý
1: se?
0: Dobrý den, ahoj, ahoj Danielo.
1: Tak ahoj Danuško.
0: Danuško, to je taky hezký.
1: To je hezký jméno, Daniela, Daniel. Jste se tak sešli tady.
0: Malá vsuvka jenom, a to vůbec nemá souvislost, jo, ale teď jsem si vzpomněl, Danuška byla moje první láska, když jsem malý.
1: Tak, Danuško, jsi zadaná.
2: Jsem zadaná, šťastně.
1: Ne, že by mohla být poslední, víš, jsem si myslela Danuška,
0: jo,
1: ale...
0: Kvůli tomu jsem to neříkal. Ne, Danielo, prosím tě, tak nám řekni, jaké je dnešní tajné jídlo?
2: Je to smažený sýr.
1: Ano! Je to smažený sýr.
0: Je to tak.
2: Super.
1: Danuško, kam jsme se dovolali?
2: Do Loun.
1: Do Loun. Tak to z Loun, tak to musíš aspoň na výlet někam směrem blíž k nám, třeba jezero, most, co ty na to?
2: No, Teckýmu jezeru samozřejmě.
1: No. Jo, tak tam je Michael's Bistro, tam mají takový svůj karavánek mobilní, já tam chodím pravidelně a je to moc dobré. Znáš Michael's Bistro?
2: Já tam právě taky navštivuju jako stánek pravidelně,
0: no,
2: takže...
0: Super.
1: No, tak skvělý, no, takže to padlo na úrodnou půdu, ty 2000 korun. Co máš nejraději, Danuško, od Michael's Bistro za jídlo?
2: Asi pečený brambory a trhaný maso.
1: Je, my máme hlad, my jsme ještě nejedli, teďka přesně doba oběda, 11.40, samozřejmě všem přejeme dobrou chuť. Danuško, jinak, co děláš takhle při pondělku?
2: Jsem v práci a budu ještě dlouho v práci, takže pak už asi nic.
1: A co pracuješ? Prozraď nám.
2: Já jsem cukrářka, peču dorty.
1: Ty jsi cukrářka a pečeš dorty.
0: Máš sladký život.
2: Mám sladký život, rozhodně.
1: Já bych nemohla být cukrářka, abych pořád všechno ujídala. Nebo tě to, Danuško, přestane po nějaký době bavit tady to uždibování těch kousků?
2: Já jsem nikdy nebyla na sladký, takže já jsem spíš na slaný a už mi to ani nechutná.
1: Cukrářka, co není na sladký, hele, tak to je dobrý.
0: Ale ten správně, aspoň toho hodně zbyde. Takhle by to pořád jedla, že jo, viď? Danielo, gratulujeme ti, užij si to jídlo. Za 2000 korun, což je docela dost. Ne, co docela, to je hodně, to je dost.
1: To je hodně dost.
0: To se předspeš.
1: A to je to slaný, to má,
2: ráda.
1: To má Danuška ráda, přesně tak. Danuško, děkujeme, no a pro dnešek hotovo další oběd zdarma za 2000 od Michael's Bistro už v pátek. A hrajeme celý červen, tak zůstaňte s námi.
0: A ty se měj krásně a užij si to. Ahoj, Danuško.
2: Děkuji vás, na shledanou.

0: byl Cyril na Hitrádu Nord Music, kde posloucháte dopolední show LSD. S vámi Lucka Šlégr, Dan Rakacký, přejeme krásné dopoledne.
1: No přátelé, dneska je den nejlepších kamarádů. Je to tak, já jsem strašně ráda, že na ten den se mi vrátil můj kolega Daniel Rakacký z dovolené, že tady můžeme být dneska zase spolu v plném složení LSD jako Lucka s Danem a chtěla jsem ti, Dane, říct, že jsi můj úplně nejvíc nejlepší kamarád. Jako Buba, Gump.
0: Trošku jako mi cuká koutek.
1: Hele, mezi náma jde vidět, že existuje přátelství mezi ženou a mužem.
0: Existuje.
1: My jsme toho živým důkazem, že to tak je. A já jsem se tak rozněžnila, že dneska večer na našem Instagramu hitradio_nordmusic i na mém osobním uvidíte nový post o mém vztahu s Danielem Rakackým.
0: Vím o tom.
1: Nevíš? Teď jsi to dozvěděl poprvé? Nevíš to? A teď už to víš.
0: To se podíváme já teda velice rád,
1: podívej.
0: Abych věděl, o co go. Když jsme u toho našeho nového Instagramu, tak já jsem dneska mluvil o tom, že jsem v Chorvatsku na dovolené viděl delfíny a to jsou taky kamarádi, přátelé naši.
1: Nejkrásnější zvířátka na planetě, já je miluju.
0: Kteří jsou nejchytřejší, tak právě teď tam máte video, který jsem pořídil přímo z lodi. Jak jsme viděli to, já jsem řekl stádo, ale je to hejno delfínu, jsou roztomilí, jsou hraví, dulí se, pískají a jsou krásní. Mrkněte se na to.
1: Mluvím se pořád o těch delfínek.
0: Ano, o delfínek. Ale teď už končíme. Dopolední show LSD ve finále. Vy si užijte za chvilku srdcovky, taky naší odpolední show Padla, Kamel, Káťa. My opět zítra o 9 hodin, že?
1: A pokud máte nějakýho vy fajnovýho kamaráda, tak se mu dneska připomeňte, že někde existujete, že jste, že ho máte rádi. Ono to občas potěší, zahře na srdíčku.
0: A jelikož jsme ti velký kamarádi, Lucie, tak i já pro tebe mám teď tady takový malý dárek, aby si cítila to, co cítím já.
2: Přátelství, to je někdy víc než láska.
1: To je krásný.
2: Víra v to, že ruka svírá.

0: než citů daň.
1: Tak se mějte rádi, buďte naši kamarádi, užijte si den a zítra se těšíme. Ahoj!
2: Tak jo, krásný den, pa, pa, pa.
3: Hit Radio. Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. Devadesátky non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia.cz a nově také v DABu.
4: Skvělá muzika v Klášterci nad Ohří. Zveme vás na tyto koncerty. Lenka Nová a Padede, nebo Brutusáci, nebo Karel Svoboda a jeho Téma na román, nebo Tereza Mašková a pozor, Bombónek, Vzpomínka na Marsias.
5: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří, dům plný pohody.
6: Vítejte v Bibík.cz, vaší první volbě pro autosedačky a dětské kočárky. Naše prodejna v Lounech je jen 50 kilometrů od Prahy a je ta nejlepší v Ústeckém kraji. Otestovat si u nás můžete více než 40 autosedaček a kočárků. Autosedačku si můžete vyzkoušet přímo ve vašem autě. Přijeďte, otevřeno máme až do 19 hodin a jsme tu i v sobotu. Bibík.cz, specialista na autosedačky a dětské kočárky.
7: www.bb.cz.
8: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
9: Totální výprodej v zahradnictví z pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
13: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
14: Slyším, Tatart nákupy?
13: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
14: To je mazec.
13: Tatart, opravdový elektrospecialista.
15: Firma Havelka uhelné staly, dobrý den.
16: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
15: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
16: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
15: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
16: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
17: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
18: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
19: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
20: Bauhaus, když se to má podařit.
3: Hit Radio Nord Music.
21: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na trase z Teplic na Ústí před nájezdem na dálnici D8. Je silnice uzavřená pro náklaďáky nad 12 tun v souvislosti s výstavou okružní křižovatky. A ještě na výjezdu z Bíliny směr na most bude probíhat údržba zeleně. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz.
3: Hitradio.cz. Já z tebe snad vykvetu.
4: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
3: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Už jen dnes u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto
9: nábytek. Hi, this is Ed Sheeran.
10: Hi, this is Madonna.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
13: 12 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Druhý červnový týden začal v duchu letních teplot až kolem 25. Už v úterý se ale začne ochlazovat. Dorazí taky větší oblačnost a srážky i s občasnými bouřkami. Tohle počasí pak vydrží až do víkendu. Ve druhé polovině týdne by se mělo zase mírně oteplovat. Do vzdušného prostoru Lotyšska dnes dopoledne pronikl nejméně jeden dron z Ruska. Lotyšská armáda následně informovala, že dron sestřelili spojenecké letouny NATO a případná letecká hrozba pominula. Ve východních regionech země předtím armáda vyhlásila letecký poplach. Serena Williamsová krátce před svým comebackem k tenisu na turnaji v londýnském Queen's klubu nevyloučila, že se vrátí i ke dvouhře. Ne však v nejbližší době. Americká hvězda bude na travnatém turnaji hrát 4 hry s Kanaďankou Mbokovou. A teď pojďme do našeho regionu.
2: Růžová sdílená kola v Mostě vydržela jen 3 měsíce. Projekt společnosti, která do města přivezla růžová kola, končí. Město firmě vypovědělo smlouvu kvůli dlouhodobému porušování podmínek. Měla dodat 150 kol, ale ani po opakovaných urgencích se počet nepodařilo naplnit a od 1. července se tak do ulic vrátí modrá kola jiné firmy.
14: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků? Sportareál Klíny.
2: Na severu Čech bude dnes přes den jasno až polojasno, odpoledne a večer bude od západu v oblačnosti přibývat. Teploty 25 až 28 stupňů Celsia.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
15: Nádherné pondělní poledne přeju, 12 hodin 2 minuty, taky dobrou chuť k obědu. Posloucháte Hit Rádio a začínají vaše oblíbené srdcovky, to znamená 5 fantastických hitů, které nás vezmou zase do 90. i 80. let. Znovu si zavzpomínáme a ta 6. pak bude na vaše přání. S tou první srdcovkou se vydáváme do Francie, konkrétně do roku 1998. Mám tady elektronický trio Stardust, možná hit, který jste dlouho neslyšeli. No a dneska to bude o dovolených. Pojďme si to pondělí v práci zpříjemnit vzpomínkama na dovolenou. Která dovolená u moře byla pro vás ta první? Dejte vědět na náš WhatsApp.

0: Trochu netradiční hit na Hit Rádiu, Stardust, Music Sounds Better With You. Je 12 hodin 6 minut, první srdcovka na pondělní pravé poledne.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Na číslo 777-937-777 my můžete dneska psát vaše vzpomínky na první dovolenou u moře, kolik vám bylo, kam to bylo. Píše Marek a píše: ahoj, já jsem byl poprvé u moře s rodiči ve Španělsku na Costa Bravě. Jeli jsme tam 24 hodin autobusem. Dvoupatrák, nezapomenutelná cesta, spousta řízků, bylo to v roce 2000, bylo mi 14, v noci jsem spal v uličce a přes den jsme koukali na televizi, když nám ji řidič pustil. Zdraví Mára. Máro, to je nádherná vzpomínka. Costa Brava, myslím si, že, hele, kdo zažil cestu autobusem na Costa Bravu, ruku nahoru? Půlka republiky se teď momentálně hlásí, to jsem si 100% jistý. To byly neuvěřitelné cesty. A kdo si tam odsaď přivezl zlatý řetízek, který mu zčernal 2 týdny po návratu z dovolený a měl z toho zelený krek, ruku taky nahoru? Ale 3/4 Česka. Jaké jsou ty vaše vzpomínky? Kde to bylo? Kam jste jeli? S kým to bylo? Dejte vědět, pojďme si udělat to pondělí v práci trošku příjemnější a zaměstnat hlavu těma krásnýma vzpomínkama na poprvé, co jsme viděli moře a ochutnali ho, že bylo skutečně slaný. 777-937-777. No a Máro, když to bylo v roce 2000, tak já tady mám srdcovku z roku 2000. Monkey Business vydali svoje úplně první album právě na startu nového milénia a objevil se na něm i jejich dosavadní největší hit. Jmenuje se My Friends. Tak tady, pro vás, přátelé, na Hit Rádiu. Srdcovka číslo 2.

0: the Hero, jeden z nejemotivnějších hitů na téhle planetě. To je strašná energie. Mazec. Taky ho máte tak rádi. Já mám normálně až slzy v očích. Nedvysvětlím. Já mám tuhle píseň spojenou s filmem Číslo 5 žije a když Johnny 5 chytá toho lumpa Oscara a sleduje, jak mu vytéká baterie a i přesto, že ví, že umře, tak se nevzdává a jde po něm. To je mazec.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: A takový jsou srdcovky tady u nás na Hit Rádiu. Film Číslo 5 žije, tak to bez pochyby je jeden z filmů, který jsme sledovali, když jsme jezdili na dovolenou karosou, autobusem, byla tam někde na kazetě. To prostě to nesmělo chybět. A dneska vzpomínáme na to, jak vy jste kdysi dávno jezdili na dovolenou, kam to bylo, kolik vám bylo. Tak třeba Irena píše: ahoj, můj první zážitek uvidět moře se datuje až do roku 1966. Tehdejší Jugoslávie, jezdili jsme jako děti o prázdninách do Jugošky na celý měsíc, byl to výměnný pobyt. Bylo mi 13, bylo to úžasné. Pak jsme jeli ještě dvakrát, byla to úplně jiná země než dnes. Lidé milí, přívětiví, opravdu nezapomenutelné zážitky. Zdraví Irča. Moje první dovolená, tak ta byla s rodiči v Kalábrii. Jeli jsme tam asi 19 hodin autobusem, mě bylo 5, takže jediné, co si z toho pamatuju, že jsem po příjezdu kousnul do sušenky a vypadl mi kývající se zub. A z vyprávění, že mě poslali rodiče ochutnat moře, tak jsem si nemohl nelíznout jako každý, ale spojil jsem dlaně a nabral plnou hrst. Skvělý. Zdraví Martin. Další zpráva, tak ta je od Lenky. Ta píše: ahoj, tak tohle přesně dneska potřebuju, pracovní morálka na bodu mrazu, pondělí mě nebaví, a tak vzpomínám na svou první dovolenou, byla v Itálii, byla jsem tam s babičkou a dědou, naši tenkrát nemohli, bylo mi 9, jeli jsme dokonce na výletní plavbu lodí, pozorovat rybičky, moc si toho nepamatuju, protože se mi celou cestu krmila z paluby. Rozumím. No, tak někdy jsou i takovýhle vzpomínky. Co vaše první dovolené? Pojďme si znovu zpříjemnit to pondělí v práci. Kdy to bylo? Kolik vám bylo? Jak jste tam jeli? A jak vám chutnalo tehdy tenkrát to moře? Bylo fakt slaný? 777-937-777 je číslo na WhatsApp sem do rádia. A my si dáme další srdcovku, už s číslem 4. Bude to trocha romantiky. Eternal na Hit Rádiu, jenom pro vás. Je to jakože vyloženě letní dovolenková věc. Tak možná, že na vaší dovolený jste to poslouchali.

0: Hit s hitem Call on Me. Pánové, jste v tomhle horku a při pondělku máte nízký tlak, doporučuji, podívejte se na videoklip, ono vám to... Pro vás to postaví na nohy.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Víc k tomu dodávat nemusím, je 12 hodin 23 minut, posloucháte srdcovky na Hit Rádiu, máme všech pět srdcovek za...
1: srdcovky.
0: Víc k tomu dodávat nemusím, je 12 hodin 23 minut, posloucháte srdcovky na Hit Rádiu, máme všech pět srdcovek za sebou a tak ještě pár vzpomínek na vaše...

0: se kterým jsme si tam hráli, házeli jsme ho po sobě, byla to sranda. A když jsme jeli domů tím vlakem zpátky potom, tak mi ten den bylo 10 let. A tím, že jsme tam strávili tu dovolenou s těma lidma, kteří tam s náma byli, tak pak vlastně celý ten vlak mi přál k narozeninám a dostávala jsem dárky. Nezapomenu, že jsem dostala figurky různých šmoulů a šmoulinku. Dneska už je teda nemám, ale jako dítě prostě to pro mě byl zážitek a obrovská vzácnost. Wow. Tak krásný den.
1: To je tak krásná vzpomínka. Vidíte, díky srdcovkám, na co si dneska nevzpomenete, to je nádhera. Další zpráva ještě v rychlosti. Ahoj, dá, moje první dovolená u moře byla s mamkou, bylo mi 14 let a jeli jsme autobusem do Chorvatska na Makarskou. Cesta nám trvala 23 hodin, ale stálo to za to. Ráda na to vzpomínám, zdraví Týna. A pak je tady dotaz na mě, jako já jsem měl první dovolenou s rodiči u moře. Tak to je celkem jednoduchý, to já si to vybavím. Taky krásně, Malgrat de Mar, Costa Brava, Španělsko, taky 24 hodin autobusem, taky jsme spali v uličce a byl jsem už na střední, to znamená z prváku do druháku, no, takže mi bylo kolik nějakých 16 let, něco takovýho. Jo, trošku jsem si počkal, to je pravda, ale taky na to vzpomínáme s láskou. A teď důležitý dotaz. Vybavíte se nějakou píseň z té dovolené? Nebo z jakékoliv dovolené u moře? Ať to máme hezky jako do tečky. Dejte vědět na 777-937-777. Nejoblíbenější píseň z vaší dovolený. Napište mi u toho, kde to bylo a jednu se dneska určitě zahrajeme. Už za chviličku srdcovce na přání.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, zabrušany u Teplic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
4: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
6: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafon.
7: For camping. Venku je nám krásně.
8: Tady chci bydlet.
7: Venku?
8: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
7: A kde bude ložnice?
8: Na louce pod hvězdami.
7: To je ale velká ložnice.
8: Největší na světě.
7: No jo. A co koupelna?
8: No, v potoce.
7: A sousedi?
8: Už se hlásí.
7: To zní hezky. Asi to budu bydlet s tebou.
8: Jo, tady nám je krásně.
7: For camping. Venku je nám krásně.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Oblíbené SUV na vás čeká v Autonord v Terezíně již za méně než 670 tisíc nebo 6200 korun měsíčně. Autonord.cz.
2: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
3: Senkor.
4: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
5: A tam!

0: přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
0: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Sheer na Hit Radio s hitem Too Sweet. Je 12.36.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Pondělní poledne užíváte ve společnosti Hit Radio. Já jsem Jirka Pelnář, posloucháte srdcovky a je před námi poslední šestá srdcovka, která je na vaše přání. Dneska vzpomínáme na první dovolené u moře a také na hity, které si pamatujete z letních dovolených. A Terka napsala: ahoj, moje nejlepší dovolená byla s rodiči taky na Costa Bravě. Loret de Mar. Jako největší vzpomínku mám tanec u bazénu s mamkou a animátory. Učili nás pořád nějaké taneční kroky a naučila jsem se tam tanec na písničku La Sketchup. Když jsme se vrátili do Čech, ještě to tady nikdo neznal a my jsme na diskotéce vypadali jako blázni, když jsme to tančili. O měsíc později už to bylo úplně všude. Zdraví Terka a děkuju moc za dnešní vzpomínky. No, tak já myslím, že tohle je tanec, který umíme každý, a tohle je přesně ten hit, který máme spojený s letní dovolenou. Na Hit Rádiu La Sketchup, mimochodem rok 2002. Je to možný, 24 let. No tak pojďme si zatančit, jo? Kolena k sobě a co to je? Ten kohout na závěr, nahoru.

0: Tohle se povedlo hodně. David Guetta tady svým Stones and I.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Hit gone, gone, gone, to znamená pryč, pryč, pryč ve volném překladu a přesně takhle pryč už jsou i pondělní srdcovky. Je 3/4 na 1, ale na Hit Rádiu pokračujeme dál. Za chviličku například Imagine Dragons, Hit and Bones. Mimochodem Imagine Dragons, tak jeden videoklip ke svému hitu nahráli i v Česku. Kdybyste chtěli vědět, který to byl, odpověď najdete na Instagramu Hit Rádia. Za chviličku tady Imagine Dragons, taky stihneme i Daltona a v jednu nejnovější zprávy.
2: Teď můžeš mít Hit Rádio North Music i v kapse. Máme nový Instagramový profil. Hit Rádio podtržítko North Music. Hit Rádio podtržítko North Music. Koukneš do zákulisí rádia, uvidíš nás při práci a potkáš nejlepší partu posluchačů. Skrz náš Instagramový profil tě navíc dostaneme i na nejlepší akce a koncerty na severu Čech. Tak si nás najdi, dej follow a buď připravený na ty nejlepší soutěže. Hit Rádio podtržítko North Music, protože nejlepší věci se nedějí jenom ve vysílání, ale taky na našem novém Instagramu. Hit Rádio podtržítko North Music.
3: Největší hudební festival severozápadních Čech je opět tady. Jak se jmenuje? No přece Klášterecké hudební prameny s Jaroslavem Svěceným. Přátelé, Jarda Svěcený pozval super hosty. Stavte se v Klášterci za muzikou.
4: Zámek Klášterec nad Ohří.
5: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
6: Trenírkárna.cz.
7: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
6: Trenírkárna.cz.
8: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
7: Aha.
8: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
7: A co SSB?
8: SSB? Co je SSB?
7: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
8: A to je nějaká nová investice?
7: To je stavební spoření od Buřinky.
8: Aha, a kde se to dá stáhnout?
7: No normálně v Georgii.
9: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
10: Co se tady děje?
11: Co se chystá?
12: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
13: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
12: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extralenta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extralenta od Olvinu. Zkusíte to?
17: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekuriera.cz. One by Allegro.
18: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
19: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
18: A co já?
19: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni, protože radost se má stavět společně. www.skostek.cz.
6: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: závěru naší polední pauzy Jennifer Lopez, tedy J-Lo na Hit Radio 12.58, jdeme na zprávy.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na dálnici D8 mezi 51. a 52. kilometrem ve směru na Německo. Budou v pravém jízdním pruhu probíhat údržbové práce. A ještě na příjezdu do Lovosic směrem z Terezína bude probíhat sečení trávy. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
3: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
4: XXL výprodej v online shop.cz.
5: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
7: Senkor.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: A teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.

0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: 13 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Dovolenkové zvyklosti Čechů se mění. Stále častěji vyrážíme na sice kratší, ale častější dovolené i několikrát za rok. Přibývá tak kratších pobytů u moře. V současnosti patří k nejoblíbenějším týdenní zájezdy, které předčily klasické dvoutýdenní. Cílem je snaha dopřát si relax v zahraničí vícekrát ročně. Rozhodnutí o složení české delegace na summit NATO v Ankaře dnes nepadlo, řekl to prezident Petr Pavel novinářům při odchodu z úřadu vlády. Na schůzi kabinetu byl asi 20 minut. Premiér Andrej Babiš dnes podle něj zopakoval, že vláda o delegaci do Ankary rozhodne 22. června. Tenista Jakub Menčík se po semifinálové účasti na French Open posunul v žebříčku na 17. místo. Nejlepší pozici z Čechů aktuálně drží Jiří Lehečka na 12. místě. Mezi ženami je českou jedničkou 10. Karolina Muchová. Linda Nosková následuje na 13. místě. Deblový trůn dál drží Kateřina Siniaková. A teď pojďme k nám do regionu.
3: 2 roky trvala rekonstrukce jezu na Ohři, teď je hotovo. Rozsáhlá oprava téměř 110 metrů dlouhého jezu na řece Ohři v Kadani je u konce. Povodí Ohře, které správcem vodního toku za obnovu zaplatilo 76 milionů korun, došlo také k vybudování rybího přechodu o délce 56 metrů a šířkou dna 3 metry, který zajistí migraci ryb.
4: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků. Sport areál Klíny.
3: Na Ústecku bude dnes přes den jasno až polojasno, odpoledne a večer bude od západu oblačnosti přibývat, no a teploty 25 až 28 stupňů Celsia.
0: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
5: Pondělní odpoledne pokračuje, 13 hodin, 2 minuty, jsem rád, že jste s Hit Radiem. Máte dneska blbej den? Vstali jste levou nohou a je vám k tomu ještě navíc horko? Chápu. Takhle, já jsem cestou do práce viděl pána na sluníčku v kožených upnutých kalhotách a nebyl to motorkář. Tak jsem si vzpomněl na scénku Rose v seriálu Přátelé a říkal jsem si, ale jo, teď ještě může být hůř. No a nebo místo kožených kalhot vám po obědě takhle můžou přinést kafe ze sloního trusu. Je to nechutný? Je. Je to reálný? Taky ano. A lidi za to ještě platí. Podrobnosti řeknu za chvilku, teď si dáme hity. Ava Max na úvod hodí.

Dá se říct, že tohle už je klasika. Blink 182, I miss you. Je 13 hodin 12 minut, posloucháte Hit Radio. A jestli si říkáte, že žijeme jenom jednou a že bychom tak měli všechno vyzkoušet v tom životě, tak mám pro vás celkem zajímavou challenge, a to kafe ze sloního trusu. Jo, slyšíte správně, za mě teda absolutně nechutná záležitost, ale lidi to vyhledávají a platí za to docela ranec, jo. Já teda osobně nejsem smířený ani s cibetkovou kávou, takže tohle pro mě není. A tohle kafe funguje samozřejmě na úplně stejném principu jako to cibetkový, akorát teda se podle mě ty zrnka trošku hůř hledají. Podle odborníků je to ovšem delikatesa. Prý se v žaludku slona zrnka marinují ve směsi ovoce a bylin, co za ten den snět, a jedno espresso tak stojí 350 korun. No, co vy na to? Nevím. Za mě ne. Ale jak se říká, proti gustu, že jo? Navíc já osobně bych teda tomu moc nevěřil, jo? Je to pochoutka, která pochází z Thajska, a tam se taky nedá ničemu věřit, jo? Jsem slyšel, že dokonce i holky tam čurají ve stoji u pesuáru, tak by si dát radši nějakou hudbu. Posloucháte Hit Radio?

0: zas a zas. I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzona, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.
1: Hit Radio Nord Music.
2: Je 13 hodin na 23 minut, posloucháte Hit Radio a ode dneška, že prý pondělí je blbej den, jo, teď dobře poslouchejte, ode dneška, tedy od pondělí, nám začínají 3 týdny, kdy vám v odpolední show Hit Radia natankujeme plnou nádrž. Jo, je to tak, my jsme Hit Radio, tedy rádio, který vám dá opravdu plnou nádrž zdarma a je nám úplně jedno, jaký jsou ceny benzínu, jo, nás to prostě nezastaví. My víme, že nás velmi často posloucháte v autě a jsme za to rádi a tak společně můžeme být ještě chytřejší než vaše navigace. Stačí se stát členem naší dopravní hlídky a když na cestách narazíte na nějaké komplikace, kolonu, objížďku nebo třeba do auta před váma, dejte nám info na WhatsApp Hit Radia. Každé odpoledne vybíráme z těch denních zpráv člena dopravní hlídky Hit Radia, který od nás dostane plnou nádrž gratis. Ode dneška po celé 3 týdny. To vám žádné jiné rádio nedá. Pouze v odpolední show. No a když jsme teda u po celé 3 týdny. To vám žádné jiné rádio nedá. Pouze v odpolední show. No a když jsme teda u našich show, tak odpoledne víme,

0: zavolat. Dobré ráno, tady Martin Petrka, Hit Radio, u telefonu Slečna Kateřina.
1: No, dobrý den.
0: Dobré ráno, dobrý den. Mě to je, já se omlouvám, tak trochu trapné, já bych si potřeboval jenom ověřit jednu věc ohledně Jasmin. Ona měla o víkendu přijít na akci Hit Radio, nedorazila a tvrdí mi, že byla s vámi celý den, tak jestli byste mi to mohla potvrdit, my tady řešíme nějaký personální záležitosti, tak jestli byste byla tak hodná, jestli teda opravdu byla s váma. Jasně, takže za svědka vám jde, takže vy máte svatbu.
1: Svatbu, no.
0: Nebylo by možné třeba, že bych se na tu svatbu přišel podívat taky, ať mám Jasmin pod kontrolou?
1: Jako až takhle, jo.
0: Já tak trošku ty Jasmin nevěřím, tak jestli by to...
1: Jako takhle, teoreticky tam můžete nakouknout, ale jako je to v rodinném kruhu.
0: Vy jste opravdu skvělá kamarádka Jasmin, nejlepší. Dneska je totiž Mezinárodní den přátel a Jasmin je tady se mnou. Dobré ráno, Michal Knejp, Hit Radio.
2: Kačí, ty jsi prošla testem.
3: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
2: Já z tebe snad vykvetu.
4: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti, rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
5: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
6: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
7: No včera bylo pozdě.
8: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
9: Annaberg Cat. Největší folklorní festival v Krušných horách. Od 5. do 14. června v Annabergu Buchholz. Zábava pro celou rodinu.
10: Máte v obývacím pokoji gauč? Pokud ano, pokračujte v testu dál. Vejde se na gauč víc než jedna osoba? Pokud ano, gratulujeme. Právě jste složili gaučový test. Jeden z předpokladů stát se hostitelem pro děti z dětského domova.
11: My z dětského domova nepotřebujeme nic speciálního. Stačí mít někoho, s kým se podíváme na film. A díky hostitelský péči je tohle možný. I málo má moc. Spoluživot.cz.
12: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
13: Tak dobře poslouchejte.
12: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
13: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
12: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
13: Budete viset 101 metrů nad zemí.
12: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
14: Maminko!
13: Prostě pořádnej adrenalin.
12: Tenhle zážitek najdete pouze na...
15: Firma na zážitky.
13: CZ.
16: Hledáte důvod k radosti? Máme pro vás hned dva. Guess a Valentino se slevou 50%. Mid-season sale na vás čeká v Travel Free už od 29. května. Kabelky, peněženky a doplňky pořídíte s Clubcard o polovinu výhodněji. Travel Free. Vyplatí se zastavit.
17: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
18: www.projektantbudoucnosti.cz.
19: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
20: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
19: A co já?
20: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni, protože radost se má stavět společně. www.skostek.cz.
21: Chcete, aby se vaše dítě o prázdninách dobře bavilo? Příměstské golfové tábory pod vedením zkušeného profesionálního trenéra jsou tu. Pět dní golfu a mnoha dalších doplňkových aktivit, včetně závěrečného golfového turnaje a sportovních her v golfovém areálu Terasy v Ústí nad Labem. Tábor je pro všechny mladé golfisty, golfistky, ale i pro ty, kteří chtějí s golfem začít. Podrobnosti na golfterasy.cz. www.golfterasy.cz.
22: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se záruku

0: garantovkou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
1: Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Damiano David na Hit Rádiu ve 13 hodin 37 minut. Posloucháte Hit Rádio, s váma Jirka Pelnář. Půl druhé pryč, páni, toto letí. Za hodinku touto dobou už můžete mít mimochodem v mailu lístky na koncert Evy Farné v Edenu, co bude o víkendu. Máme tady pro vás připravený, jo, ať máte to pondělí fakt v pohodě. Já to chápu, není jednoduchý po víkendu přijít do práce a nikoho tam nevzít se šivačkou po hlavě. Máte můj obdiv za to, že udržíte nervy na úzdě. Takže moc děkuju za to, že posloucháte Hit Radio a že vás baví i srdcovky. Pět legendárních hitů, co už mají šediny a některé také i invalidní vozík, jsou vždycky ve 12 hodin od pondělí do pátku. Dneska přišla jedna hezká zpráva, proč srdcovky nemůžou být víckrát denně. Tak je to pravda, ale pak by třeba nebyly tak výjimeční. Na druhou stranu, jestli máte opravdu rádi hity z 80. 90. let a milénium, tak doporučuji od 18 do 21 hodin, také každý den poslouchejte i naše hitrádiovské speciály, protože čeká vás pořád Hitrádio Klasik, kde právě tyhle hity z 80. a 90. let hrajeme každý den od 18 do 21 hodin. No a když jsme u těch srdcovek, tak jedna, která se mi dneska do vysílání nevešla, ale když už se bavíme o tom našem speciálu, tak se na ní můžeme i trošku naladit, tak to je z roku 1993 a věřím, že vás v pondělí odpoledne nejenom probere, ale hlavně potěší. Teď na Hit Rádiu legenda legend. Anyway.

0: Lyony na Hit Radio ve 13 hodin 46 minut s vámi Jirka Felnář a za chviličku třeba Atmo Music. Kam tady krásně zpívá ty vokály. Máte tohle rádi, anebo máte rádi úplně jinou muziku? Dejte nám vědět na webu hitradio.cz, co byste chtěli slyšet od nás tady z vysílání, jaká hudba vás baví. A když navíc tu vaši píseň i s vaším vzkazem uslyšíte o víkendu, v sobotu a v neděli dopoledne, tak můžete vyhrát ještě speciální Garmin hodinky v hodnotě cirka 7,5 tisíce. Máme tady typ Bounce 2, takže jestli máte děti, tak tohle je přesně pro vás. Jsou to speciální hodinky, díky kterým budete s vaším dítětem stále ve spojení, mají jednak spolehlivou GPSku, můžete s nimi volat i posílat SMSky. Je to prostě jako ideální volba pro menší školáky. Tak to pro vás máme i teď o víkendu, v sobotu a v neděli. Prostě poslouchat Hit Radio se vyplatí od pondělí do neděle.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
5: Senkor. No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky. Vaše jistota za volantem. Více na ter.cz.
6: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
7: Zpráva dne. Televize na rok zdarma pro všechny.
8: No jo, ale jen na rok.
9: No a rok se budeme dívat a pak se uvidí.
7: Chytrá televize se 100 kanály s zpětným přehráváním a nahráváním na rok zdarma. Ušetříte skoro 2,5 tisíce a v klidu se rozhodnete, jestli si ji necháte nebo ne. CC Internet. Rychlý internet. Žádný závazek, žádné háčky, férové služby. CC Internet.cz. Internet, který má šťávu.

0: na www.levnězčiny.cz.
1: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
2: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
3: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
4: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Datart. Senkor.
5: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoladovnajanek.cz.
6: 178 tisíc korun dolů. Volkswagen Caddy teď skladem v Autonord. Víc asi vědět nepotřebujete. Snad jen, že je to limitovaná nabídka. Autonord. 5 měst na sever od Prahy. Jsme na začátku vašich cest. www.autonord.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez tebe.

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co

0: Atmo Music a Andělé, poslední hit mezi 13. a 14. hodinou. Posloucháte Hit Radio, před námi nejnovější zprávy a pokud jste právě teď za volantem, dejte volume doprava. Je tady doprava. Jo, jsem rýmář teda.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na trase z Teplic na Ústí před nájezdem na D8. Je silnice uzavřená pro nákladní auta nad 12 tun. Probíhá tam stavba kruháče a ještě na výjezdu z Bíliny směrem na most bude probíhat údržba zeleně. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.co-pilot.cz.
3: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
4: Novoveská.cz. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská.cz. Novoveská.cz.
5: XXL výprodej v online shop.cz.
6: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
8: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
9: Hi, this is Ed Sheeran.
10: Hi, this is Madonna.
11: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
10: Online.
11: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
12: Hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. V Česku ubylo lidí bez práce. Nezaměstnanost v květnu klesla na 4,8%. Důvodem byly pokračující sezónní práce a oživení ekonomiky. Úřady práce evidovaly oproti dubnu o 5620 méně uchazečů o práci. Počet volných míst meziměsíčně klesl jen mírně, informoval o tom Úřad práce České republiky. Žena v americké Floridě dostala pokutu za to, že za jízdy držela telefon. Řidička přitom měla amputovanou pravou ruku. To ale zasahujícího policistu nepřesvědčilo a trval na tom, že ví, co viděl. Video z únorového zásahu policisty se aktuálně stalo hitem na sociálních sítích. Čeští fotbalisté měli před startem mistrovství světa povinný mediální den. Svěřenci trenéra Koupka na základně v Dallasu absolvovali focení a natáčení. Hráči například předváděli svoji oslavu vstřelené branky. Mužstvo také na hotelu navštívil velvyslanec České republiky Miloslav Stašek.
13: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků? Sportareál Klíny.
1: Na severu Čech bude dnes přes den jasno až polojasno, odpoledne a večer bude od západu v oblačnosti přibývat, teploty 25 až 28 stupňů Celsia.
11: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Pondělní odpoledne pokračuje, venku nám svítí sluníčko, je to možná naposledy tento týden, tak si to pojďme užít. 2 hodiny, 2 minuty, za chviličku náš pořad Pravda nebo Bullshit. A pozor, dneska pro vás mám ještě jeden takový malý dárek, jo. Za reakce, který budete posílat na WhatsApp Hit Radia s číslem 777-937-777, tak na konci našeho pořadu, což bude zhruba tak za 20 minut, tak můžete získat lístky na koncert Evy Farné do Edenu, který bude už tento víkend. Tak buďte s náma a připravte se. Hit Radio.

0: Lady Gaga a Poker Face na Hit Radio ve 2 hodiny 7 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Je tady náš tradiční odpolední pořad Pravda nebo bullshit. Dneska za zprávy, které budete posílat na 777-937-777, tak budu rozdávat i lístky na koncert Evy Farné. Ať taky máte nějakou odměnu za to, že pravidelně ty zprávy posíláte. Mám tady docela zajímavý téma a moc mu teda nerozumím, což možná mluví o všem, ale
1: vědci
0: tvrdí, že 42% žen chce mít doma hloupého muže. Hloupého muže. Já se přiznám, že tomu moc nerozumím. Jak jakože hloupýho muže? Jakože je nějaký top strop model, když je chlap blbej a silnej? O čem to je? Dámy, holky, děvčata. Opravdu doma chcete mít chlapa, který nemá vysoké IQ, se kterým si prostě... Já nevím, já tomu vlastně jako moc nerozumím. No dejte vědět, 777-937-777. V čem by to tak jako mohlo být? 42% není tak moc. Dneska je na nás, aby jsme zjistili, jestli je to číslo opravdu jako možný, a nebo tady naši
1: vědci
0: zase úplně jako ustřelili. Jo? Já nad tím taky trošku popřemýšlím a uvidíme, k čemu se dostaneme. Dejte vědět, ještě jednou 777-937-777.

0: Kato na Hit Radio ve 14 hodin 14 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: 42% žen chce mít doma hloupého muže. Je to tak? Nebo to je blbost? Tak přesně o tom dnešní díl našeho pořadu je. 777-937-777 je WhatsApp Hit Radio, kam posíláte vaše zprávy a vaše názory. Tak Terka, ahoj, nemyslím si, že by měl být hloupej, ale je pravda, že s přechytralým chlapem je těžké pořízení. Není nic horšího, než poslouchat věty jako já bych to viděl takhle, já bych to udělal takhle a z mé zkušenosti se to dělá takhle, to si člověk opravdu připadá jako blbec. Další zpráva, Péťa, já jsem jednou chodila s klukem, co byl asi členem menzy nebo něco takového, alespoň se za to vydával, ohromný vědec, rozešla jsem se s ním dřív, než to bylo vážné, dvě rande, jedna pusa a konec, nedalo se to poslouchat a do života taky nepoužitelnej, je to už 20 let, chudák kluk, teda, si říkám, tyjo, 20 let, za chvilku důchod a pořád je panic, teda. Další zpráva, Bobina, tak určitě, o IQ to úplně není, ale ženská chce mít prostě navrch a taky chce, aby jí chlap sežral, co mu připraví, slovně i na talíři. Jo, tak takhle to je. Další, ahoj Jirko, s tvrzením nesouhlasím, co s takovým chlapem, o čem bych si s ním měla povídat, potřebujeme komunikaci na úrovni, vědci tady určitě přestřelili, zdraví Dagmar. Děkuju. Je tady jedna zpráva od jednoho chlapa, zatím. A ten reaguje na to, co jsem říkal předtím, že tomu moc nerozumím. Jak to jako ty vědci myslí. A dobrá zpráva byla, hele, jestli to nechápeš, tak máš doma spokojenou paní. Tak... děkuju. Další. Hele, ahoj, jenom to ne. Hloupý chlap je pro mě buď úplný podpantoflák, protože ani neví, jestli má chuť dát si ještě jedno. To ví přece jeho manželka, a nebo ňouma, co ani nevymění žárovku. Takovýho chlapa nebrat. Ideálně prostě průměrný chlap, se kterým si rozumně pokecáš. Týna. Děkuju moc, dávám to tady dohromady. 42% žen to tak chce, tvrdí vědci. Jak je to tady u nás, tady na Hit Radio a v Česku, tak to zjistíme za chviličku. Dál pište vaše vzkazy na 777-937-777. Navíc za jeden ze vzkazů za chviličku dám i dva lístky na koncert Evy Farné do Edenu.

0: Coldplay na Hit Radio a Burna Boy. Je 14 hodin 23 minut, za chviličku Sunrise Avenue a taky Poetika.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: 42% žen chce mít doma hloupýho chlapa. Tak to nám tvrdí vědci, my dneska zkoušíme zjistit, jestli opravdu to číslo je reálný a nebo...
1: Vědci
0: se úplně sekli. 777-937-777 je číslo na WhatsApp Vitrária. Zdravím, mě tak Max napadlo, že třeba někteří chytří muži jsou v životě chytří, co se týče otázky vysokoškolského typu. Ale co se týče věcí použitelné v životě, tak si prostě neví rady. Neví, jak třeba opravit umyvadlo, zavěsit poličku a podobně. Je pravdou, že i já bych se necítila úplně komfortně vedle muže, který by na mě mluvil odborně. Já neměla tušení, o čem mluví. Říká Lucie. Další zpráva, kterou tady mám, která to možná také hezky vysvětluje. Hele, úplnýho tykvoně nechce žádná. Jen je jednodušší být inteligentnější než partner. Ale spíš chce žena nevšímavého muže, aby si ty nový boty nepamatoval. Tak o tom to je. Tykvoň. To jsem vlastně nikdy ještě neslyšel. No, takže, tady naši
1: vědci
0: tvrdí, že na velikosti záleží. Jenom těch 20 nejsou centimetry, ale IQ. Vy si to asi myslíte jinak. To znamená, že uděláme finální rezumé a za mě i podle zpráv, který posílá, myslíte jinak. To znamená, že uděláme finální rezumé a za mě i podle zpráv, který posíláte, tak...
1: Vědci.

0: se můžeš jako hezky oblíct a vyrazit do Edenu, protože za tuhle zprávu já ti dávám lístky na koncert Evy Farné, který bude teď o víkendu 13., taky 14. a dokonce i 16. Eva Farná tak má 3 Edeny. Masakr. Mimochodem, je to historicky první česká zpěvačka, solová zpěvačka, která vyprodala Eden, jo. Úlet. Takže u této historické události i v čem můžeš být, napiš mi ještě jednu zprávu na 777-937-777, ať tu zprávu mám hezky nahoře, protože jinak těch zpráv je tady strašně moc. A já gratuluju, no a je to jasný, takže o IQ nakonec nejde, zase jde jenom o ty centimetry. Děkuju, zítra další téma a zítra další lístky na Evu.
1: Práce domů, to může být dlouhá cesta, ale nemusí být nudná.

0: Máme jako svoje boty.
1: Podvětruší v centru Ústí nad Labem, je to tam úplně ucpaný.
0: Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Nord Music.
2: Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití proti účtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny.
3: Navíc vám rádi spočítáme auto na úvěr nebo měsíční paušál s kompletní péčí. Přijďte si pro modely Volkswagen Love do Autonord.
4: trenirkarna.cz.
5: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód radio a jede to. 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš.
4: trenirkarna.cz.
6: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás. V nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech a s dopravou zdarma. Když sedací soupravu, tak tu nejlepší. nejlepší@nabitek.cz.
7: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
8: Bauhaus, když se to má podařit.
9: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
10: For camping. Venku je nám krásně.
11: Tady chci bydlet.
10: Venku?
11: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
10: A kde bude ložnice?
11: Na louce pod hvězdami.
10: To je ale velká ložnice.
11: Největší na světě.
10: No jo. A co koupelna?
11: No, v potoce.
10: A sousedi?
11: Už se hlásí.
10: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
11: Jo, tady nám je krásně.
10: For camping. Venku je nám krásně.
12: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
13: Slyším, Datart nákupy?
12: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
13: To je mazec.
12: Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Firma Havelka Uhelné Staly, dobrý den.
15: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
14: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
15: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
14: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
15: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
16: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
0: Hit Radio.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
2: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Sunrise Avenue, Hollywood Hills. V Hollywoodu tak je ten slavný chodník slávy, ten známe úplně všichni, ale věděli jste, že v Mexiku je jedno místo, kde mají české lavičky? Normálně takový ty jako venkovní, když si budete chtít jít normálně tady někde na náměstí, sednout na lavičku a zrovna nebude obsazena někým, kdo na ní spí, tak to jsou lavičky, které jsou teď momentálně v Mexiku, a to přímo v Guadalajaře. A proč o tom mluvím? Protože Česko hraje v Guadalajaře svůj první zápas na mistrovství světa ve fotbale po 20 letech. A pokud český fanoušek dorazí na tenhle zápas a půjde po městě, tak si právě může sednout na lavičky, které jsou vyráběny v Česku. Tak chápete to? Takováhle česká stopa. To je prostě jako neuvěřitelný, jak občas ten svět a ten život, jak nás jako propojí. Takže zlatý český ručičky jsou tam, a ty zlatý český ručičky snad doufám zatleskají k nějakému hezkému výkonu našim fotbalistům, protože už tento týden to začíná. Bude to teda v noci, takže to asi neuvidíme. Samozřejmě srdcaři také ti půjdou potom do práce s velkýma kruhama pod očima. No a my se potom budeme povídat normálně ráno, až se probudíme. 14 hodin 38 minut, takový je aktuální čas, kdy posloucháte Hit Radio. Za chviličku ještě Ingrid a od 15 hodin naše odpolední show.
1: Už se to blíží, to nejlepší odpoledne na severu Čech.
2: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na trase z Teplic na Ústí před nájezdem na D8. Je silnice uzavřená pro nákladní auta nad 12 tun. Probíhá tam stavba kruháče a ještě na výjezdu z Bíliny směrem na most bude probíhat údržba zeleně. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Dej si tu nejlepší náladu na severu Čech. Odpoledne.

Dej si tu nejlepší náladu na severu Čech. Odpolední show s Káťou a Kamilem od 15 do 18. Jen na Hit Radio Nord Music. Hit Radio. Hit Radio Nord Music.

0: Grid na Hit Radio a malá lekce francouzštiny, takže dávám au revoir. Co omlouvám všem, co umí mluvit francouzsky. Tohle slovíčko opravdu ve francouzštině není, to jsem si teď vymyslel. Je 14 hodin 43 minut a do 15. hodiny ještě stihneme například Dašu, bude taky Avicii a nebude chybět Pitbull a Kesha s letním hitem Timber, dokud nám ještě venku svítí sluníčko. Koukal jsem na tu předpověď a fakt se to má zkazit. Mají dorazit i nějaký bouřky nebo co. No tak si to pojďme ještě užít. Pondělí je krásný. Já jsem Jirka Pelnář, vy posloucháte Hit Radio a zítra se na vás těším opět v pravé poledne. Tak se smějte.
1: Hit Radio. Stěhování. Den, kdy zjistíte, kolik máte kamarádů a jak těžká je pračka. Ve snídaní šampionů společně s MND hledáme nejstěhovací historky. Jednu z nich odměníme OLED televizí Samsung za 23 000 korun. Svoje historky posílejte přes web hitradio.cz. A to není vše.
2: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování. Jezdí ve vlastním stylu s novým Seat Arona. Kompaktní SUV s výrazným designem, vylepšenými full LED světlomety a interiérem, který tě pohltí. Do města i za dobrodružstvím. Seat Arona. Každá ulice je příležitost. Každá zatáčka, nový zážitek.
3: Autonord. Váš autorizovaný prodejce vozů Seat. www.autonord.cz.
4: Vstupenky na představení s těmito hvězdami. Simona Stašová, Michal Dlouhý, Jiří Hána, Hinek Čermák, Aleš Háma, Tereza Kosková, Alena Mihulová, Jitka Smutná, Petra Špalková a další. Přijďte do Klášterce.
5: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří. Dům plný pohody.
6: Vidíš to?
7: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
6: No a víš, co vidím já?
7: Co?
6: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
7: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
6: U nás si vybere úplně každý.
7: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
6: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
7: Nejlepší dárek je zážitek.
8: Firma na zážitky.
9: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
10: Senkor.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
14: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
15: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
14: A co já?
15: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni, protože radost se má stavět společně. www.skostek.cz.
16: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
17: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky.
18: Bauhaus, když se to má podařit.
19: Yamaha Experience. Nikdy nemusíte vlastnit. Stačí si vybrat a odjet. Ať milujete město, zatáčky nebo nekonečné dálky, u nás si vybere každý. Prémiová půjčovna motocyklu Yamaha. Více informací naleznete na www.yamaha-unl.cz. Yamaha Experience. Nejen jízda, zážitek.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Je to nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Přejeme pohodové odpoledne všem řidičům. Pozor na D8, 43. a 45. kilometr u Siřivic ve směru na Ústí. Tady máme hlášenou kolonu, tak tam určitě zpomalte, ať do toho nevlítnete. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
5: Matrace za hubičku.
6: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
7: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
10: Hezké odpoledne, v 15 hodin jsou tady krátké zprávy. Prezident Petr Pavel dnes dorazil na jednání vlády. Při příchodu do Strakovy akademie novinářům pouze řekl, že jde vyjasnit svou pozici. Hlava státu avizovala, že důvodem návštěvy je snaha o koordinaci účasti představitelů státu na mezinárodních akcích. Jednou z nejbližších bude červencový summit NATO, kde vláda prezidenta nechce. Píší o tom Novinky CZ. Zisky světových aerolinek letos proti loňsku klesnou na polovinu. Varuje Mezinárodní sdružení pro leteckou dopravu. Na vině jsou vyšší náklady způsobené růstem cen leteckého paliva. Rovnou navážu, ceny ropy na začátku týdne zase prudce rostou. Je to reakce na obnovené izraelské útoky na Libanon a na izraelské údery na vojenské cíle v Iránu. V pátek přitom ceny klesly v naději na zmírnění napětí v konfliktu. V jeho důsledku ropa od března zdražila o více než 50%. A Izrael a Irán usilují o uzavření okamžitého příměří, uvedl to dnes americký prezident Donald Trump. Závěrečná jednání o mírové dohodě pokračují, ale mohou být zmařená neznalostí nebo hloupostí. Napsal to šéf Bílého domu na sociální síti Truth Social. V předchozím příspěvku vyzval Izrael a Irán, aby na sebe přestali útočit.
11: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků? Sportareál Klíny.
12: Užívejte pondělní sluníčko a teplo na severu Čech, dokud to jde. Venku máme až 28 stupňů Celsia a dlouho už to trvat nebude, protože postupně během odpoledne a večera dorazí mraky a pozor, úterý už bude mokré. Zítra se čekají přehánky, zítra se čeká déšť a navíc se ochladí na 21 až 13 stupňů.
0: Tak to nám to hezky začíná teda, čoveče.
12: Pondělí.
8: Hit Radio North Music.
0: Ale co je pozitivní, že ten pondělní den v práci už máme pomaličku za sebou. Je tu Padla, první odpolední show tohoto týdne. S vámi Káťa Haplová.
12: A Kamil Bílský. A hned na úvod důležitá informace. Pokud se ode dneška stanete dopravní hlídkou Hit Radio North Music, můžete na konci každý odpolední show vyhrát 2000 na benzín nebo naftu. Tak pojďte vysílat s náma.

0: tak jsme si zapískali na úvod naší odpolední show padla Flow Rida Whistle a 9 minut po 3. hodině na Hit Radio Nord Music s vámi Káťa Kamil.
1: No a čím to po víkendu startujeme? Přátelé, hvězdným soubojem. Proti sobě se totiž už brzy tady u nás na severu Čech postaví Martin Kocián a Martin Fejnin.
0: Ty blaho, jako tohle bude souboj dvou titánů.
1: No teda.
0: A to samozřejmě v rámci, vy to asi znáte, milí posluchači, a to je ten bizar s názvem Clash of the Stars. A severní Čechy zažijou teda totální unikát, protože v říjnu se poprvé v historii do Ústí nad Labem, a tak jsem zavítá tenhle ten fenomén Clash of the Stars.
1: Takhle, pojďme to stejně vysvětlit, přestože asi většina lidí ví, ale může být někdo, kdo vůbec netuší, o čem mluvíme, co je to vlastně ten Clash.
0: Clash to je klasický jakoby, nebo organizace zaměřená na zápasy, bojový zápasy influencerů. Je to prostě bizár. Od A do Z je to totální bizár. Takže takový ty jako největší influenceři nebo největší jak to říct tady ta sorta jako
1: řekni to natvrdo, nestyď se, řekni jména.
0: No tyhle, nestyďte se, řekněte jména. No tyhle ty smaženky třeba, tak z toho se prostě vytvoří jako totální bizar a unikátní zápas.
1: Takže jestli že znáte třeba MMA bojovníka Jirku Procházku, o kterým se mluví vždycky po celé České republice, když má nastoupit k nějakému svému souboji, tak přesně tohle je i Clash. Je to taky souboj v kleci, je to taky MMA, ale tahle organizace združuje právě tyhle ty v uvozovkách VIP osobnosti známý jména, aby to samozřejmě přitáhlo pozornost a co nejvíc lidí. No a teď se upeklo, že 24. října se do klece proti sobě postaví Martin Kocián a Martin Fejnin, tedy bývalý člen kapely Lunetik,
0: ano,
1: který ho ještě známe, když tam zpíval Mámu společně s Alešem, Vaškem, Davidem.
0: Jasně.
1: Dneska už jsou jenom tři lunetici, protože Martin nějak vypad nebo co, není ve formě. No a proti němu bývalý hvězdný fotbalista Teplic, který zářil i v reprezentaci, který zářil i v Německu, ve Frankfurtu, dokonce
0: Bundeslize,
1: jednou mě tam osobně pozval na jeho VIP zápas, seděl jsem tam v té VIP loži v tom koženém křesle, pak jsme šli k němu domů a přestože měl jít spát a ráno na trénink, tak jsme vyrazili na diskotéku a byli jsme tam až do 5 do rána, takže on si ten život fakt jako Martin umí užívat. No a to bude právě soupeř Martina Kociána.
0: Takže ty jsi zažil Fejnina takhle opravdu zblízka.
1: Já ho zažil ze všech stran. A teď ho zažijeme i v kleci. Přátelé, 24. října v Ústí nad Labem Martin Kocián versus Martin Fejnin. Přeloženo do češtiny Smažka versus Alkáč.
0: A to bude zápas století, to bude Perník versus Braník.

0: Máme pondělí.
1: To se lekla.
0: Na hodinách 15:45 s váma padla na Hit Radio North Music a kapela Divokej byl nám dává znamení, že bychom se měli mrknout na severočeský silnice.
2: Jsme Hit Radio North Music a Ústecký kraj známe jako svoje boty.
1: Jako svoje boty a taky moc dobře víme, co se kde šustne a kudy aktuálně projedete třeba s nějakou komplikací. Pozor v Teplicích, v ulici u Císařských lázní, na Laubeho náměstí, tady máme aktuálně nehodu dvou osobních aut a v Mostě Moskevská ulice, tady bouralo osobní auto s motorkou, na místě jsou záchranáři a projíždí se jedním pruhem.
0: Slyšíte sami na vlastní uši, Hit Radio North Music, to je prostě to nejlepší rádio na cestu domů. Víme všechno, severočeský silnice známe jako svoje boty a servírujem vám to tady aktuálně, takže další dopravní info už zhruba za půl hodinky. Ale pozor, teď jdeme soutěžit.
1: Přesně tak. My jsme vám už minulý týden připomínali, že budeme tenhle, nebo od tohoto týdne soutěžit a to znamená, každý den vybereme někoho z vás, který od nás dostane palivo, celou nádrž paliva úplně zdarma.
0: Dvojku, 2000, 2 litry, prostě tankování gratis, ať už benzín anebo naftu. Jestli právě tuhle cenu chcete vyhrát vy, tak se staňte dopravní hlídkou Hit Radio North Music a pojďte vysílat s náma. Máme WhatsApp 377-399-958 a to je to číslo, kde chceme slyšet vaši dopravu. Ať už to, co se právě teďka děje kolem vás, ať už to, co jste zažili, ať už to, co chcete skritizovat anebo pochválit, anebo si třeba zavzpomínat, jaký to s dopravou bylo tenkrát. Je to úplně jedno. 377-399-958, to je prostě to číslo, kde čekáme na vaše dopravní info a kde každý den po 17. hodině jednoho z vás vylosujeme a ten vyhraje plnou nádrž gratis.
1: Tak šťastnou cestu a držíme palce.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: Dneska je jeden nejlepších přátel a já jsem se rozhodla vyzkoušet tu svoji nejlepší kámošku, jestli mě podrží, když jí řeknu, že jsem měla být v sobotu na akci Hit Rádia, nedorazila jsem a teďka po mně dupe šéf.
4: No a já jsem se zahrál na šéfa a zkusili jsme její kamarádce zavolat. Dobré ráno, tady Martin Petrka, Hit Rádio, u telefonu slečna Kateřina.
5: No, dobrý den.
4: Dobré ráno, dobrý den. Mě to je, já se omlouvám, tak trochu trapné, já bych si potřeboval jenom ověřit jednu věc ohledně Jasmin. Ona měla o víkendu přijít na akci Hit Rádia, nedorazila a tvrdíme, že byla s vámi celý den, tak jestli byste mi to mohla potvrdit, my tady řešíme nějaký personální záležitosti, tak jestli byste byla tak hodná, jestli teda opravdu byla s váma. Jasně, takže za svědka vám jde, takže vy máte svatbu.
5: Svatbu, no.
4: Nebylo by možný třeba, že bych se na tu svatbu přišel podívat taky, ať mám Jasmin pod kontrolou?
5: Jako až takhle, jo.
4: Já tak trošku ty Jasmin nevěřím, tak jestli by to...
5: Jako takhle, teoreticky tam můžete nakouknout, ale jako je to v rodinném kruhu.
4: Vy jste opravdu skvělá kamarádka Jasmin, nejlepší. Dneska je totiž Mezinárodní den přátel a Jasmin je tady se mnou. Dobré ráno, Michal Knejp, Hit Radio.
1: Kati, ty jsi prošla testem.
2: Si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
6: Já z tebe snad vykvetu.
7: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
6: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
8: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
9: Annaberg Cat. Největší folklorní festival v Krušných horách. Od 5. do 14. června v Annabergu Buchholz. Zábava pro celou rodinu.
10: První probuzení na moři?
11: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži.
12: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
3: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
4: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
5: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr. Koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
6: Senkor.
7: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Už nám to jede.
1: Ale vejš, radíme.
0: To je samozřejmě partička z Ameriky, Imagine Dragons a Sharks na Hit Radio Nord Music. Krásný pondělí s vámi padla, minutku po půl čtvrtý, Káťa a Kamil.
1: A protože kdo si hraje nezlobí, máme pro vás jeden super tip. Přátelé, Lego představilo zatím největší stavebnici v historii.
0: Největší?
1: Největší. To tu ještě nebylo.
0: To tady ještě nebylo. Co znamená největší?
1: To znamená, že to bude mít úplně nejvíc dílků a strávíš s tím úplně nejvíc času.
0: Tak to chci.
1: Jestli jste milovníci těchto hrátek, tak pozor, Lego údajně vydá katedrálu v Barceloně Sagrada Familia.
0: To počkej, ta samotná ještě není dodělaná.
1: Ano, ta samotná ještě není dodělaná, ale z Lega už bude hotová. Z Lega už bude hotová. A kdo to někdy viděl na vlastní oči, nebo aspoň v televizi, tak to je fakt jako monstrum.
0: Ano.
1: To je prostě něco neskutečného. Opravdu unikátní stavba a Lego se rozhodl, že právě tuhle stavbu teďka předělá na ty miniaturní dílečky a vydá to jako největší stavebnici v historii.
0: Na druhou stranu docela chápu, proč nám to zabere nejvíc času, protože tam není ani jako žádná barevná škála úplně. Ona ta celá katedrála je tak jako písková. A to,
1: to
0: vlastně
1: je pravda,
0: všechno.
1: Ale myslím, že ty vitráže, co jsou v těch oknech, si myslím, že nějaký barvy mají, nechci lhát, už si to úplně nepamatuju, ale mám pocit, že jo. Každopádně pozor, přátelé, teď jsou tady ty čísla, jo. Ta stavebnice bude mít 12 060 dílků a je spočítáno, že kdo to bude chtít složit, měl by si udělat volno na 25 až 35 hodin.
0: Ty blaho.
1: Takže kdybys to jako rozbalila a chtěla v kuse skládat, nesmíš spát, nesmíš jíst, nesmíš jít do práce, prostě 25 až 35 hodin.
0: Takže taková hezká víkendová hračka.
1: Dá se říct.
0: Bez jídla, bez spánku. Ty vady. Tak to je docela... Kolik jsi říkal? 16 tisíc?
1: 12 060 dílků. Začne se to prodávat od 1. listopadu a bude to stát 18 tisíc.
0: Tak to je...
1: Tak je to unikát, pojďme si říct. Je to unikát, 12 tisíc dílků Lega, s tím bude práce jak na kostele.
0: No ale na Vánoce je jako moc krásný dárek. Na druhou stranu říkám si... Nebude přece jenom levnější ta letenka do té Barcelony.
1: To je fakt. Na život to vyjde levnější.
0: Ale jako dárek krásnej. Tak nemáte zač, ale 8.6. a vy už máte vymyšlený Vánoce.

0: Zootropolis 2, Hit Radio Nord Music a za 5 minut 3:15 s vámi Padla.
1: Přesně v rytmu tohodle hitu jsem potkal o víkendu pár maturantů se skleničkou ruce na ulici. Jak už zapíjeli, jak už slavili, jak už byli šťastní, že to mají za sebou. A už jenom byly přípitky, úsměvy na tváři a máme to za sebou.
0: Máme to za sebou. Dnešním dnem má možná i většina maturantů už taky svoje maturitní vysvědčení, takže aktuálně vlastně čekají nejdelší prázdniny v životě, pokud teda se rozhodli jít na vysokou školu, protože to si vám to je čeká. Červen, červenec, srpen a vlastně ještě celý září. Pak mají teprve zápis na konci září.
1: Tak někdo má.
0: Veď?
1: Já vždycky, když jsem byl malej a začaly nám prázdniny, tak mi vždycky rodiče říkali, počkej, na to jednou budeš vzpomínat. Hmm. Jsem si říkal, co to je za keci, snad všichni mají normálně školáci ve škole prázdniny, ne?
0: No,
1: no a dneska na to vzpomínám.
0: Taky moc nezáviďme. Přeji a bude ti přáno. Takže milí maturanti, užívejte si svoje maturitní vysvědčení, ať už to dopadlo jakkoliv. A my vám za chvilku posíláme taky něco do rytmu. Ma chéri!
2: Hit Radio. Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. 90. non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia.cz a nově také v DABu. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Zabrušany u Teplic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
8: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
9: Senkor.
10: Zpráva dne. Televize na rok zdarma pro všechny.
11: No jo, ale jen na rok.
12: No a rok se budeme dívat a pak se uvidí.
10: Chytrá televize se 100 kanály s zpětným přehráváním a nahráváním na rok zdarma. Ušetříte skoro 2 500 a v klidu se rozhodnete, jestli si ji necháte nebo ne. CC Internet. Rychlý internet. Žádný závazek, žádné háčky, férové služby. CC Internet.cz. Internet, který má šťávu.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
15: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
16: A tava!
3: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
9: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
16: 178 tisíc korun dolů. Volkswagen Caddy teď skladem v Autonord. Víc asi vědět nepotřebujete. Snad jen, že je to limitovaná nabídka. Autonord. 5 měst na sever od Prahy. Jsme na začátku vašich cest. www.autonord.cz.
17: Hit Radio Nord Music.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Pondělí, Hit Radio Nord Music, odpolední show padla a 15 hodin 52 minut.
1: Jsme Hit Radio Nord Music, děkujeme, že nás sladíte, díky moc, že s náma vysíláte a ještě doporučujeme následovat na Instagramu, kde jsme jako Hit Radio podtržítko Nord Music, protože tam můžete vyhrát.
0: Vyhrát aktuálně teda spoustu.
1: A možná ještě víc.
0: A ještě víc a ještě dál.
1: Colors of Ostrava, to je prostě pojem, to je název, to je akce, která opravdu za to stojí. A to je taky ta cena, kterou jsme dali tento týden do placu a kterou si na Instagramu Hit Radio podtržítko Nord Music můžete právě vyhrát.
0: Stačí nás jenom sledovat, to je samozřejmý. Stačí potom dát srdíčko našemu příspěvku a hlavně označit v komentářích někoho, s kým byste si užili 4 dny téhle hudební zábavy Colors of Ostrava.
1: Jsme rádi, že čísla rostou, protože, jak už jsme vám prozradili, náš Instagram nám byl ukraden a tak začínáme znova od začátku, od nuly. A vy do toho jdete s náma, takže důležitý je, že o vás jsme nepřišli, že vy jste tady pořád a že s náma budete i na Instagramu. Jsme tam jako Hit Radio podtržit Connort Music a právě tam si teď můžete vyhrát Colors of Ostrava.
0: Tak držíme pěstičky, no a k tomu posíláme právě teď třeba taky One Republic Run. Tak díky, že jste s náma.

0: Miles Smith nás na Hit Radio Nord Music doprovodil do 16. hodiny. Krásné odpoledne. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Připomínám nehodu v Teplicích v ulici U Císařských lázní na Loubeho náměstí. Tady máme v sobě dvě osobní auta, na místě je policie a projíždí se jedním pruhem. A ještě opatrně v Mostě v Moskevské ulici tady bouralo osobní auto s motorkou. Na místě jsou záchranáři a taky projedete jedním pruhem. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
5: Investování není bez rizika. Více na Portu.cz.
6: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo. Senkor.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Nord Music.
9: Jsou tady další krátké zprávy v 16 hodin. Hezký den. Vláda dnes schválila navýšení platby za státní pojištěnce v příštím roce o 24 miliard korun. Po jednání kabinetu to řekl premiér Andrej Babiš. Vláda podle něj bude požadovat po ministerstvu zdravotnictví úspory. Veřejné zdravotní pojištění hospodaří letos s výdaji více než 570 miliard korun. Příjmy jsou o téměř 15 miliard korun nižší. Rozhodnutí o složení delegace na summit NATO dnes nepadlo. Řekl to prezident Petr Pavel při odchodu z úřadu vlády. Na schůzi kabinetu byl asi 20 minut. Andrej Babiš dnes podle něj zopakoval, že vláda o delegaci do Ankary rozhodne 22. června. Ukrajinská armáda letos znovu ovládla 600 kilometrů čtverečních ukrajinského území. Agentura Reuters napsala, že jde o další náznak změny v dynamice války, kterou Rusko rozpoutalo v únoru roku 2022. V květnu Ukrajina ovládla o 100 kilometrů čtverečních více, než kolik ztratila. No a italský tenista Jannik Sinner dnes nastoupil do nemocnice v Miláně. Tam se podrobí plánované sérii vyšetření. Podstoupit testy se rozhodl po fyzickém kolapsu ve druhém kole Roland Garros. V němž nečekaně ztratil takřka vyhraný zápas a vypadl. Po lékařské kontrole chce pokračovat v přípravě na obhajobu wimbledonského titulu. Tak držíme palce.
10: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sport areálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků? Sport areál Klíny.
11: Pořád to ještě na severu Čech svítí, pořád je ještě teploučko, místy až 28 stupňů Celsia, ale pozor, přijde zlom. K večeru už mají dorazit první mraky, no a úterý bude podle meteorologů mokré, protože se čekají přehánky, čeká se déšť a navíc se ochladí na 21 až 13 stupňů, takže zítra bez deštníku ani ráno.
7: Hit Radio Nord Music.
0: Možná budou potřeba taky oteplováky, ale nechceme malovat. Každopádně 4 minutky po 4. hodině nám pokračuje pondělní padla na Hit Radio Nord Music. Káťa Haplová
11: a Kamil Bílský. Ještě budeme vzpomínat na ten nádherný víkend, který je už bohužel za náma, ale pozor, během kterého taky padnul na severu Čech světový rekord. Za chvilku řekneme víc.

0: Takový ostravský New York právě teď vpadla na Hit Radio Not Music, neboli originál, tedy Jay-Z, Alicia Keys. To všechno v pondělí ve čtvrt na pět a my vám přejeme krásný odpoledne.
1: No pojďme ale z New Yorku zpátky k nám na sever Čech, protože tady jsme se opět zapsali do historie. Padl nám tady o víkendu nový světový rekord.
0: Přátelé, přepište dějiny. Ano. Severní Čechy se zase zapsali do knihy rekordů. V čem to bylo tentokrát, prosím tě?
1: Padlo tady hned několik rekordů, ale bylo to v hodu do výšky. Za prvý v hodu kettlebellu do výšky, což je takový jako závaží s madlem, a druhý světový rekord padl v hodu, a to je nám docela bližší, v hodu pivního sudu do výšky.
0: To taky někdo vymyslel, takovou soutěž. Prosím tě, kde se tohle děje?
1: Tohle se stalo v Mostě v rámci pohárovky, což je takový jako charitativní festival silových sportů. Mm-hmm. V rámci toho tam byla i tahle ta exibice. No a kdo jiný prostě mohl zdolat tenhle nový světový rekord, než možná takový jako rekordman přes bizáry, a to je právě ten člověk, který nedávno taky drží rekord v hodu toho plyšového aligátora.
0: Jo, Vláďa Tuláček. Vláďa Tuláček. No toho jsme měli v Hit Radio Not Music i na rozhovor. Přesně. Takže on má na krku další světový rekord.
1: Ano.
0: To je neuvěřitelné.
1: Házel dokonce s tím kettlebellem, hodil a měl na nohou kroksy. Tak to jsem si říkala, ty byla ho tak takhle.
0: Jsem tak odskočil od plotny.
1: Takhle se u nás na severu Čech prostě lámou světový rekordy, jo. Doufám, že to všichni v Guinnessovky vidějí.
0: Klobouk dolů, vždycky Most, přátelé. No. Evidentně v Mostě se zvedají těžký váhy.
1: No, zvedaly se těžký váhy, to je pravda, za ty dva dny, ale mě nikdo nezvedl, tak ta nejtěžší váha nebyla pokořená.

0: Luis Capaldi Survive na Hit Radio Nord Music. 16:20, nejvyšší čas mrknout na naše severočeské silnice.
1: Jsme Hit Radio Nord Music a Ústecký kraj známe jako svoje boty.
2: Hit Radio Nord Music je na severu Čech doma, takže přátelé, i teď pro vás máme info z první ruky.
0: Přesně tak.
2: Z levý nebo pravý?
0: Tohle bude možná levačka. Teplice, ulice u Císařských lázní, máme tady stále po nehodě dvou osobních aut, na místě policie projedete jedním pruhem, takže tudy určitě opatrně. No a jestli máte nějaké informace ze silnic i vy, a můžou být jakýkoliv charakteru, třeba hele, jedu na D8 a jede se mi dobře, tohle vlastně stačí.
2: Úplně. Zkrátka dobře, info z pravý ruky bereme taky. Takže vente do ruky mobil, využijte naše WhatsAppové číslo 37 39 958, napište nám a nebo namluvte jakoukoliv dopravní informaci, kterou máte právě teďka na jazyku. No a už za hodinku můžete mít plnou nádrž gratis, protože už za hodinku ze všech zpráv vylosujeme jednoho z vás, kterým dáme 2000 korun, ať už na benzín, anebo na naftu.
0: 37 39 958, jakákoliv informace. Šťastnou cestu.
1: Hit Radio. K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie. Hlavní chod, mega hit, na který si zapomněl.

0: kapelnář. Každý pracovní den od 12. Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
1: Matracezahubičku.cz.
2: Čau, já jsem Honza. Už 12 let jezdím u Sambuláru a jsem tu fakt rád. Mám vlastní auto, vejplatu vždy včas. Jo, a taky každý rok zvedají plat. Takže jestli máš CE, neváhej a přidej se k nám. Mrkni na sambular.cz. Tak čau.
0: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
3: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
0: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
0: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znamenka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
7: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.

0: lístky na www.levnězčiny.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: To ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
3: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
2: A co já?
3: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni, protože radost se má stavět společně. www.zkostek.cz.
4: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
5: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Oblíbené SUV na vás čeká v Autonord v Terezíně již za méně než 670 tisíc nebo 6200 korun měsíčně. Autonord.cz.
6: Hit Radio.
5: Měsíčně. Autonord.cz.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.

0: Mandolína na Hit Radio North Music. Pondělní padla, 2 minutky po 4:30 a krásný odpoledne přeje Káťa a taky Kamil.
1: A teď další zajímavost z časopisu 100+1 zajímavosti. Přátelé, milujeme tyhle zajímavosti. Ano. A ta dnešní zní, že průměrný Američan má víc tuku než průměrný prase.
0: Než průměrný český prasátko, jo.
1: Jako, jak už jenom to, že někoho napadne přesně, tohle porovnávat.
0: Přesně,
1: jako, jo.
0: Přesně. Jak se dělají takovýhle výzkumy, mi prosím tě řekni.
1: Tak vezmeš průměrného Američana, otázka, co je průměrný Američan, tak jich třeba vezmeš víc, aby si se k nějakému průměru dostala, změříš mu tuk a to sami uděláš s prasátkama, změříš jim tuk. No a ten výsledek je fakt šokující, protože průměrný Američan má údajně v těle 30% tuku, když to průměrný prase jenom 20% tuku.
0: Jo, tak to je normálně to prase atlet?
1: To není atlet, to je průměrný prase. Jako. Průměrný. Ale je na tom líp než průměrný Američan.
0: 30% jako je dost, no.
1: To je jako hodně. Na druhou stranu myslím si, že dál budeme škvařit sádlo z prase. To je jako, ale...
0: jako americký sádlo.

0: Přesně tohle, kamarádi, můžete slyšet letos v létě naživo. A úplně zdarma, tedy Swims na Hit Radio Nord Music, no a my vás na tenhle koncert dostaneme v sobotu 18. července v rámci festivalu Colors of Ostrava.
1: Mluvíš o Instagramu, předpokládám.
0: Přesně tak.
1: O Instagramu, kde jsme jako Hit Radio podtržítko Nord Music.
0: Přesně tak.
1: Tak tam právě o Colors of Ostrava aktuálně soutěžíme. A tím pádem, jestli vyhrajete právě vy, tak vy skutečně to, co jste právě slyšeli, jste mohli nejenom slyšet, ale vy to můžete vidět na vlastní oči.
0: Takže stačí jenom sledovat náš nový profil na Instagramu Hit Radio Nord Music, dát srdíčko tomu příspěvku soutěžnímu, no a označit tam někoho, s kým si prostě ty 4 dny plný hudby a zábavy na festivalu Colors of Ostrava užijete nejvíc.
1: Takže budeme rádi, když nás budete nejenom poslouchat, ale taky sledovat, ať už to, co se děje v regionu, ať už to, co se děje v rádiu, anebo ať už to, co můžete aktuálně vyhrát. Na Instagramu jsme jako Hit Radio podtržítko Nord Music.
2: Dopravní hlídka Hit Radio Nord Music. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích severních Čech? No přece ty, tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostanej za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 777-999-958. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio Nord Music. Tvůj parťák na silnicích severních Čech. Hit Radio.
3: Každé stěhování má svůj příběh. Někdo ztratí klíče, někdo nervy a někdo tchýně ve starém bytě. Pošlete nám přes web hitradio.cz svůj nejstěhovací zážitek a vyhrajte ve snídani šampionů OLED TV Samsung za 23 000 korun. A to není vše?
4: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 000, včetně palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
6: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
7: Milovníci kávy pozor. Café Bascucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Bascucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
8: XXL výprodej v online shop.cz.
9: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v onlineshop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
10: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
11: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
12: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
16: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
17: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
18: Jezdí ve vlastním stylu s novým Seat Arona. Kompaktní SUV s výrazným designem, vylepšenými full LED světlomety a interiérem, který tě pohltí. Do města i za dobrodružstvím. Seat Arona. Každá ulice je příležitost. Každá zatáčka nový zážitek.
19: Autonord. Váš autorizovaný prodejce vozů Seat. www.autonord.cz.
2: Hit Radio Nord Music.
20: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Eva Farná, Miraj a Vzpomeneš si. Za pět minut, no, už pět hodin s vámi pondělní Hit Radio North Music a taky padla.
1: Schválně, vzpomenete si, co jste měli dneska k obědu? To asi jo. A kdo platil? To asi taky.
0: To asi taky.
1: Ale co možná nevíte, že díky Hit Radio North Music teď můžete mít obědy úplně gratis.
0: A to v pondělí a v pátek, kdy vám rozdáváme super vyvoněný oběd od Michael's Bistro.
1: Wow. Michael's Bistro, přátelé, tak to je podnik, který má pobočky už nejenom v Teplicích, Bílině nebo Mostě, ale nově taky v Ústí nad Labem, na sídlišti Skřivánek v Ondříškově ulici. A právě s tímhle partnerem jsme se dohodli, že vás vykrmíme, že vás vyžereme, zkrátka dobře. Že si s náma pochutnáte úplně gratis. Takže ať už v pondělí, anebo v pátek, stačí poslouchat dopolední frekvenci LSD od 9 do 12 a pokud uhodnete tajný oběd, vyhráváte 2000 do Michael's Bistro.
0: Přesně, začátek i závěr týdne prostě patří Michael's Bistru a 2000 korun tady do toho vyvoněného bistra. Stačí jenom uhodnout tenhle tajný oběd na základě skrytých indicí. Tak jak se to dneska povedlo posluchačce Daniele?
2: Hledali jsme tajné jídlo celé dopoledne, měli jsme 3 nápovědy. Tohle jídlo milují děti i dospělí, když ho rozkrojíš, většinou se táhne a nejčastěji ho doprovází hranolky a tatarka. A náš počítač ze správných odpovědí vybral Danielu Mihalčíkovou, která by s náma právě teď měla být na telefonu. Danuško, slyšíme se?
1: Dobrý den, ano, ahoj, ano. Ahoj Danielo. Danielo, prosím tě, tak nám řekni, jaké je dnešní tajné jídlo?
3: Je to smažený sýr.
2: Ano! Je to smažený
1: sýr. Je to tak. Takhle jednoduchý to je. Hmm. Tak jestli chcete taky obídek zadarmo, laďte Hit Radio North Music a zase v pátek v LSD si můžete vyhrát 2000 do Michael's Bistro.

0: Sounds of Silence, 17. hodina a Hit Radio Nord Music. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Ještě připomínám Teplice, ulice u Císařských lázní. Máme tady nehodu dvou osobních aut a aktuální nehoda taky v Litoměřicích na Mírovém náměstí, takže i tady dejte pozor. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: trenirkarna.cz.
2: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
1: trenirkarna.cz.
3: XXL výprodej v online shop CZ.
4: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
6: Senkor. Annaberg Cat. Největší folklorní festival v Krušných horách. Od 5. do 14. června v Annabergu Buchholz. Zábava pro celou rodinu.
7: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
0: Je 17 hodin a to je čas na další krátké zprávy. Vláda se chystá prosadit změny 4 zákonů s postupem proti návykovým látkám. Přijmout chce celkem 18 opatření, řekl to premiér Andrej Babiš. Jakých norem a kroků se mají úpravy týkat, neupřesnil. Podle informací je mezi návrhy třeba stažení kratomu z prodeje nebo zpřísnění postupu vůči pěstitelům a uživatelům konopí. Do vzdušného prostoru Lotyšska dnes dopoledne pronikl nejméně jeden dron z Ruska. Lotyšská armáda následně informovala, že dron sestřelili spojenecké letouny NATO a případná letecká hrozba pominula. Ve východních regionech země předtím armáda vyhlásila letecký poplach. Úřady v japonském městě musely kvůli medvědům v ulicích uzavřít přes 90 škol. Po šelmách teď pátrají desítky lovců i úředníků, informovala o tom agentura AFP. Medvědi v Japonsku loni zabili rekordních 13 lidí. No a prodej nových aut v Číně klesl o zhruba 22%. Pokles tak zaznamenal 8. měsíc za sebou. Vývoz do zahraničí však pokračoval v prudkém růstu. Meziročně se zvýšil téměř o 75%. Uvedla to agentura Reuters.
8: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bikepark, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků? Sportareál Klíny.
9: Týden na severu Čech začal slibně, to znamená znovu krásně, znovu sluníčko a znovu teplo až 28 stupňů Celsia. Ale bohužel podle meteorologů se to zkazí a od zítřka to bude na deštníky. Čekají se přehánky, čeká se déšť a taky se ochladí na 21 až 13 stupňů. Tak s tím počítejte.
0: Takže to už je zase po letě?
9: Podzim.
7: Hit Radio Nord Music.
0: Podzim našich životů. 4 minutky po 5. Poslední hodina naší pondělní odpolední show. Padla s vámi Káťa Haplová.
9: Taky Kamil Bílský a startujeme jí doslova do písmene světovou novinkou, přátelé. Aleš Svoboda bude českým kosmonautem ve vesmíru v roce 2027. Woo!

0: Radio Nord Music a v pondělí si dáváme to nejlepší z odpoledního playlistu. Apaté, Rose, Bruno Mars, Káťa, Kamil, ale tady nás je, člověče.
1: A hlavně jsme ve sporu, pojďme to přiznat.
0: No, to jo.
1: My totiž nevíme, jestli Aleš Svoboda, kterým jsme tady před chvilkou zatleskali, bude prvním českým kosmonautem ve vesmíru, anebo dalším českým kosmonautem ve vesmíru.
0: Teď my se tady trošku jako přeme mezi sebou s Kamčou, to se ano, to se přiznáme, protože první jako československý byl...
1: Vladimír Remek.
0: Tak, Remek.
1: Vladimír Remek. Ano, to jsme se učili už ve škole, že jo? Nejdřív Gagarin, ne, vlastně nejdřív Laika. No, Bůh ví, co tam bylo první.
0: Bůh ví, co tam bylo první, ale vlastně, no a teď si říkáme, tak je ten Aleš Svoboda jako první, ale jako, no, je první český, když Remek byl za Československo.
1: Právě, jako Remek je taky Čech, že jo? To je rodák z Českých Budějovic.
0: No, a
1: takže vlastně... On už tam Čech byl, ale v době, kdy tam byl, jsme byli Československo, takže reprezentoval stát, který už neexistuje.
0: Ano, takže jako
1: když to Aleš tak. Svoboda tam letí za Českou republiku, tak. Která existuje až teď, takže čistě teoreticky je vlastně prvním českým kosmonautem.
0: Rozumíte, jo? A takovýhle problémy my tady máme prostě.
1: No ne, odpoledne. Tak to je důležitý,
0: je to důležitý.
1: Když se to zapíše do historie.
0: No právě, a teď jako jak se tam zapíše, jako že byl první a půltý, nebo jako kolikátý byl?
1: Takhle, teda... a není Svoboda ze Slovenska?
0: To by bylo

0: hodin 17 minut Lady Gaga a Bradley Cooper.
1: Jsme Hit Radio North Music a Ústecký kraj známe jako svoje boty.
2: Přátelé, máte poslední šanci vyhrát si první 2000 korun, který jsme dali do placu a který nabízíme za váš benzín anebo vaší naftu. Zkrátka dobře, Hit Radio North Music v červnu platí vaší nádrž a to jenom za to, že s náma budete vysílat.
0: Přesně, 3 7 3 9 9 8, tam stačí buď to namluvit úplně jednoduchou krátkou hlasovku, nebo klidně napsat, jak se vám třeba aktuálně jede po D8 nebo v centru Ústí, prostě kdekoliv se právě teď nacházíte, tak je to úplně jednoduchý.
2: Hodně nám tím pomůžete, protože Hit Radio North Music, to je to nejlepší rádio na cestu domů a když budeme mít v terénu ještě takový dopravní agenty, jako jste vy, no tak to bude paráda. Takže přátelé, 3 7 3 9 9 8, to je to číslo, který si uložte, je to WhatsApp Hit Radio North Music a ať už budete psát anebo nechávat hlasovku, můžou z toho být 2 litry neboli plná nádrž gratis.
0: No a za chvilku budeme z těch všech zpráv hlasovat.
2: Tak pojďte, poslední šance ještě něco zavolat nebo napsat 3 7 3 9 9 5 8.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: Dneska je den nejlepších přátel a já jsem se rozhodla vyzkoušet tu svoji nejlepší kámošku, jestli mě podrží, když jí řeknu, že jsem měla být v sobotu na akci Hit Radia, nedorazila jsem a teďka po mně dupe šéf.
4: No a já jsem se zahrál na šéfa a zkusili jsme její kamarádce zavolat. Dobré ráno, tady Martin Petrka, Hit Radio, a u telefonu Stažena Kateřina.
5: No, dobrý den.
4: Dobré ráno, dobrý den. Mě to je, já se omlouvám, tak trochu trapné, já bych si potřeboval jenom ověřit jednu věc ohledně Jasmin. Ona měla o víkendu přijít na akci Hit Radia, nedorazila a tvrdíme, že byla s vámi celý den, tak jestli byste mi to mohla potvrdit, my tady řešíme nějaký personální záležitosti, tak jestli byste byla tak hodná, jestli teda opravdu byla s váma. Jasně, takže za svědka vám jde, takže vy máte svatbu.
5: Svatbu, no.
4: Nebylo by možný třeba, že bych se na tu svatbu přišel podívat taky, ať mám Jasmin pod kontrolou?
5: Jako až takhle, jo.
4: Já tak trošku ty Jasmin nevěřím, tak jestli by to...
5: Jako takhle, teoreticky tam můžete nakouknout, ale jako je to v rodinném kruhu.
4: Vy jste opravdu skvělá kamarádka Jasmin, nejlepší. Dneska je totiž Mezinárodní den přátel a Jasmin je tady se mnou. Dobré ráno, Michal Knej v Hit Radio.
0: Kačí, ty jsi prošla testem.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
2: I dneska je se mnou ve studiu Richard ze Slevomatu.
6: Richard von Slevomat, guten Tag.
2: A dobře, dobře, guten Tag. Tak co pak pro nás dneska máš?
6: Dneska Rakousko, hodně východně, pojedete ein, zwei.
2: Aha, no tak tady to vypadá, že cestou do rádia už jsi ochutnal nějaký rakouský pivečko, ne?
6: Pardon, já jsem chtěl nastínit, jak budou mluvit všichni Češi po návratu z dovolený, protože teď je obří poptávka po Rakousku. Já jsem tam teda dlouho nebyl, ale lidi to mají asi rádi, asi prostě ty hory, jezera.
2: A šnicl.
6: Přesně. No, takže jsme zjistili, že všichni chtějí do Rakouska, takže teď je na Slevomatu akce na nejlepší pobyty v Rakousku. Kdyby vás to zajímalo, tak můžete kouknout.
2: Aha, super, no tak já se určitě mrknu. Mimochodem víš, že Vídeň je nejlepší místo pro život na světě.
6: Fakt?
2: No, ale bylo to v oficiálním žebříčku všech měst.
6: No vidíš, tak teď se tam můžete podívat ještě výhodněji, ale mě by teda asi nejvíc lákaly ty Alpy a ta příroda, ne?
2: Jo, určitě. A hlavně silnice bez děr, to tady u nás neznáme. Takže slyšeli jste, vážení posluchači, ideální čas třeba na nějaký pěkný wellness pobyt v Rakousku. Mrkněte na Slevomat.
6: To musíte zažít.
1: To musíte zažít. Se Slevomatem na Hit Radio.
7: Já z tebe snad vykvetu.
8: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
7: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
9: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
10: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás, v nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech a s dopravou zdarma. Když sedací soupravu, tak tu nejlepší. Nejlepší-nabytek.cz.

0: lístky na www.levnězčiny.cz.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.
2: CZ.

0: Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití proti účtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny.
1: Navíc vám rádi spočítáme auto na úvěr nebo měsíční paušál s kompletní péčí. Přijďte si pro modely Volkswagen Love do Autonord.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: To je DJ Bobo, Somebody Dance With Me. Vy posloucháte pondělní Padla na Hit Radio Nord Music, máme pár minut po půl šestý.
1: Sliby se mají plnit až o Vánocích, ale my je splníme hned, protože ode dneška jste vy, naši posluchači, dopravní hlídkou Hit Radio Nord Music, takže celý odpoledne jste s náma vysílali, celý odpoledne jste sledovali dopravní situaci na severu Čech a celý odpoledne jste nás o tom informovali na našem WhatsAppu 377-39958.
0: Přesně, no a my jsme ze všech těch odpovědí nebo ze všech těch reakcí, hlasovek a zpráv na našem WhatsAppu vybrali právě toho prvního šťastného, kterýho máme právě teď už na telefonu.
1: Je to Lukáš Duchcová a přejeme krásný odpoledne.
2: No, krásný odpoledne i vám do rádia. Ahoj.
0: Ahoj, Luky. No tak proč ti asi voláme takhle odpoledne?
2: Já bych vyhrál.
0: Ty seš náš první šťastný výherce.
2: Jo, super, pečka. To není možný.
0: Který si vlastně na účet Hit Radio Nord Music nejenom, že namastí kapsu, ale hlavně si natankuje plnou nádrž, Luky.
2: Já, kdybych to viděl, tak dneska netankuju.
0: Ty jsi dneska natankoval.
2: Dneska jsem si natankoval.
1: Ale to vůbec nevadí, 2000 korun se neskazí, jako to vydrží
2: to
1: a
2: perfektní.
1: Věř mi, že až to projezdíš, tak si můžeš natankovat znova a gratis. Mimochodem, jakou dopravní informaci si nám tady dneska odpoledne nechal ty?
2: To bylo spíš takový jakože upozornění pro ty mladý, protože moje mladý dítě bláznivý,
0: no.
2: Prostě pokuta, no. Jel moc rychle.
0: Takže pokuta takhle. Za rychlost. A samozřejmě rodiče potom platí, že jo?
2: No, ale asi tak, no.
1: Takže apeluješ na všechny nováčky za volantem, aby se chovali správně, no, tak jak mají podle předpisů.
2: Jo, no, ale on viděl prej krásnou cestu, šup, a měl to tam.
0: Za kolik to měl, hele?
2: 3,5 tisíce.
0: Ty bláho, no jo. No takhle, tak to se ti vlastně trošku vykompenzovalo. Teď vyhráváš 2000 na plnou nádrž, tak pořád seš už jenom 1500 minusů.
2: To bude dobrý, on to prej vyrovná.
0: Tak to je dobrý. Luky, moc krát gratulujeme. Díky, že jsi se zúčastnil jako vlastně jeden z těch prvních tyhle naší nový soutěže a přejeme hlavně šťastný kilometry.
2: Já vám strašně moc děkuju, jste úžasný.
1: Měj se hezky a vysílej s náma dál dopravní info na našem WhatsAppu 377-39958. Ahoj.
0: Ahoj.
2: Díky moc, ahoj, mějte se.
1: Tak to byl Lukáš Duchcová, první šťastný dopravní vítěz, no a my slibujeme, že zítra jedeme dál, takže zítra odpoledne dáváme znovu do placu 2000 korun a záleží jenom na vás, jestli s náma budete zase vysílat na našem WhatsAppu 377-39958.

0: totálně eterická duše. A hlavně její novinka na Hit Radio Nord Music, Kateřina Marie Tichá a Byt 66.
1: Tak abychom to vykompenzovali po novince Stařenka. Neboli přátelé na světě, další díl podcastu Vypalovačka, už je to 8. díl v pořadí. Je to podcast, který se soustředí na ty legendární 90. léta, kdy to žilo, ať už co se života týče, nebo muziky. A tenhle díl je na téma Michael Jackson.
0: Přesně. Kromě toho, že kinem před chvílí vévodil tenhle úžasný snímek dokumentární To je Michael, tak se tomu věnuje i další díl naší vypalovačky, našeho podcastu. A protože, co si budeme povídat, jestli je nějaká hudební hvězda z těch 90. opravdu jako významná tím, že prostě to je továrna na hity za prvý, za druhý dost jako kontroverzní osobnost svojí doby, tak je to opravdu prostě Michael Jackson.
1: Takže jestli chcete slyšet o tom, jaký byly jeho videoklipy, o tom, jaký to bylo na jeho ranči, no, ale taky o tom, jak měl legendární koncert na Letný, to jsme až tenkrát netušili, že vlastně předskakuje Markovi ztracenýmu. Tak tohle všechno uslyšíte v podcastu Vypalovačka, konkrétně v novém 8. díle nazvaném Michael Jackson.
0: Se to dovedu úplně živě představit, čověče. Kou přeskakuje Marka ztracenýho, bože můj. Michael Jackson, nový díl naší Vypalovačky, který najdete na všech streamovacích platformách.
2: Dopravní hlídka Hit Radio Nord Music. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích severních Čech? No přece ty, tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostanej za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 777-999-958. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio Nord Music. Tvůj parťák na silnicích severních Čech.
3: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy. A neb kyberbezpečnost pro každého.
4: Zvoní vám telefon, na displeji vidíte číslo své banky a někdo vás varuje, že vaše peníze jsou v ohrožení. Právě tak začíná klasický rafinovaný podvod, který zneužívá strach a autoritu. Jak se nenechat vmanipulovat do pasti, nám řekne zástupce policie České republiky Ondřej Penc.
5: Ano, útočníci dnes dokáží napodobit oficiální telefonní čísla. Ale nezapomeňte, že banka ani policie po vás nikdy nebudou chtít hesla, PIN kódy nebo převody peněz. I hned zavěste a zavolejte na oficiální číslo své banky. A hlavně se nenechte tlačit do časové tísně.
4: Děkujeme a celý krizový manuál na ochranu svých úspor najdete na bezpečnostmazelenou.cz.
6: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky. Vaše jistota za volantem. Více na ter.cz.
7: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
8: Vítejte v Bibík.cz, vaší první volbě pro autosedačky a dětské kočárky. Naše prodejna v Lounech je jen 50 kilometrů od Prahy a je ta nejlepší v Ústeckém kraji. Otestovat si u nás můžete více než 40 autosedaček a kočárků. Autosedačku si můžete vyzkoušet přímo ve vašem autě. Přijeďte, otevřeno máme až do 19 hodin a jsme tu i v sobotu. Bibík.cz, specialista na autosedačky a dětské kočárky.
9: www.bb.cz.
10: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
11: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
12: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
13: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
14: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
13: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
14: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
13: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutov.
15: Jaké boty a kabelky na léto? Na e-obuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože e-obuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na e-obuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. E-obuv ví.
16: Hit Radio North Music.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Still Alive, kamarád na Hit Radio Nord Music. No a kamarádi naši milí, je nejvyšší čas se rozloučit, protože čas je neúprosný, běží jak splešená herka. A za chvilku už bude 6 hodin, takže vy si už můžete za chviličku užít. Pondělní Hit Radio Classic.
1: Neboli, padla má padla, přátelé. Všichni jsme byli spruzelí, že víkend už skončil, zase ty povinnosti před náma a podívejte se, prndělí je pryč. Takže pomalu a jistě se s váma loučí Kamil Bílský,
0: Káťa Háplová.
1: No a těšíme se na vás zase zítra v odpolední show Padla na Hit Radio Nord Music přesně v 15:00. Ahoj.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Míříme na Litoměřicko. Řidiči pozor na trase z Lukova směrem na Velemín. Tady zasahují záchranné složky u střetu osobního auta s cyklistou, takže projedete jedním pruhem. A pozor ještě v Liťáku na Mírovém náměstí. Tady máme v sobě dvě osobní auta. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
4: Matracezahubičku.cz.
5: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
6: Šediny? Zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: Jsou tady krátké zprávy v 18 hodin. Přeju krásný podvečer. Vláda dnes schválila navýšení platby za státní pojištěnce v příštím roce o 24 miliard korun. Po jednání kabinetu to řekl premiér Andrej Babiš. Vláda podle něj bude požadovat po ministerstvu zdravotnictví úspory. Veřejné zdravotní pojištění hospodaří letos s výdaji více než 570 miliard korun. Příjmy jsou o téměř 15 miliard korun nižší. Hunter Biden, syn bývalého amerického prezidenta Joea Bidena, je populární na síti X. Za pár týdnů získal přes 700 tisíc sledujících. Biden mladší se na platformě často účastní debat o své dřívější závislosti na drogách nebo známé rodině a vyměňuje si urážky s ostatními uživateli. Ceny ropy na začátku týdne zase prudce rostou. Je to reakce na obnovené izraelské útoky na Libanon a na izraelské údery na vojenské cíle v Iránu. V pátek přitom ceny klesly v naději na zmírnění napětí v konfliktu. V jeho důsledku ropa od března zdražila o více než 50%. A francouzský stoper Ibrahima Konaté bude po odchodu z Liverpoolu hrát za Real Madrid. 27-letý fotbalista se podle médií se španělským klubem dohodl na 4leté smlouvě.
8: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sport areálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků, sport areál Klíny.
9: Pojďme se podívat na to, jak to meteoodborníci vidí z předpovědí počasí na zítra. Zítra ráno a dopoledne by mohlo na některých místech v republice sprchnout, ale v průběhu dne se vyjasní a mělo by být slunečno. Maximální rtuti teploměru vyšplhají na 19 až 21 stupňů Celsia. Je to 18. hodina, startujeme hudební speciál Hit Radio Classic. Máme pro vás to nejlepší od 80. až po milénium. S vámi Michal Pospíchal, hezký pondělí.

Takhle fantasticky jsme odstartovali pondělní vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Daryl Hall a John Oates. Takhle jsme vám hráli, abychom vám při pondělku trošku ulehčili. Jo, ten návrat do reality bývá po víkendu někdy náročný. Právě proto pro lepší náladu budeme hrát až do 21. večerní, to nejlepší z 80. 90. a milénia. Už za chvilku něco z té domácí scény, skupina Krištof. Teď ale Get Up a Technotronic. Hezký den přejeme z Hit Rádia. Get up on your feet before the night is through.

0: Slibovaná muzika, skupina Krištof, ženy, tohle jsme vám hráli pro lepší náladu. Hodně na pohodu muzika, takhle při pondělku. Hrajeme hit za hitem až do 21. večerní, jenom to nejlepší z minulosti. Máme pro vás jedno velké jméno za druhým, třeba Diana Rossa nebo Fun Factory. I s tímhle můžete v těch příštích minutách počítat. Fun Factory nám rozproudí krev v žilách hitovkou Celebration, takže vlastně budeme i gratulovat všem dnešním oslavencům.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možnost výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
5: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
6: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
5: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
6: Co si vezmu na sebe?
5: Zalando.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
12: A tava!
13: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
13: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Velká Romaťárna v podání Briana Adamse. Tohle byl výlet do Kanady. Součástí hudební scény je Brian Adams už od konce 70. let. Opravdu prorazit se mu podařilo v roce 1984, když vydal hitovku Summer of 69, po které následovala ještě písnička Heaven. Ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic. Pokud jste měli pocit, že na vás takhle v pondělí v podvečer padá unava, máme pro vás něco, co vás nakopne víc než kafe. Captain Jack.

0: Tak tohle je klasika. Dáma, která má místo v našem hudebním speciálu Hit Radio Classic, rozhodně zasloužené. Barbra Streisand. Woman in Love. To byl jeden z nejzásadnějších hitů její kariéry. Do konce hodiny vám stihneme zahrát třeba ještě YouTube, ale prostor u nás dostane i domácí muzika, legendární vanastovky a jejich písnička Nahá. Taky takhle vám budeme hrát pro lepší náladu.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Zabrušany u Teplic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Trenýrkárna.cz.
3: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenýrkárna.cz.
4: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
5: Umíte omít mrkev? Pokud ano, pokračujte v testu dál. Umíte ji oloupat? Pokud ano, pokračujte v testu dál. Víte, do jakého pokrmu byste ji přidali? Gratulujeme! Právě jste složili gastronomický test. Jeden z předpokladů stát se hostitelem pro děti z dětského domova.
6: My z dětského domova nepotřebujeme nic speciálního. Někdy stačí najít někoho, s kým si společně uvaříme večeři. A díky hostitelský péči je tohle možný. I málo má moc. Spoluživot.cz.
7: For camping. Venku je nám krásně.
8: Tady chci bydlet.
7: Venku?
8: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
7: A kde bude ložnice?
8: Na louce pod hvězdami.
7: To je ale velká ložnice.
8: Největší na světě.
7: No jo. A co koupelna?
8: No, v potoce.
7: A sousedi?
8: Už se hlásí.
7: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
8: Jo, tady nám je krásně.
7: For camping. Venku je nám krásně.
9: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
1: Hit Rádio.
2: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou. Všude barvy jsou, splývají naše těla.

0: Radio Klasik. To nejlepší z 80., 90. a milénia na Hit Rádiu.
1: Ležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
2: Matracezahubičku.cz.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Bazény Marimex slaví 33 let. A my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
6: Senkor.
7: Ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne, oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
8: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
9: Hi, it's me, Rita Ora.
10: I'm Macklemore.
9: I'm Dua Lipa.
11: Hit Radio. Hudební speciál Hit Radio Classic v plném proudu. Hrajeme to nejlepší z minulosti. Michal Pospíchal s vámi, přeju dobrý pondělní večer.

Tohle je Hit Radio Classic, zahráli jsme si na romantickou notu, určitě jste poznali Whitney Houston. Tak to pojďme zase nakopnout. Culture Beat, znáte? No, jasně, že jo. Německá partička, která nám radost dělala už od roku 1989. Autoři tu Mr. Vain, Inside Out, Take Me Away a nebo Pecky, která vládla tanečním parketům v roce 1993. Got to get it. Máme a hádáme. Ladíte Hit Radio.

0: Augusta Stup, tak tohle nám hrál Manu Chao. Lekce španělštiny teď na Hit Radio. My se už za chvilku přesuneme do Velké Británie. Potom, co do hudebního nebe odešel Freddie Mercury, uspořádali členové Queen na stadionu ve Wembley v Londýně vzpomínkový koncert. George Michael tam zaspíval Somebody to Love společně s Queeny. A jeho výkon byl natolik přesvědčivý, že se dokonce začalo spekulovat o tom, že by se mohl stát novým zpěvákem kapely. Tomu, jak víme, nakonec nedošlo, byl to Adam Lambert. Nicméně ta nahrávka, jeho verze s Queen existuje. Tak si Somebody to Love dáme na Hit Radio už za chvilku.
1: Teď můžeš mít Hit Radio Nord Music i v kapse. Máme nový instagramový profil. Hit Radio podtržítko Nord Music. Hit Radio podtržítko Nord Music. Koukneš do zákulisí rádia, uvidíš nás při práci a potkáš nejlepší partu posluchačů. Skrz náš instagramový profil tě navíc dostaneme i na nejlepší akce a koncerty na severu Čech. Tak si nás najdi, dej follow a buď připravený na ty nejlepší soutěže. Hit Radio podtrží Konor Music, protože nejlepší věci se nedějí jenom ve vysílání, ale taky na našem novém Instagramu. Hit Radio podtrží Konor Music.
2: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoladovnajanek.cz.
3: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
4: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
5: Senkor.
6: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
7: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Oblíbené SUV na vás čeká v Autonord v Terezíně již za méně než 670 tisíc nebo 6 200 korun měsíčně. Autonord.cz.

Tahle písnička poprvé vyšla v roce 1974, autorem pochopitelně Bob Marley. My jsme se ale pohybovali v roce 1996, kdy písni Nový život dali Fugees, cover písně No Woman No Cry dali na desku The Score. Je to motivační píseň, jejím cílem bylo povzbudit, tak doufám, že stejně zapůsobila i na vás. Posloucháte Hit Radio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z 80., 90. a milénia. A právě konec 90. a začátek milénia zaznamenal naprostý boom boy bandů. Během chvíle se jich vyrojila celá řada, Backstreet Boys, Take That, a nebo NSYNC, kde mimochodem svou kariéru startoval třeba Justin Timberlake. Od nich teď mezi vás letí It's Gonna Be Me.

0: Amanda, skvělá písnička skupiny Boston, taky takhle vám při pondělku hraje Hit Radio. Rádio plné hitů až do 21 hodin, tak jako každý všední večer, navíc plné hitů minulosti. Do těch příštích minut slíbím taky Fragmu nebo Stinga, takže bude co poslouchat. O to se postaráme.
1: Čau, já jsem Honza. Už 12 let jezdím u Sambularu a jsem tu fakt rád. Mám vlastní auto, dej platu vždy včas. Jo, a taky každý rok zvedají plat. Takže jestli máš CE, neváhej a přidej se k nám. Mrkni na sambular.cz. Tak čau.
2: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
3: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
4: Senkor.
5: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
4: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
5: A co já?
4: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni, protože radost se má stavět společně. www.zkostek.cz.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Klasik. To nejlepší z 80., 90. a milénia na Hit Radio.
1: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
2: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
3: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
4: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
7: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
8: Hi, this is Ed Sheeran.
9: Hi, this is Madonna.
10: Pokračuje Hit Radio Classic, speciál plný těch největších hitů 80., 90. a milénia. Michal Pospíchal s vámi. Dobrý večer.

0: Tohle je hudební speciál Hit Radio Classic, nabídka toho nejlepšího z minulosti. Rozdali jsme rokem 1994. Vzpomenete si, co jste tehdy asi tak poslouchali? Možná to byl právě největší hit Boba Browna. Připomínali jsme právě teď Two Can Play That Game. A dál se po časové ose přesuneme třeba do roku 1992. Trojce jmen. Ota Baláš, Kamil Střijavka, Michal Pavlíček. Dohromady působili v kapele BSP, zkrátka tvořená z jejich příjmení. No a na triku mají celou řadu hitů. My pro vás máme připravený ten s názvem Hvězdnej pták a pošleme vám ho už za chvíli.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.

0: Přivádíš mě k šílenství, to zpíval Shakin' Stevens. V uších máte Hit Radio. Hudební speciál Hit Radio Classic už se dnes pomaličku blíží do finále. Do 21. ale ještě pár hitů stihneme. Máme pro vás výběr toho nejlepšího z 80., 90. a milénia. Z těch příštích minut to budou třeba Daft Punk, taky Bill Medley, anebo Jana Kirchner. Užívejte pondělní večer.
1: Na semaforech červená. Kolona, která nejede. Žádný stres. My ti vždy řekneme, kudy to vzít, ať si doma brzy.
2: Nehodu máme na trase Mostlovo sice v Podsedicích.
1: A k tomu ti dáme tu nejlepší náladu. Jsme Hit Radio Not Music a Ústecký kraj známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Not Music.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Ale finále hudebního speciálu Hitradio Classic, víc se nám do toho dnešního vydání nevejde. Budeme tu ale zase zítra, znovu úderem 18. večerní. I s nabídkou těch největších hitů minulosti. Užívejte večer i s dalšími hity Hitradia.
1: Hitradio Classic. To nejlepší z 80., 90. a milénia na Hitradiu.
2: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
3: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
8: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
9: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
10: Matracezahubičku.cz.
11: Hey, I'm Dua Lipa.
12: Hi, I'm Lenny Kravitz.
13: Hit Radio North Music.
14: Zlepši si náladu.

Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. Comfort-group.cz